0: očích klesá i on. Ve snaze znovu nabít jmění prodělal zesnulý Jenny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí $2.55.
1: A já jsem to chlapa tady měsíc živila zadarmo.
2: I já jsem tratil, dámo.
1: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
0: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty $2.55?
1: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
2: Vy mě mluvíte z duše.
1: Mně nikdy nešlo o peníze, ne. Nikdy.
2: Mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
1: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefon.
2: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akurátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
1: Co vás vede? Já nepořádná? U mě by se mohlo jíst z podlahy.
2: Ale nemusíš.
1: No nemusíš. Podle chuti. To já jsem tedy jak... No ale... Vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
2: Strašně. Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem nikdy nebyl. Nikdy. Celý život jsem čekal na tu pravou.
0: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.
3: Jsme na vlně bezpečí.

0: Noc plná hvězd.
1: Neruším náhodou. Jestli jo, tak to řekněte, máš to bych nerad, jak si jde. Ač chápu, že když někdo čte, že nechce být rušenej, že jo, to je samozřejmě. A buďte klidné, já vás rušit nebudu, máš to vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo. To já, no jo, to seba, buďte klidný. Jo. Je tak vy ruštíte křižovku, jak koukám, co? Kdybyste potřeboval něco vidět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýte, se zeptejte. A že to luštíte bez tušky, křižovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho luští křižovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
2: To je šachová koncovka, pane.
1: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
2: Šachová koncovka.
1: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křížovka, odsaď. Není to náhodou křížovka, pozíš ty?
2: Co? Se musím vědět, nad čím přemýšlím, ne?
1: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet taky nad tím.
2: Nad šachem vždycky.
1: No, nad šachem to jo, ano. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
2: No. Umíte taky hrát šachy?
1: Šachy?
2: No.
1: A víte, že ani nevím šachy?
2: Jak to, že to nevíte?
1: No tak já to ještě neskoušel.
3: Ale to já bych vyluštil, co pak to není problém. Já mám trénovaný mozek, pane. Určitě na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku.
2: Koncovku.
1: Nebo koncovku, no. Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek?
2: Bokovku,
1: no. Paničku, bokem, tak.
2: Tak, jo, to chápu.
1: Víte vy, pane, co to chce? Za hlavu, vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A kohorta moje, to byste koukal. Kus, pane, to byste koukal. Ta dovede rošťačit, víte. Dáša. Dáša šá. No tak, Dáša šá. Já jí říkám Dáša šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte. Ale já jí říkám Dáša šá, až to víte, to je tajný, jo. Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se to ten její moula nedověděl.
2: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, víte?
3: No jo, to víte, že jo.
1: To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tak. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte? Na chodí hra taky šachy, je na šašíra. No tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo? A že... Chápete, ne?
2: Chápu. Poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
1: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co?
3: Nebo to já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle věci.
2: No, dobrá rada na zlato, jak se říká, že?
3: No, no, chcete poradit v téhle věci.
1: Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou sehráte. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Jo. Já nevím, jestli jste si všiml, jak jsem tady něco zaškrt, tadyhle na plakátě. Všiml jste si?
2: Já myslím, že jsem si všiml.
1: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
2: no,
1: máte
2: zájem. No, to by mě zajímalo, skutečně.
1: Poněvadž to... Psát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymyšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se na to.
3: Chcete poradit, že jo?
2: Ano,
1: ano. Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
2: Jo.
1: A ona... ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. S ní tam bydlí, víte. No a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte.
4: A psa, takovýho pejska má malýho,
1: takhle malinkýho pejsa, a má jednobarevnýho, dogu má skvrnitou, takhle velkou dogu, kterou chodí venčit každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dogu sebe. A půjde tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
2: No, co uvidí?
1: Hajde pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo? A tady jsem zakroužkoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený, co?
2: Jo, jo.
1: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
2: Jo.
1: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, hleda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
2: No to je přímo geniální.
1: Tady. To musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Hledajte, tady to je ona, tady. To je ona s tou dogou. To je kus. Teda ne, ta doga Dáša, myslím. Jo. To je kus. Jděte jako bíjí.
2: Dost!
1: Vy můžete nechat.
2: Dášo, domů! To je u vás. Mamlas, moula,
1: hašašíra.

kupec na rohu maličký zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám. A pak ti ji dám.

maličký zapadlý krám. Na zlatých štítcích za výlohou francouzská slova jako verše jsou, hledám voň

Myslím, že brečel jsem a chtělo se mi smát. Ty mosty, co jsem boural, teď zas pracně stavím znova. Cestou, co prošel jsem, chci se znovu dát. Svět chtěl jsem slovem vyjádřit, a když jsem volil ty slova, myslím, že brečel jsem a chtěl

0: Stanice Hvězda.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek. Tak či tak každý den hlásil se refrénem, já dnes mám vanu plnou fialek,

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví

čas já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Noc s hvězdou.
1: Co pak, pane Máca? Máte něco na srdci?
2: Takový problém. Spíš problémeček.
1: Nějaká nemoc v rodině?
2: Kdepak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
1: Pane Máca.
2: No s rodinou, samozřejmě.
1: Já vím.
2: No nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
1: Tím se nikde nechlubte, já o nič nevím, pane Máca.
2: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
1: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
2: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
1: A co to děláte? Někdo sem vtrhne.
2: Tak to šok. A je to v suchu. Ten jeden den přece nehraje roli.
1: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
2: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
1: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
3: Tady tu máte nějaký kadrel, soudružka Drábková.
1: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
3: Podejte mi tašku.
1: Co to?
3: Kladivo. No
1: a kdypak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
3: No, já jsem na tom teď... Vrátě s časem. Šroubovák.
1: Už mi to slibujete rok?
3: No, není materiál, víte?
1: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
3: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovýhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
1: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
3: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelet.
1: A co takhle? Tenhle pátek, no.
3: No, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
1: Nedalo se to odločit na pondělí.
3: Helgo, to je materiál tohle.
4: Malá pozornost za vaši ochotu.
3: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani muk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
1: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
3: Jo.
1: Ještě jednou vám moc děkuju.
3: Ergo, to je materiál to.
5: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
3: A mě pošlou se druhou vedoucí tam makam jako kač.
5: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
3: No, já jsem to měl připravený na pátek.
5: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
3: No, já vím, že je to důležitý.
5: No?
3: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
5: No, Vosáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
3: Proto já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
5: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět a...
3: No, tak jsem šel fasovat materiál do skláně. Jde o pár hodin.
5: Ne.
3: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne...
6: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
3: No tak ne, no.
5: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
3: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
5: Jo, běžte. Jste. Hele, pětihvězdičkovej. Páni, ti opraváři si ale žijí.
7: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
5: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a... Jak si, ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
7: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
5: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
7: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
5: Ale chraň Bohu, soudru řediteli, jsme nad plánem, to prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
7: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
5: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost, to od kolektivu, pochopitelně. Řediteli.
7: Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
5: A, my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
7: Ano, až na ty výkazy, že jo? Tak víte co, hezky se vyspěte. No a přineste ty výkazy v pondělí.
5: Ano.
7: A jestli je tam někde máca, tak mi ho zavolejte.
5: Zajisté, soudru řediteli, zajisté.
8: Někam vyrazíme, soudru řediteli.
7: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
2: A do Prčic.
7: Ne, do Plzně.
2: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
7: Ale to já taky máca. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
9: To je snad sen.

0: Noc plná hvězd.
1: Dnešní doba je vůbec zvláštní. Například mnohý muž nedá flek ani na tu nejlepší kartu. Hostinský pan Bobišut se raduje. Tak nám zasejc přišlo do módy plíze, plizovaný rukávky, plizovaný sedla, zdrhovaný fyžíčko. Hernaj spání, já si letos ženušku oblíknu. Ta musí být samý vsazovaný krajky. A žabot nadechnutý jako sníh, jako pěna.
2: Člověče, jděte do háje se svýma fyžíčkama,
1: praštil kartami pána Forhontě.
2: Vidíte, že vám okazuju žaludy, tak proč je neotočíte? Tohle je taky hraní. Člověk, aby s váma jen platil, tak jsem měl hezky obsazenou desítku a vy mi ji podeberete. Teď jsem kvůli vašemu plizovanému rukávu o trumf kratší. Už aby tady byla milost paní a vzala tu za vás.
1: Ale to byl pan Bobišut. Fyžíčko, plize, žaboty. Jen jak by si ženušku oblékl co nejlépe. Zaplať pámbu, konečně se milostí vás zjevila. Hned jí pan Bobišut musel odevzdat svůj list. Prohlédla ho jen letmo, flek zašveholila. Já vám dám hlesně do zelených. Vedle u stolu, kde seděli manželky hráčů, to zašumělo. Já vím, že dala flek na nic, povídá jistá paní Frtílková. To je to jedno. Flek, re, ona to stejně nezaplatí. Pan Rada si dal opravdu re. Paní Frtílková pokračovala. Ten jí toho udělal. Dyk ona si na to re čeká. Ona to hraje lehce. Čím více dlužná, tím víc musí oplácet. A to ona oplácí ráda. Ona oplácí vždycky, když Bobišut není doma. No, to vám byl jednou v pivovaře platit pivo a u ní v bytě se sešli hned tři. Tenhle ten Reindl měl u ní za betla a nějaký zmatlík za žaludských 107. A hádali se, který mu to dělá víc. Ale on je oba vyhodil ten mladý Tausik. On měl u ní za červených 130 s vlekem. No to víte, mladý člověk, ouhletnej. Však mu taky ten flek dala na plonk trůfa. A ještě, jak mu potom sama vyčítala, že prej se neotočil, když to měl tak vyložený. Jo, mi drahý. Končila paní Frtílková. Nesou ženský, že si na ten flek čekaj. Tak to je. Paní Frtílkovou soudili pro drby a odsoudili ji k pokutě nepodmíněně. Ale nejde o tu pokutu. Jde o tu dnešní zvláštní dobu. Mnohý muž nedá flek ani na tu nejlepší kartu. Dnes jsou muži zženštilí. Žena, aby sama flekovala.

krví spytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach, země, která skrývá zlatej prach.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Bývalý komunistický lampasák Pávek a převlékač kabátů sídlící toho času dočasně na Pražském hradě předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel totiž na summit do Bukurešti, takzvané Bukurešské devítky, kde horlivě ladil společný postup před summitem NATO v Ankaře. A to přesto, že ho podle všeho česká vláda do Ankary na jednání za žádnou cenu v rámci bezpečnosti České republiky nepustí. Absurdnější scénář by snad nevymyslel ani Franz Kafka. Na sociálních sítích se pak pochlubil, jak s Markem Rutem a dalšími partnery koordinuje obranu východního křídla Aliance. Ruské útoky prý nejsou vzdálená hrozba, ale, citujme, přímé ohrožení naší bezpečnosti, konec citace. Tyto trapné lži ostatně opakuje už několik měsíců a nově, díky bohu, jeho sólové účinkování nezdílí už ani ministr zahraničí Petr Macinka. Pavlovi naopak opakovaně vzkazuje, aby se zahraniční politiky zdržel a nechal ji na vládě, která ji má jako jediná ostatně v kompetenci a nese za ní také politickou odpovědnost. Rozpolcené NATO však mezitím spolu s Pavlem chrlí další a další prohlášení o jednotě v bratrské soudržnosti. Připomeňme, že onu Bukurešskou devítku tvoří především země, které obkličují Rusko, jmenovitě tedy Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika. Měla se vedle evropské koalice ochotný stát blokem válečných štváčů, jenže situace se v realitě postupně mění. Slovensko pokračuje ve snaze vést s Moskvou dialog. V čele české vlády už není Fiala. V Bulharsku si občané nově zvolili euroskeptika Radeva a rumunská probruselská vláda se právě v přímém přenosu zhroutila. A my? Pustit prezidenta Pavla na jednání bylo sice chybou, na druhé straně však potvrdil, že s vládní zahraniční politikou prostě skutečně není kompatibilní.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: noc s hvězdou.
1: Promiňte, já vím, tahle písnička sem nepatřila. Vy jste přišli na legraci. Ano, a tak to má být. Taky, že jsem kulantní, tak přidám anekdotu.
2: V parku na lavičce seděl pán se slečnou. A ten pán chtěl s tou slečnou jaksi navázat rozhovor. A tak jí říká, pardon, slečno, hrajete na piano? A ta slečna říká, ne, vy něco slyšíte?
3: Skutečně, kdo to jak viděl? Hrát v parku na piano?
2: Ona nehrála. Nehrála.
3: A kde se tedy tam vzala ta hudba?
2: Jaká hudba?
3: No ta, co on slyšel.
2: Jo, on slyšel nějakou hudbu?
3: Já nevím, vy jste říkal.
2: Ale ne! On žádnou hudbu neslyšel, on se jí ptal, jestli jenom jako náhodou nehraje na piano. Se ptal.
3: No, když nic neslyšel, tak proč se ptal?
2: Proč se ptal? No protože, zkrátka, protože, prostě, to je jasný, ne? Proč se ptal? To je taková anekdota, no.
3: Aha, já už vím, tak ta slečna seděla vedle toho pána, hrála na piano a vůbec jste slyšel.
2: Nehrála na piano.
3: No ona tam má piano a nehraje.
2: Nemá tam piano.
3: Jo, proto ona nehraje. To je výborná anekdota. Prosím vás, nemohl byste nám říct ještě takovou podobnou srandovní?
2: Co se vám jenom dělá? Tak, v parku na lavičce seděl pán se slečnou a tu ta slečna vyňá. A tu ta slečna vyňá. Vyňala, to je minulej čas, vyňala. Přítomnej čas máme vyňá, vyňouc, vyňouce. Zkrátka, tu ta slečna vyňá.
3: Vyňá, kecáte.
2: Zkrátka, tu ta slečna vyňá piano, to, a spustí mazurku. Jo? Představte si, že z ničeho nic začne hrát. Jo? Představte si, z ničeho nic začne hrát. Už to máte?
3: Jo.
2: A hraje mazurku.
3: Co mě říkáte mazurku? Vy pariku.
2: Macurka, to je hudba!
3: Jen aby!
2: Prostě začne hrát macurku hudbu, jo? Macurku hudbu. A hraje, dohraje a obrátí se na toho pána a říká, tak co, slyšel jste hudbu? A ten pán říká, ano, slyšel jsem tady Chopina. A ta slečna říká, a mě ne.
3: Promiňte, ale tomuhle já už se smát nemůžu. Mně ty slečny líto. To nemohl ten Chaplin chvilku přestat, že ho dokázal.
2: Nemohl.
3: No co by mu to udělalo?
2: Nic, ale on tam nebyl.
3: No jak to, že ho ten člověk slyšel?
2: Víte co, pojďme a zapomeňme, že jsme si kdy říkali anekdoty.
4: Tak už jsme opět na trávě, neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí, už vypršelo, už je po dešti. Složitě, žijem, žijem, složitě. Složitě, žijem, žijem, složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, kluk, co se mu patřila, mě mlčky říká plav. Složitě žijem, žijem, složitě. Složitě žijem, žijem, složitě.

zkrátka není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě.

vám Karel Hála, vy posloucháte Stanici Hvězda. Je 28. května, chvilku po 3. hodině raní a za chvilku už nám začne svítat. A my si pustíme další písničku Holubí dům od Jiřího Schellingera.

Můžeš mít třeba zrak sokolí, nespatříš ztracené údolí. To nám zaspíval Jiří Schellinger písničku Holubí dům. A následuje Marta Eleftheriadu, poslední závěj.

0: tady! Slyšel jste to? Co to bylo?
1: Já jsem nic neříkal. Vy jste to slyšel?
0: Jo. Teď?
1: Co teď?
0: Teď?
1: To jste říkal vy?
0: Ne.
1: Tak to tady něco říká. Halo, něco! Říkáš tu něco? Já tady mám tmu.
0: Já tady taky.
1: Já si budu vystat nějakou legraci, jo?
0: Jo.
1: Je to legrace?
0: Je. Já vám říkám, že jsem toho uličníka viděl jednou dopoledne, jak les tady do toho chrámu.
1: Já vám říkám, já ho zase viděl jednou dopoledne, jak šel od Kleopatry. A já vám říkám, že je to počťák.
0: Pane, ten dělá tady. To je buď ministrant nebo kostelník, který víc být nemůže, ale dělá tady.
1: Pane, moje lepší, já mě říká, že je to počťák.
0: No prosím, ať je to počťák nebo ministrant, přijde sem a bude bit.
1: Já bych byl radši, kdyby to byl počťák. Protože kdyby to byl počťák, tak bychom byli na počtě a na počtě, když straší, tak nejvejš přednosta.
0: Podívejte se, udělejte si pohodlí jako já, je to tady takhle docela útulný.
1: No hezký to tady. Hezký to tady mají.
0: A jo.
1: Ale šero.
0: Šero?
1: A průvan.
0: No šero. Šero tu je. Ale konečně ať je trošku šero. Jen když je veselo.
1: Ono, když je veselo, tak může být šero. To může být i průvan, když je veselo.
0: Ono, když je veselo, tak člověk snese i to, že není ve svém prostředí. Ale musí být veselo. Ať je šero, že jo? Ať je i tma a zima. A konečně, ať je i trošku smutno, jen když je veselo.
1: Tedy ono tady k popukání není.
0: No, ono tady tedy k popukání taky bejt nemůže, protože ono, konec konců, ono je to chrám.
1: Ano, a to chrám, ve kterým se vraží. Slyšel jste, to bylo jako holub vrk.
0: Ale ne, to já, protože vy jste říkal něco o vraždění a já jsem...
1: No, že to je chrám, ve kterým se vraždí.
0: Ne.
1: A čaruje se tady.
0: Tak podívejte se, tohle s tím čarováním, to si prosím nechte.
1: Se vám nehodí. To je prostředí. Prostředí je vynikající činitel. I ve vývoji lidské společnosti. Máte mnohdy prostředí do té míry sugestivní, že se vám třeba... A slyšel jste něco?
0: Já ne. Vy jo?
1: Já taky ne.
0: Slyšel jste?
1: Já ne. Vy jo?
0: Já taky ne.
1: To je dobře. Máte někdy prostředí do té míry sugestivní, že se vám někdy zdá, že slyšel jste?
0: Ne.
1: Já taky ne. Že za váma někdo stojí.
0: Za kým? Za mnou?
1: No třeba.
0: Jak vypadá velký?
1: Kdo?
0: No, jste povídal. Za váma někdo stojí?
1: Za mnou?
0: Jo, on za váma taky někdo stojí?
1: Jo, oni tady stojí dva.
0: Jestli je to ten pošták s ministrantem?
1: Tak co je to za blbostě? Za mnou nikdo nebyl.
0: No to byste povídal, že za mnou někdo je.
1: Já dával příklad.
0: Příklad, tohle je příklad. Podívejte se. Je tady zima, je tady tma. Nemáte chuť tomu chlapovi odpustit?
1: A já už mu dávno odpustil.
0: No, a půjdeme domů.
1: Dám tou chodbou, co jsme přišli?
0: A jo. No taky tady můžem čekat do rána.
1: No, já mám čas.
0: No tak, se můžem posadit.
1: A můžeme si povídat.
0: Je, a dokonce veselý příběhy.
1: To byl vlk, co?
0: Ve městě vlk, to je blbina.
1: No, no já věděl, že to neprojde. Já to jenom navrhoval. Bylo by to lepší, než kdyby to byla mrtvola.
0: A od kdy mrtvoly takhle řvou?
1: Od ty doby, co mě umřel dědeček.
0: A co mě je do toho?
1: No nic.
0: No tak, no tak.
1: No já jenom říkám, od ty doby, co mě umřel dědeček.
0: A já říkám, nechte si to.
1: Ne, vy jste říkal, co mě je do toho. Teď teprve říkáte, nechte si to.
0: No teď říkám, nechte si to, protože co je mi do toho?
1: No nic vám do toho není.
0: No tak.
1: On taky neumřel proto, aby do toho někomu něco bylo. On umřel proto, že čas se navršil, no tak umřel, no.
0: No prosím, čas se navršil, dědeček umřel, a vy si to nechte.
1: Tady. Já si to nechám jinde taky. Já to říkám jenom proto, že se mě o něm zdálo, no tak to říká.
0: Podívejte se, vám se zdál váš sen o vašem dědečkovi, tak si ho nechte vy.
1: Já vám ho necpu. Mně se zdál můj sen.
0: No.
1: O mým dědečkovi. No. O mrtvým. A sice se mně zdálo, že jsem šel...
0: Kudy?
1: Po nábřeží. A jak tak ledu...
0: Po nábřeží?
1: Po nábřeží. A jak tak ledu...
0: Vám se zdálo, že jste šel po nábřeží. A to je sen? To mi tu vykládáte jako nějaký sen, že jste šel po nábřeží.
1: A to se mě kvůli vám má zdát, Boris Godunov, nebo co? Mně se zdají málo výpravný sny, činoherní. Malá výprava, nábřeží, klandr. A tím to hasne. A pod tím nábřežím byly hroby.
0: No, s troškou dobrý vůle tam ty hroby nemusely být.
1: A na čem by seděli?
0: Na čem by seděli?
1: No, na čem by seděli, kdyby tam ty hroby nebyly? Na čem by seděli?
0: No, počkejte, na čem by seděli? Kdo?
1: Já to neřekl?
0: Ne.
1: A to je dobře. A to je dobře. To by jsme se báli.
0: Tak to tedy kdo?
1: A ne.
0: Kdo seděli?
1: Ne, já to neřeknu, ne. Já to řeknu a budeme se bát.
0: Bát je bát.
1: No. Na každém tom hrobě?
0: Jo.
1: Na každém tom hrobě seděl kostlivec.
0: No a?
1: A co to bylo tady, to běhání?
0: Už jsem se vylekal.
1: To se ještě nalítáte, pane. Protože nad těma hrobama takhle proti nebi se rýsovala taková obrovská stavba.
0: Jo.
1: Ale úžasná stavba. Ohromná stavba. A z ní šla věž.
0: Jo.
1: A ještě jedna věž. A ještě jedna věž. A bylo to ošklivý. A najednou se tam rozsvítilo. Já tam vejdu, tam byl takovej velikánský pětihranej rotund.
0: Jo.
1: A v tom rotundu byly židličky a stoličky a stoličky a židličky a natřískáno jeden na druhým samej kostlivec.
0: To mě nevadí, jak je víc lidí pohromadě, to už se nebojím.
1: Já tam byl jedinej masitej. Tak jsem si tam takhle sedl a najednou mám pocit, že za mnou někdo stojí. Pohlídnu se a skutečně za mnou stál elegantní, vysoký, štíhlej, vyglancovaný kostlivec.
0: Ja.
1: Tady přes ten hnát měl servítek, vrchní kostlivec. Aha. Takhle se na mě podívá, ukloní a povídá, račte si řád.
0: Řád?
1: Račte si řád.
0: Jak to, co to je řád?
1: No, račte si přát.
0: Jo, tak prosím, přát.
1: No, ale kostlivec nemůže říct p.
0: Proč?
1: No, protože nemá pisky.
0: Ajajaj.
1: Proto žádnej kostlivec není zprostej. Já povídám, dejte mě černou kávu. A on povídá, espresso? Já povídám espresso. Ale než jsem to řekl, tak ta káva tam byla. Já se chci napít. A najednou vidím, že ta káva není ve skle. Ta káva není v šálku.
0: Jo.
1: Ta káva je v lepce.
0: Ne.
1: Jo, v lepce. Jenom tady v těch uších byly špuntičky, aby to neteklo. No já nevím, jak mám z toho pít. Hledám ucho, ucho tam není, to uhně je první. Jak ji takhle točím a ta hlava byla horká. Najednou nějak se dívám, ta hlava je mně povědomá.
0: Ale.
1: A najednou vidím, on je to můj dědeček.
0: Oj.
1: Já povídám, no pane vrchní, já jsem si tady objednal kávu a vy mě nesete v dědečkovi. Jo. Ne, že bych se ekloval.
0: No ovšem, dědeček čistotný.
1: No ano, nikdy v té hlavě nic neměl. No, a co si tak povídáme, tak takhle od šatny, totiž od rubášny, vidím najednou ke mně jde kostlivec,
0: jo,
1: krokem jarým, ale bez hlavy.
0: A
1: přímo k mému stolu,
0: jo.
1: Vezme tu lebku, nasadí si, ještě slyším, jak cvakne ten atlas. Podívá se na mě a povídá, oho, i ty, iluto.
0: Piluto.
1: Ne, filuto.
0: Jak to jste říkal, p, že nemůžou?
1: Já jsem říkal, že nemají pisky.
0: No, f. Jo, f taky ne?
1: No všem. I ty, iluto. A sundá tu hlavu a podává mi a povídá, tak umej.
0: Ano, jako fonfej.
1: Ale bumbej.
0: Jo, b, taky nemůžu.
1: No, nedělejte ze mě flfouna.
0: No ne, já nerozumím, jestli bude.
1: No, já tu lebku vemu a chci mu připít.
0: Ano.
1: A jak tu lebku takhle nesu k ústům,
0: jo.
1: Tak najednou ta lebka udělala...
0: Poslyšte, to je báječný. Ale to je báječný tohle.
1: Vám se to líbí?
0: Jo, to je rozkošný.
1: A co se vám líbí?
0: No to jak jste to dělal? To...
1: Vy myslíte, že jsem to dělal já?
0: No ovšem, kdo jiný by to takhle dovedl. To je rozkošný, jak to děláte, to s tou lebkou.
1: A jak to bylo?
0: No ten přípitek váš dědečkovi, jak jste mu chtěl připít, jak jste tu lebku... už nesl k ústům a jak jste jí přikládal k rtům a pak jste báječně dělal to. To se vám právě povedlo to. Jak ta lebka udělala to.
1: Vy to umíte líp než já.
0: Pojďte.
1: Obklíčíme ho, jděte tu diáru tady.
0: Jo.
1: Obklíčíme ho a nabijeme mu. Já si nenechám kazit anekdotu.
2: Halo. No. A kdyby jsme se minuli, tak čekám naproti v té hospodě.
1: Ano.

jen klam, kde obzor končí, zase začíná. Cesta pražců tím kovem značená, kolejnic tom gong.

tunelu jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou, cestou domů mi dává zelenou. Kolejnicí z tunelu jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou, cestou domů mi dává zelenou. Kolejnic toho

0: zas půjdu spát v kraji rodném, kam vracím se tak rád. Kolejný ston, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejný ston, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon.
1: Noc s hvězdou.
2: Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal mrazový nebo sluneční. Nanejvýš, že držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parazol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty k lebce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze. Už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký, za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně Rybářovu do vychrtlých lítek. Bílá vesta kryla nadmutá prsa. Černé spodky šly jen po kolena, kde se svítily dvě stříbrné přasky. Pak dál byly sněhobílé punčochy zas až k jiným dvěma stříbrným přaskám a pod těmi šouraly se velké střevíce. Byly-li ty střevíce někdy obnovovány, nevím, ale vždycky vypadaly tak, jako by se k ním byla brala rozpraskaná kůže ze střechy nejstaršího fiagra. Suchý, špičatý obličej páně Rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Zvláštní podívání bylo na pana Rybáře, když šel po ulici. Každých 20 kroků zůstal stát a obrátil se vpravo a vlevo. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou úctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan Rybář musí se usmívat a občas se po čtveřácích ohlídne. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazováček pravé ruky do výše a lehince hvíznul. Takové lehinké hvízdnutí zafičelo vždy také, když pan Rybář začal mluvit a obyčejně začínal jo, což mělo také význam potakující. Pan Rybář bydlel v hluboké cestě hned dole vlevo s vyhlídkou na Petřín. Ale kdyby byl bývalý až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hračany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvih prst a hvíznul. Jo, moře, proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu, a když se cizinci ve svatováslavské kapli obdivovali stěnám vyloženým českými drahokamy, hvíznul podruhé. Jo, to si myslím. U nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem a kámen má často větší cenu.

0: jednu než celé stádo. Víc už neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček a pro to moře říkali jsme mu Hastrman. Ale v úctě jsme ho měli staří, mladí. Pan rybář byl justiciárem na výslužbě někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké mladé příbuzné, která měla nevysokého úředníka za muže a s ním už dvě, neb tři dítky. Vypravovalo se, že pan rybář je až báječně bohat. Ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhrané škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce a v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám nahoře Kozákově. My děti jsme sobě vypravovali, že když u šajvlů, tak se nazývali ti páni rybářovi příbuzní, myje se podlaha, posypávají jí místo pískem samým tlučeným cukrem. V sobotu, v den drhnutí, vždy jsme ukrutně záviděli dětem šajvlovým. Takto se procházel Hastrman, ale ne, neříkejme mu tak, vždyť už nejsme děti. Vždy jen po bruských hradbách. Potkali některého kanovníka, jichž procházky také vždy šli sem, zastavil se a promluvil s ním několik přívětivých slov. Kdysi poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí. Kdysi slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavičce. On stál. Mluvil o Frankreichu a o nějaké svobodě. Samé divné řeči. Najednou zdvihl pan rybář prst a hvíznul. Jo, já se držím Rozenoa. Rozeno praví, svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklé jim silné nátory živí a posilují. Slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. Zapamatoval jsem si tu větu, co obsah veškeré vyšší moudrosti. Když jsem pak dorůsta je dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan rybář v skutku tenkrát citoval zcela věrně, jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rozeno, nýbrž Rousseau. Patrně byla mrzká náhoda pana rybáře svedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto však věru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v sluneční den srpnový, tak až ku třetí hodině odpolední. Kdo šel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku venku, zavolal honem něco dovnitř. Z krámu vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů.
1: No, jde někam vychloubat se svým bohatstvím, řekl pan Herzl Šenkýř u dvou slunců. Podotýkám, že druhý pád množného počtu pro slovo slunce je dle malostranského jazyka zcela určitě slunců. A je, volal pan Vitouš kupec na rohu, musí být zlé, nese na prodej. Ale pan rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl jednu z těch čtyřhraných škatulí černých, o nich tolik povídáno.
0: V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v druhém patře gymnazijní profesor pan Míl Wenzel, matematik a přírodospitec. Tehdy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Pan profesor byl v dobré míře. Jeho žmotné, podsedlé tělo bylo sobě právě odpoledním spánkem odpočinulo. Dlouhé, šedé vlasy, věnčící lysé temeno, ježili se sem tam v pohodlném nepořádku. Pokynul panu rybářovi k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit? Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal vršek. Pestré kamínky zazářily. Jakou to má asi cenu? Koktal. Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků. Pak vyndal jeden temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je moldavit, pravil. Jak prosím? Moldavit. Jo, moldavit, hvíznul pan rybář. Na tváři jeho bylo trochu vidět, že to slovo slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už vzácné. Mohl byste nám jej prodat? To by se vidělo. A co tak asi? No, 3 zlaté v dvacetnících byste za něj dostal. No? 3 zlaté. Hvíznul tenounce pan rybář. Brada se zdvihla a sklapla pak zas na knoflík. A ostatní, šepnul po chvilce znále stísněného hrdla. Chalcedony, jaspisy, ametisty, záhnědy, to nic není. Za nějaký okamžik byl pan rybář zas již u rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili a měl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela. Španělka se vlékla koncem po zemi a harašila odláždění. Nevšimnul sobě nikoho. Nehvíznul ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všechny jeho myšlenky byly v něm. Hluboko. Dnes již z domu nevyšel. Ne na hradby a ne za brusku. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci. Nebe se modralo jako za rána. Měsíc zářil nejpyšnějším, nejkouzelnějším leskem svým. Hvězdy se třepetaly jako bílé jiskry. Petřín byl pokryt nádhernou stříbrnou mlhou. Stříbrná záplava ležela na celé Praze. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně rybářova oběma okny, do kořán otevřenými. U jednoho okna stál pan rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdáli hučeli jezy vltavské táhlým, mohutným tónem. Slyšel je stařeček? Náhle sebou trhnul. Moře. Proč tu není moře? Šepnul, arty se mu zachvěly.
1: Snad se v něm vlila tesknost jako bíjící moře. Ech, škubnul sebou pak a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule a zrak jeho se jich dotknul. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Ech, oblásky! A mejknul jimi oknem ven. Dole zapraskalo a zařinčelo sklo. Pan rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník. Strýčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly a vešel pan Šajv. Snad ho byla krásná noc zdržela u okna. Snad spozoroval na starém strýci neobyčejný neklid. Snad vylehly i některé starcovi vzdechy hlasitě z okna ven. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven? Stařec sebou škubnul. Pak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu. Nemá to ceny. Oblásky. Já vím, že nemají velké ceny, vždy to znám sám, ale cenu mají přec pro nás i pro vás. Vy jste je pracně sebral, strýčku, nechte je prosím všechny pro mé děti. Budou se na nich učit, vy jim budete vypravovat.
2: Mysleli jste snad, šeptal stařec monotónně a s namáháním, že jsem bohat a já v skutku.
1: Strýčku, pravil pan Šajvl hlasem pevným, ale přitom měkkým a uchopil starcovu ruku. Copak nejsme vámi bohati? Moje děti by neměly dědečka. Moje žena by byla bez otce, kdybychom neměli vás. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní. Vy jste naším požehnáním v domě. Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla. V oku cítil nevýslovný tlak. Pohlédl ven. Neviděl nic určitého. Vše se třpitilo, jako by rozpuštěný démant. Vše se vlnilo až k samému oknu, až do jeho oka. Moře. Moře. Dál už povídat nebudu. Dál už neumím.
3: Posloucháte Hvězdu.
4: Hovoří hvězda.
3: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud se nějaký národ neponaučí z vlastních dějin, nebo je zapomene, nebo je prostě ignoruje, bude si muset chyby, kterými si prošli naši předci, zopakovat. A přesně proto mohla proběhnout kolaborace českých politiků se sudeťáky, která vyvrcholila provokací se sjezdem v Brně. Má hluboké kořeny a zkušenosti z minulosti, na kterých dnešní pátá kolona v čele s vlastizrádcem Pávkem na Pražském hradě mohla stavět. V symbolické rovině šlo o plivnutí na hroby obětí německé okupace a bojovníků proti ní. V rovině politické to byl potom jasný vzkaz všem občanům České republiky. Ten vzkaz zněl: už jsme zase tady a nezastavíme se. Budeme chtít víc. Vždyť máme podporu bavorské i německé vlády. A máme podporu i vaší části politické scény české, konkrétně celé současné parlamentní opozice. Zásadní příčinou průniku takzvaného sudeto německého revanšismu je spolupráce právě některých českých politických sil. Snaží se o revizi poválečného uspořádání naší republiky, což je nebezpečné pro samotnou českou státnost. Ostatně není to poprvé, opravdu nejde o žádný nový jev. Vždyť vazalské napojení části české politické reprezentace na tu část Němců, kteří se nesmířili se svou vinou na rozvratu naší republiky před i během druhé světové války, je smutnou realitou. Je třeba tedy studovat dějiny a šířit zkušenosti našich předků dál. A proto doporučujeme nový podrobný článek Tomáše Doležela. Najdete ho pod názvem Německá pátá kolona od Havla po Pavla.
0: Na stránkách akademie
3: ztratyanalezy.info
0: ztratyanalezy.info.
4: U nás domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška, a když Kerry něco neví, nebo když je na co levit, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě nastroj struny, tu jde kurňa o koruny, a já stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

prachy jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modrý ku podlaze sunul. No a už se modrý ku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.

0: Noc s hvězdou.
1: Haló? Haló, tady Národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Cože? Že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, ptají Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Haló, Rybka? Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, Rybka, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Juj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vraště dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čověče? Ještě, abyste nám tak vytahl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Haló? Haló, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, hele, okoune, hele, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistit, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně! Hele, Rybka, okoun, jak se jmenuje? Ježek. Zaměstnání topič. No tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, zpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedejchá? Cože vůbec nedejchá? Úplně přestal. Ježiš, tak to mi neříkej, okoune, tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst dle příručky. No co to děláš, okoune, máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už, prosím tě, nech už tu ženskou, dítě to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zvlášení. Haló, soudruhu plavčíku Rybko, můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Ano, uznávám, prosím, to já všechno uznávám. Ovšem, račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano? Prodělal jste speciální výcvik, že ano? Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy Rybka, jak nám tohle to vysvětlíte? Poslouchám. Ano? Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda. Když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.

0: Noc plná hvězd.
1: K nám jezdila taková společnost Francouzů do Karpat. A jedenkrát přišla drobný stvoření loutka, manekina, strašně hezká, taková hezká ženička. Pak jsme stáli na černou zvěř a teď se vyřítil na nás kanec, kterého naproti postřelili. Ten barvil, ten vypadal, kdyby ho polili. A tato francouzská do pokleku a ránu za ránu, kde my jsme se kryli všichni, ona ho složila, toho kňoura, velkýho kňoura ke dvěma metrákům. To, když jsem viděl, že chlapi všichni se kryjí, ten lesmistr Kořenek a všichni, já jsem byl, ona si v pokleku na té linii dala si tři rán na to, tak jsem si říkal, pozor na to. Já jsem zažil skutečně teda ženský myslivce jako veliký kápa.
2: Já pořád jsem byl postaven před otázkou, abych přinesl nějakou lišti kůži domů. Ovíte, no ženská. Na límec, na čepici. Tak jsem si říkal jednou, počkej, vyjdu si. V jezede zabíjeli prase, tak jsem si vzal vnitřnosti. Zabalím to do papíru, byl mráz, už takhle únor začínal, kdy začínají lišky kaňkovat. Ale pěkné počasí, akorát úplně, jak jsem si říkal, to bude dobrý na lišku. Vzal jsem to na špagát a teď táhnu asi 3 kilometry, chodím křížem, krážem po takové holině okolo lesa a tam jsem to nechal takových 40-50 kroků ležet. Říkám si, počkej, přijde. Představte si, ono to bylo jako v Janáčkově Lišce Bystroušce málem. Přijde
3: napřed... Králi, žarete ráda, slečno, jo?
2: No jo! Přijde liška, to jsem viděl, štíhla, viděl jsem jasně, že je to slečna. Voháňkou si to, vometa, sníh pěkně. Měsíček, jak rybí oko v úplňku, krásně se vyjímala na sněhu. Přijde až k těm vnitřnostem, říkám si, střelím. Dávám pušku k ramenu, ale vidím, že v dálce další liška. Říkám si, safra, počkám. Co kdyby? Čekám chvilku a on zřejmě lišák. Říkal jsem už, lišky se kaňkovaly. No a to jste neviděli, to divadlo. Oni ne, že by se vrhli na tu újeď, která tam byla. Oni okolo sebe, on okolo ní tancoval, otíral se bokem. No pán k slečně.
4: Hostitele toho všechno.
2: Říkám si, safra, teď budu mít dvě. Znovu dávám ručnici k ramenu.
5: Další.
2: Vidím v dálce další. Představte si, on přišel i další, druhý lišák. Znovu se k ním měl. Teď se dostali ti dva do sebe. A ona je rozrážela. Vždycky, když se do sebe zakousli, tak ona mezi ně skočila. Říkám si, teď je ten pravý okamžik. A jak tak byli v sobě, založím prásk. Všechny tři jsem složil.
6: Jestli neměli poškozenou kožešinu,
7: no, tohle to mě připadá.
2: Každý měl jenom jeden brok v kožichu.
6: No, to mě připadá, šetřit, to je jasný.
7: Jako, u nás je Nimrod, jeden kantor, a ptá se malýho Frantíka, hele, táta včera střelil tři zajíce, jo, a převčírem dva zajíce. Kolik je to zajíců? On podá, pane učiteli, jak se mě ptáte, je to 5. Ale táta, až přijde do hospody, tak střelil 8 zajíců, 2 lišky a 3 koroptve.
8: Tak to je důvod zabít.
2: Tak to zapijeme.

papušek na opasku vláčím. Stejně jak pastě s návnadou,

se po světě tah, stával při ruletách, marně hledal zrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tah, já jsem ďábel.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Šéfredaktor Protiproudu Petr Hájek se v pondělí potkal tradičně s tvrdým jádrem nepodvolených a probírali se opravdu závažná témata. Tak především 50 odstínů protestů v Brně, kdy jsme zhodnotili, že Zeman byl skvělý, stejně tak Jindřich Reichl. Rozvědčík na Hradě naopak stupňuje rozdělení společnosti a otázkou je, zda nás zaberou dřív Ukrajinci nebo Němci. A proč chce jet tak vehementně na sraz válečných štváčů NATO v Ankaře? Možná proto, že válka s Ruskem je jejich poslední nadějí. A co slovenský holokaust, proč na něj zapomínáme? Otázky pak také padly nad krádeží lebky svaté Zdislavy a mělo to opravdu zajímavou konotaci. Otázkou pak ještě je, zda sudeťáci skutečně zakoření v České republice a zda příští rok, jak se vyjádřili, nebudou mít další sjezd, nejspíše na severu Čech. Více pak tedy doporučujeme v celém záznamu pondělní porady.
1: Na stránkách protiproud.info.

0: s hvězdou.
1: Dobrý den, pane kapelníku. Mě posílá Vondrejc.
2: Vondrejc? Poklona. Vy mi nesete písničku.
1: Ano, pane kapelníku, prosím, tady je.
2: To znám, Vondrejce. Tak. Vondrejc má na talenty čuch, jak se na to podívám, a veselá kopa to je. On vždycky říká, pane popelníku. To je jako pane kapelníku, taková slovní říčka.
1: Aha.
2: Pane, jak se radšte...
1: Břidlo. Zbyšek Břidlo.
2: Ten umělce hodně blbý jméno. No. Rytíř, takhle to zní, ale Břidlo. Hejte, kdo vám píše slova?
1: Já sám, prosím, pane kapelníku. Pan Ondřej říká, že to nevadí.
2: Nebo teď by to vadilo. Hejte, aspoň se nemusíme s nikým dělit, že jo?
1: Prosím?
2: Dělit s nikým.
1: A, se teď nemusím. Už rozumím.
2: Tak ukažte, to je tohle, víte, to je tohle, jo. Tak jmenuje se to Noc v sadě. To je název. Název.
1: No, to je název.
2: Hezký název.
1: Že jo?
2: Sedím tu jako na laně, sedím a čekám na laně. On sedí na laně a čeká taky na laně.
1: Ne, prosím, to první to je jako pro vás a to, ta laň to je jako...
2: To je poezie.
1: To je štěpný rým.
2: To je štěpný rým, hele, a teďko. Měsíce ke mně naklání, já prahnu po lani. Zase po lani.
1: Ano, ano.
2: Ty jste myslivec, víte.
1: Ne, prosím, já jsem začínající inženýr.
2: A čeho jako čeho?
1: Lidských duší.
2: Ne, dobrý. Já prahnu marně patrně, po lani nebo po srně. Laň a srň, to je to samý.
1: Ne, prosím, to je jiný.
2: Srň je jiný než laň?
1: Ano.
2: A máte tady cis. To vám materníček nezaspívá, to je text pro materníčka, víte?
1: No, já nevím, snad, jak myslíte.
2: Materníček nenávidí cis, tak to byste měl vědět. V jedné písnice jsme měli narcis, a museli jsme mu udělat borovice. On má rád tře, v okultonu, níž aspoň. Kde to jsme? Po lani nebo po srně? Není to totéž tedy, jak jste říkal, ano, to nevadí, já to nepochopím, mě se zdá, že srň a laň, prosím. Leč ta jde právě s jelenem po lánu s celerem.
1: Promiňte, pane kapelníku, to není s cerelem, ale po lánu s celeném.
2: A proč je tam ten lán s celený?
1: To, aby bylo jako dnešnější.
2: A víte, že se vám to povedlo, když my to můžeme dát klidně někam do soutěže. Taková rokycanská kotva, nebude zahozený. No. Televize, rozhlas, desky, to pofrčí, pane.
1: Břidlo.
2: Břidlo. Potom si pro... Vaše paní je břidlice, víte. To se mi povedlo.
1: Pane kapelníku, já nejsem ženat.
2: Tak helejte, jak to máme dál, pane Břidlo?
1: No.
2: Měsíc své světlé rozsvěcí na paseky i na lesy. Helejte, nemohlo by to být, napadá mě, navěší. Měsíc své světlo navěší, to je něco pro Češi.
1: No je.
2: Muzikantsky by to byl dobrý fígl.
1: Ale, no, čistě.
2: A mrak pak. Mrak pak.
1: Ano.
2: Mrak pak. A, je to.
1: To je mrak, to... mrak potom.
2: Já myslím, že je to jedno slovo. S tím můj veme si. Mrak pak, to je dobrý, to zaspívá i materníček. Mrak pak, nebo ne. A teďko. Já budu zase sám. A zase sedím tu jako na laně, sedím a čekám. Zase na laně, sedím a pláču. Do laně, ne, do dlaně, že tebe jen rád mám. Konečně hezký rým, nebo celý obraz, věčně krásný, to by se líbilo Vondrejcovi.
1: Ano, Vondrejcovi se to velice líbilo.
2: Vondrejc má čuch a jak vidí talenta, hned mi ho pošle a já pak s ním pracuju. Tak my začneme, mladej, pracovat.
1: Ano, proto jsem za vámi, pane kapelníku, přišel, že bychom pracovali. No a co říkáte té mé písni?
2: Moc.
1: Co moc?
2: Se mi to líbí.
1: Tak, tak.
2: Výborná věcička. Tu melodii večer trochu ještě protáhneme něčím, ale ty slova, slova, slova, hlejte, já bych to udělal takhle, kdyby to bylo. Sedím, pim, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam, pam, sedím, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Teď by to chtělo zbor pánkovce, bakterie, nebo takové. Dalo by se to zopakovat a sedím, pim, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam. Co tomu říkáte? Hlejte, nechte to na mě. Budete mít po starosti, to bude hit jako víno. Počkejte, počkejte, teď mě napadlo něco. Vidíte mi, tam místo toho pim pam pam pam pam pam pam put, tam můžeme dát hip bum bam bum bum buš buš.
1: Geniální. To tady jo.

0: Noc plná hvězd.
1: Kde to je divadlo, to je stejně krásná věc. Mě, víte, co mě strašně zajímá na tom, co mě fascinuje přímo, jak lidi v divadle, jak pozorujou děj. Jak sedějí v těch řadách takhle, koukají na oponu, teď opona se zvedne. Teď celý hlediště udělá, les. To neuvěříte, tam je pár klacků takhle, jo. Pár papírů pomalovaný, chodí les, podívej se. Teď tam někdo klepe takhle s plechem, jako dělá bouřku a takový ty, jako prosím tě, mámo, drž mě, mámo, hele, bouřka, prosím tě. Teď přijde Cyrano, má klobouk z čistírně, tadyhle, že má ceduly na tom, jo. Tam stojí, lidi, Cyrano, to je ten Cyrano, to je Cyrano. Jo. Teď tam se ozývá, jo, vzadu dva chlapi klacek a držou to takhle vohadr, že jo, dělají vítr, teď vrata obrovský na jevišti, jo, ten Cyrano jde k tím vratům, ty vrata dělají. No, tam leží technikář, dva chlapi mu šlapou na krk a on... Lidi se bojejí, vykulený oči, že jo, teď ten Cyrano jde pomalej k tím vratům, jo, za těma vratama. Tam je 10 chlapů, mají klacky takhle, že jo. Ten Cyrano jenom roztrhne ty vrata, ty chlapi udělají i-a-a. Teď lidi, ježiš, jak to dopadne. Jak to dopadne, ten Cyrano udělá výpad, ty chlapi udělají výpad klackama po sobě, spadne opona, jo. A vy chodíte v tom foaje, teď každej Marlboro. A nevíte, jak ono to dopadne, prosím vás? Nebo mně se líbí ty hrdinové, právě kvůli tomu to celý vypráví. Ty hrdinové nejvyšší, ty chlapi, jak tam stojí, takhle trhají si košile, že ono není to jejich, proč by to nervali? Rvou to a teď křičejí tam, prostě řvou, větře duj, smrti nebojím se tě, vysměju se ti, chá. Ale on takovej chudák nejenom šlápne na napínáček. Teď on řve, ale on na sobě nedá najevo, že řve kvůli tomu napínáčku. On furt řve na tu smrt, jo, so. Teď opona spadne a teď k němu jde doktor a říká, ne, injekci, ne, injekci, ne. To vám vomdlí takovej chlap, ne. Nebo Vávra. Hejte, Vávra, to je úplně kardinál, to je školní, to je kabinetní ukázka toho, kam to až člověk může dotáhnout. Vávra, Mariša, myslím. Ten Vávra, on už to hraje po 150. On po 150. jde, ta Mariša mu tam po 150. nasype jedno toho kafe. On jde a to kafe do sebe sekne. No to je neuvěřitelný. No to je, já nevím, i ta myš, podívejte se, i ta myš, když na ní nalíčíte pastičku doma, dáte tam mandličku, jo, tak ta myš jde, kouká tady linká, no, to je zajímavé. Mandlička, panečku, hej, a teď kouká, strčí do toho takhle tou prackou, pastička spadne, říká, pozor, tady nemůžu. Ale ten Vávra, ten jde prostě, on je úplně jak tupej, on leze prostě. On v tu chvilku, on se sápe po tom kafi, no to kdyby mu nedali, prosím vás. Já už mám pocit, a Mariša mu tam ani ten jed nesype do toho. Kdyby mu aspoň po každý dala ten jed jinam, jo. Tak to vemu, vypiju kafe, nenajdu to, kousnu do chleba, jsem tuhej. Já byl na představení takhle, viděl jsem hrát zase Vávru, jak leze teď, ona mu tam sype ten jed, teď on stoupne, už se hrne po tom kafi, tak jak kdyby týden hladovej tadyhle. Tak já vstavím, říkám, Vávro, nepí to, je to otrávený. Ale on čel furt, já si říkám, on chudák neslyší asi, jo. Možná je to Moravák, tak dialektem, Vávru, nepí to, je to otrávené. No on les furt za tím kafem, teď já vlít najviště, ty technikáři mě rvali zpátky, jo. Teď ten Vávra, já držel jeho, on se sápal po tom kafi. Mně to připadalo, že vidí 1000 korun, on potom les takhle. Já už nevěděl, co, teď se mu kop do toho kafe aspoň, jo. To se rozlilo, ona spadla opona, ten Vávra po mně. On mě držel pod krkem, škrtil mě takhle, říkám, pane Vávra, co to děláte? Ty človíčku, já jsem vám zachránil život. Zachránil život. Zachránil život. Kamaráde, ty jsi mi zničil život, protože jsi mi zkazil smrt. Proč si myslíš, že sem ty lidi chodějí?

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Noc s hvězdou.
1: Mám dobrou starou tetu. Je to osoba, která dostává občas záchvaty lásky ke svým příbuzným. 15 let nedává o sobě nic vědět a po 15 letech najednou z ničeho nic přinese listonoš nějaký balík, který má teta zasílá právě v jednom takovým záchvatu. Posledně mě poslala před 14 lety velký koláč a nyní 16. roku po této události doručila mě pošta velký koš, ve kterým jsem objevil kopu vajec a toto dojemné psaní. Milý synovče, jak jsem ráda, že mohu ti poslat kopu vajec z mého vlastního chovu. Mám tě, milý hochu, velice ráda. A tak si myslím, že už taky tady dlouho nebudu. A je toto poslední důkaz přízně, kterou ti mohu poskytnout. Uvař si je sám na měko. A vzpomínej na svou starou, dobrou tetu Anu. Z piety ke svý tetě usnesl jsem se, že si tedy ty vejce na měko uvařím. A sice všech 60. V noci se mě o tom zdálo. Nikdy jsem se nezabýval podobnými otázkami, jak se vlastně vejce na měko vaří, ale přišel jsem po delším přemítání k tomu názoru, že se musí vařit, aby se uvařili. Toto je jediné možné stanovisko a východisko z tak povážlivé situace, jako je vaření 60 vajec na měko. Já totiž strašně rád vajíčka na měko, protože ale všech 60 na měko vařených vajec přece jenom nemůžu na posezení sníst, zanášel jsem se myšlenkou je konzervovat. Přemýšlel jsem hodně dlouho o tom, jak bych to provedl. Moc jsem se pojednou ve velmi spletený situaci. Já totiž vím, že se smáli moc často v novinách a jiných žurnálech ženám, respektive manželkám, které nedovedou uvařit vejce na měko, ale když starý mládenec má vařit vejce, o tom se dosud nepsalo a proto chci v pravdě všecko říct, jak se to událo. A proto jsem si usmyslil, že se půjdu poučit do čírtárny a že opět sáhnu k naučnímu slovníku. Listoval jsem, našel jsem pod heslem vejce, že jsou produktem z říše živočišné a že každý druh ptáku vejce snáší. Nad tím jsem se ovšem hluboko zamyslil. Pátral jsem dál, jak se vejce vaří. Člověk by nevěřil, jak taková složitá otázka je opomíjena kruhy vědeckými. Vůbec jsem se nikde o tom nic bližšího nedozvěděl. V naučním slovníku jsem sice našel, že vejce jsou potravou upravenou různým způsobem, ale jak se tato potravina upravuje, zůstalo mi hádánkou i po 3hodinovém prohlížení naučního slovníku. Nezbylo mě nic jiného, než učinit pokus prozkoumat sám celou historii vaření vajec a přijít pak sám od sebe k řádnému výsledku. Třeba, řekněme, po ztrátě několika vajec, který bych třeba eventuálně bych byl nucen vyhodit. Tak koupil jsem si lihovar a 5 litrů líhu a papínu v hrnec. Jeho použití teda. To znám ještě ze školy, z fyziky a tak, no? Tak jsem věděl, a hned jsem přikročil k dílu. Dal jsem do papínova hrnce vodu a pozor, a do vody jsem vložil 10 vajec a zapálil lihovar. Poslouchám, za 15 minut začal papínův hrnec pískat. To znamenalo, vejce hotový. Rozklep jsem škořápku u prvního, tvrdý, u druhého, tvrdý, u třetího tvrdý. Tak jsem to zase všecko hodil zpátky do toho hrnce a vařil jsem to ještě hodinu. Ale pořád tvrdý a pořád tvrdá a pořád tvrdá. Já to vařil až do rána a vůbec nesměkli. Ráno mě našli ležet v košíku s vejcema, kam jsem se následkem rozčilení svalil, když se mě nepodařilo ty vejce na měko uvařit. Pořád tvrdý a nezměkla.

0: je 6.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, má v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všich. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Bývalý komunistický lampasák Pávek a převlékač kabátů, sídlící toho času dočasně na Pražském hradě, předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel totiž na summit do Bukurešti, takzvané Bukurešské devítky, kde horlivě ladil společný postup před summitem NATO v Ankaře. A to přesto, že ho podle všeho česká vláda do Ankary na jednání za žádnou cenu v rámci bezpečnosti České republiky nepustí. Absurdnější scénář by snad nevymyslel ani Franz Kafka. Na sociálních sítích se pak pochlubil, jak s Markem Rutem a dalšími partnery koordinuje obranu východního křídla Aliance. Ruské útoky prý nejsou vzdálená hrozba, ale, citujme, přímé ohrožení naší bezpečnosti, konec citace. Tyto trapné lži ostatně opakuje už několik měsíců a nově, díky bohu, jeho sólové účinkování nezdílí už ani ministr zahraničí Petr Macinka. Pavlovi naopak opakovaně vzkazuje, aby se zahraniční politiky zdržel a nechal ji na vládě, která ji má jako jediná ostatně v kompetenci a nese za ní také politickou odpovědnost. Rozpolcené NATO však mezitím spolu s Pavlem chrlí další a další prohlášení o jednotě v bratrské soudržnosti. Připomeňme, že onu bukurešskou devítku tvoří především země, které obklíčují Rusko, jmenovitě tedy Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika. Měla se vedle evropské koalice ochotný stát blokem válečných štváčů, jenže situace se v realitě postupně mění. Slovensko pokračuje ve snaze vést s Moskvou dialog. V čele české vlády už není Fiala. V Bulharsku si občané nově zvolili euroskeptika Radeva a rumunská probruselská vláda se právě v přímém přenosu zhroutila. A my? Pustit prezidenta Pavla na jednání bylo sice chybou, na druhé straně však potvrdil, že s vládní zahraniční politikou prostě skutečně není kompatibilní. Evropská komise se opět ukázala, opět sama sebe usvědčila, o co jí skutečně jde. Nevěříte? Tak na jednu stranu plynové zásobníky jsou naplněny v Evropské unii momentálně jen z 35%, tedy hluboko pod sezónním standardem, a norský Equinor varuje, že při pokračující blokádě Hormuzského průlivu může být situace do zimy velmi kritická. Na druhou stranu však momentální starosti šéfky Evropské komise soudružky Leyenové je boj proti sociálním sítím a to, co nejdříve, možnost blokovat přístup na platformy typu Facebook nebo TikTok, a to chce mít prý schválené už během letošního léta. Právě toto oznámila v Kadani. Návrh hovoří o pravidlech omezujících přístup na sociální sítě dětem. Brusel k tomu zřídil expertní komisi, která takzvaně zkoumá možnosti. Zkoumání možností, to je přesně to, v čem je Unie skutečně světová. Vidíme to ostatně na každém kroku tohoto temného bruselského impéria. Naopak potřeby běžných občanů spolehnout se, že v zimě nezmrznou, de facto neřeší. Aby se přitom vše stihlo, musí být technicky zásobníky plynu na 90% naplněny do října. Trh mezi tím reaguje cenami, jaké Evropa už dlouho neviděla, a průmysl bude muset zřejmě omezit spotřebu. Ale nebojme se, Brusel má přece už dlouho ten svůj jediný a správný tajný plán. Namísto stabilního plynu přejít na obnovitelné zdroje a na uhlí. Ano, dobře slyšíte, na uhlí, přesně tak se to píše. Jak se to slučuje ještě nedávno s takzvaným vědeckým poznáním, které uhlí pokládalo za škodlivý zdroj, to se neřeší. Přesně to vyzkoumali z těch svých možností. Takže si to shrňme. Děti nemají scrollovat a přistupovat na sociální sítě, aby tam náhodou nezahlédli něco škodlivého, ale že budou přitom mrznout v nevytopených bytech, Evropské komisi nevadí. Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazní materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Potkají se dvě a povídá ta jedna. Poslyšte, já slyšela, že ten váš manžel se otrávil plynem, no to je strašný. Ta druhá říká, no to je hrozný, víte. Já když pomyslím, jaký zas budu mít účet za plyno, tak bych snad brečela.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: se mračit, snad bude stačit, že tím končí píseň má.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice hvězda.
1: Na vlně.

0: Je 7.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud se nějaký národ neponaučí z vlastních dějin, nebo je zapomene, nebo je prostě ignoruje, bude si muset chyby, kterými si prošli naši předci, zopakovat. A přesně proto mohla proběhnout kolaborace českých politiků se sudeťáky, která vyvrcholila provokací se sjezdem v Brně. Má hluboké kořeny a zkušenosti z minulosti, na kterých dnešní pátá kolona v čele s vlastizrádcem Pávkem na Pražském hradě mohla stavět. V symbolické rovině šlo o plivnutí na hroby obětí německé okupace a bojovníků proti ní. V rovině politické to byl potom jasný vzkaz všem občanům České republiky. Ten vzkaz zněl: už jsme zase tady a nezastavíme se. Budeme chtít víc. Vždyť máme podporu bavorské i německé vlády a máme podporu i vaší části politické scény české, konkrétně celé současné parlamentní opozice. Zásadní příčinou průniku takzvaného sudeto německého revanšismu je spolupráce právě některých českých politických sil. Snaží se o revizi poválečného uspořádání naší republiky, což je nebezpečné pro samotnou českou státnost. Ostatně není to poprvé, opravdu nejde o žádný nový jev. Vždyť vazalské napojení části české politické reprezentace na tu část Němců, kteří se nesmířili se svou vinou na rozvratu naší republiky před i během druhé světové války, je smutnou realitou. Je třeba tedy studovat dějiny a šířit zkušenosti našich předků dál. A proto doporučujeme nový podrobný článek Tomáše Doležela. Najdete ho pod názvem Německá pátá kolona od Havla po Pavla.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: O Otoman. Lesní pana a pan Toman hádali se o Otoman. Ukradla jsi mi Otoman, řekl Toman, kleptoman.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

rovnám třásně zhácl nám. Knížku marně zkouším číst, vstávám, usedám, cítím závrať, snad mě nehledáš v jiném poschodí. Přijdu posté ke dveřím, slyším tě a nevěřím.

vymýšlet, jak z vás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak z vás teď komu

Zahrajte mi solo, ať na celý kolo můžu zvolat ej chuchu. Vím, že jsem ten pravej, hlavně, že jsem zdravej na těle i na duchu. V kapsách mám jen díry, za to plno víry, že to rozum vyhraje. Zapijem to předem na

0: mi lehce, nevidí, kdo vidět nechce. Nechce slyšet pravdu ode mne. Mně totiž, i když v sále světlo zhasne, je všechno jasné. Těm ostatním zasne. Jsem žena, která ví víc než to, že je žena. Jsem žena, která ví, a v tom je moje cena. Jsem žena, která ví, co lidem štěstí maří. Jsem žena, která ví, tak jako jiná vaří. Znám intriky i klevety, vím, co jiný rád by věděl. Znám to, co bylo před léty, vím, co bude za pár neděl. Jsem žena, která ví a vidí do všech tajů. Jsem žena, která ví. A proto tady hraju.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6:00 odpolední otevřeme 60kám dveře do kořán.
1: Dnes od 6:00 večer.

Přišel jsem na svět, abych si postavil život dle obrazu srdce svého. Chlapecké srdce je písnička na začátku, plán pro zámek, který bys lidem jak milé dal k svátku. Ale mužovo srdce

Chlapecké srdce mi zemřelo a sám v rakvi je vynáším a zemřelým trpět trpím i tím, které mi v prsou se roditi počíná. Dnes je má těžká hodina.

Jedno srdce jsem pohřbil a druhé ještě nemám. Ze sláblí úzkostí, ze sláblí samotou, marně se bráním studeným stěnám pokoje svého uštěpačného.

budova, věci zrozené z lásky, světla a víry. Dnes při mě stůjte a třikrát mi věrnější buďte, když zůstal jsem na světě sirý. A modlete se, aby mi narostlo srdce statečné a nesmlouvavé, a věřte dnes za mě, že tomu tak bude. A věřte dnes za mě, že postavím dle obrazu jeho.

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Sjezd sudeťáků a jejich zdejších kolaborantů, který proběhl o víkendu v Brně, mobilizoval české vlastence. Akt jejich sněmu v moravské metropoli nelze charakterizovat lépe než jako invazi. Akce rozdělila národ a tím i politickou scénu na dva nesmiřitelné tábory. A to je dobře. Ano, je to dobře. I když nám to může znít paradoxně, protože, a dodejme, že naštěstí, česká společnost už nikdy nebude taková jako před touto brněnskou provokací. Sešli se Henleinovci a pátá kolona. Tečku evropského díla míru dle stínu Adolfa Hitlera pak tomu dal kolaborant z největších, tedy agent Pávek, když v neděli na sídle českých panovníků na Pražském hradě uvítal ještě bavorského premiéra. Bývalý prezident Miloš Zeman se k jeho osobě vyjádřil naprosto přesně, když řekl, citujme, nevolte znovu vlastizrádce, který dal sudeťákům záštitu. Přidal se též Jindřich Reichl, že přes všechny líbivé řeči svazu těchto prý krajanských spolků nevěří, že jim v prvé řadě nejde o restituce a miliardové majetky. Boj o existenci českého státu a jeho historických národů zkrátka stále pokračuje. Proto se za víkendovým sjezdem v Brně ohlíží Radek Pokorný a zmiňuje hlavně též protesty vlastenců, kteří dali důrazně najevo, že nedovolí podvolit se snahám kolaborantů vzdát se českého státu do rukou velkoněmecké čtvrté říše. V článku k tomu pak přináší i několik videí.
1: Na stránkách protiprout.info

tam dojdu se svým klukem, už po stolíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Bařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací.

po schodech mi vždycky strhne. Šatlá přitom ty své nesmysly. Líp po steličku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Železničáři jsou vůbec prapodivní lidé. Kdysi mi bylo delší dobu čekati na rychlík. Je na bílé dni, že jsem trpěl nudou. V tom jsem si povšiml muže, který obcházel kol vlaku a do každého kola uhodil dlouhým kladivem. Co to děláte? Tázal jsem se. Ten muž neodpověděl. Co to děláte? Tázal jsem se. Ten muž neodpověděl. Co to děláte? Tázal jsem se. Ten muž neodpověděl. Po hodince mi to začalo být nápadné. Zašel jsem za přednostou stanice, abych si na nevychovaného zaměstnance postěžoval. Přednosta pravil vlídně. To máte tak. Když se uhodí do kola, okamžitě se pozná, je-li prasklé či není. Prasklé kolo má totiž poněkud odlišnější zvuk. A že vám ten člověk neodpověděl, tomu musíte prominout. Je hluchý jako pařez.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Já číhal potají za vodou, kde si větry čechrají hřívu svou, kde mají rozmařilý jezinky tu. Tam, kde z mokrý trávy vodník má trůn, tam jsem čekal potají v rákosí, že o lásku víla mě tam poprosí. Kolikrát, 10krát, 500krát i vícekrát.

že všechno drsnej chlap objeví, tak já jsem na to kam, to se ví. V oblacích jsem hlavu měl jako pán, ale teď bych říci chtěl,

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Po těžké práci vás příjemně osvěží hanácká francovka s přísadou léčivých bylin. Bolest hlavy mírní a zemdlené nervy osvěžuje hanácká francovka s přísadou léčivých bylin. Koho trápí revma, tomu přinese úlevu hanácká francovka s přísadou léčivých bylin. Když se hlásí chřipka, osvědčují se výborně masáže a obklady hanáckou francovkou. Do každé domácnosti patří lahvička hanácké francovky s přísadou léčivých bylin. Žádejte všude výhradně hanáckou francovku s přísadou léčivých bylin.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.
4: Vždycky, když ztratíš i poslední naději, vzpomeň si, že dobří holuby se vracejí. Zakrouží nad dvorem, kde si žil jako kluk před léty, nezoufej, přiletí. Na fotkách z tamtěch let jsou vidět už jenom

za nejbližší strouhu. Já často šněroval svý toulavý boty, musí to být, můj vlak má zelenou.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazný materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, hele, ty si mě před rokem říkal, že si budeš brát nějakou roztomilou vdovu a vzal jsi si ji vlastně? On říká, no tak zatím ne, no já ještě čekám. On říká, prosím tě, a na co čekáš? No čekám, až se stane vdovou.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

šel a koleje klad, kdo často měl i žízeň a hlad, a kdo se nikdy nebál a všemu se smál, a kdo byl všech tratí jedinej král, no Joe, byl velkej štíhlej a byl samej sval, rád brandy pil a někdy serval. Když mýval sám, tak díval se rád, jak mraky nebem jdou, tu volnost mrakům záviděl snad, ten Joe, frajer Joe.

voda, samá voda a nic víc. Všude voda, voda byla móda a v té vodě skoro vůbec nic. Když pak někde tamhle krajem něco šplíchlo, udělalo ho. Jednak na tom neměl nikdo zájem, jednak na to nebyl mikroskop.

pak se ale vody nenápadně ztrácejí. Pra, pra, ryby jsou tím pádem na dně, savcům světlo v očkách nadějí. Od opic je k lidství krůček, jak od přesní dávky k obědu. Objeven byl střelný prach a bůček, člověk začal planout pro vědu. Ve jménu vědy zkoumá skryté jevy, i z kamene chce pravdu vydobít. Rozklepne šutr a v něm se mu

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

Své milé radost udělal. Koupil jsem auto a nedbal jsem však jaké, abych jel také o kousek dál. Věřte, byl jsem rád, když jsem poprvé vůbec vyjel z vrat.

0: hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud se nějaký národ neponaučí z vlastních dějin, nebo je zapomene, nebo je prostě ignoruje, bude si muset chyby, kterými si prošli naši předci, zopakovat. A přesně proto mohla proběhnout kolaborace českých politiků se sudeťáky, která vyvrcholila provokací se sjezdem v Brně. Má hluboké kořeny a zkušenosti z minulosti, na kterých dnešní pátá kolona v čele s vlastizrádcem Pávkem na Pražském hradě mohla stavět. V symbolické rovině šlo o plivnutí na hroby obětí německé okupace a bojovníků proti ní. V rovině politické to byl potom jasný vzkaz všem občanům České republiky. Ten vzkaz zněl: už jsme zase tady a nezastavíme se. Budeme chtít víc. Vždyť máme podporu bavorské i německé vlády. A máme podporu i vaší části politické scény české, konkrétně celé současné parlamentní opozice. Zásadní příčinou průniku takzvaného sudeto německého revanšismu je spolupráce právě některých českých politických sil. Snaží se o revizi poválečného uspořádání naší republiky, což je nebezpečné pro samotnou českou státnost. Ostatně není to poprvé, opravdu nejde o žádný nový jev. Vždyť vazalské napojení části české politické reprezentace na tu část Němců, kteří se nesmířili se svou vinou na rozvratu naší republiky před i během druhé světové války, je smutnou realitou. Je třeba tedy studovat dějiny a šířit zkušenosti našich předků dál. A proto doporučujeme nový podrobný článek Tomáše Doležela. Najdete ho pod názvem Německá pátá kolona od Havla po Pavla.
1: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info.
1: Dneska poslední si už sklenku.

holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se korunami stromů mleze mezi kmeny

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačku a pohled, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pán a utíká za vlakem. Asi za 10 minut se vrátí, je celý roztrhanej, samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: R.A. Dvorský a jeho Melody Boy hrají nejnovější šlágr Járy Beneše Udělám si cigaretu. A Bárie Fox.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.
3: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

měli kdysi spolužáky. V myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky. A máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce. Změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem. A telefon se s námi nebaví.

chystá se tam párek slušovických koní. Domovský klopený dráhy mají v obě pravý nohy delší, takže v zatáčkách jsou absolutně nejrychlejší. Srdce každého pijáka si zcela jistě získá pravá 6 let stará slušovická whiska. Prej už Vizovice malej vývoz

oken mrakodrapů skáčou do ulice, střechu nad hlavou jim vzali, hádejte kdo. Nejkrásnější holky na světě mají Slušovice. Jak se o tom přesvědčili ve Francouzsku?

0: Když to takhle půjde dál, tak v tom posledním kšaftu slušovičtí odkážou nám svoji vlastní naftu. Kutnou horu od spodu prejskou mají převelice, nejspíš začnou razit vlastní měnu. Slušovice. Přednedávnem vypustili slušovice, zcela tajnej a novej typ výkonný družice. Prej už jezdí slušokot po povrchu měsíce a kolíkuje parcely pro nový slušovice.
1: Hvězda.

kde stejný tři ulice jsou, co jsem živ, v tý jedný jsem žil a druhá vede k vám, kudy vede třetí ještě po.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Stanice Hvězda.
0: Bezpečně za pohodou.
2: Rozbitým oknem mi do pokoje fouká sníh jako mouka, na moje ruce skleslé v křesle závěje sněhu už ani oheň. Rozbitým oknem mi fouká do světnice fujavice, smutek se dveřmi dere, pláči můj kaskadére, nezapomeň. Vlaštovky ze stájí odlétly před rokem, slepice kdákají ve sněhu hlubokém, zbloudilé kročeje roztáčí osudí, pálenka zahřeje, samota zastudí, teplo je pokora, jabloně v ušance

masopustní hod. Nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak. V rozbité lampě ani kapka petroleje, ruka se chvěje.

kliká, rampouch je klika, v ruce ulomí se místo dechu, průzračná pára, jsem slabý. Vlaštovky ze stájí odlétly před rokem, slepice kdákají ve sněhu hlubokém, zbloudilé kročeje, dostáčí osudí, pálenka zahřeje, samota zastudí, teplo je pokora a zima prokletí, než srdce okorá a jaro odletí, zimostrás pod kopcem, kořeny zapouští, jsem špatným žalobcem, viníkům odpouštím, nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak. V rozbitém srdci ani špetka soli, jen trochu bolí, když vločka z tváře kane, třpitný krystalek ledu na uschlém stromě.

0: Za hodinu bude poledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Šéfredaktor Protiproudu Petr Hájek se v pondělí potkal tradičně s tvrdým jádrem nepodvolených a probírali se opravdu závažná témata. Tak především 50 odstínů protestů v Brně, kdy jsme zhodnotili, že Zeman byl skvělý, stejně tak Jindřich Reichl. Rozvědčík na Hradě naopak stupňuje rozdělení společnosti a otázkou je, zda nás zaberou dřív Ukrajinci nebo Němci. A proč chce jet tak vehementně na sraz válečných štváčů NATO v Ankaře? Možná proto, že válka s Ruskem je jejich poslední nadějí. A co slovenský holokaust, proč na něj zapomínáme? Otázky pak také padly nad krádeží lebky svaté Zdislavy a mělo to opravdu zajímavou konotaci. Otázkou pak ještě je, zda sudeťáci skutečně zakoření v České republice a zda příští rok, jak se vyjádřili, nebudou mít další sjezd, nejspíše na severu Čech. Více pak tedy doporučujeme v celém záznamu pondělní porady.
1: Na stránkách

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Poslyš, co pijete takhle s manželkou večer při televizi? On říká, no tak my pijeme hlavně vždycky čaj ze slivovicí. Ta říká, čaj ze slivovicí a je to dobrý? On říká, no je to výborný, no. Manželka pije ten čaj a já piju tu slivovici.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

uzavřel. Brásleze za nechty je ostrej jako dláto, najednou nevíš, kam bys šel. Cestou tě zdraví,

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

Pojď, já ti oči zavážu, pak uvidíš, co dokážu. Pojď a přidej do kroku a pásku si nech na boku. To, po čem šlapeš, je naše zem. A my ji obejdem. Pásku si sundej.

Vzduch se náhle zavíří, on letí pryč ve svým talíři. Já se vydám na cestu, co dovede mě ke městu. Před městem snad to dokážu, sám sobě v oči zavážu.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Moře usíná, srdce vzpomíná na to, o čem snělo, co dřív bylo, nezapomíná. Já miloval jen vás, však moře šedý pás, než den se probudil na

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud se nějaký národ neponaučí z vlastních dějin, nebo je zapomene, nebo je prostě ignoruje, bude si muset chyby, kterými si prošli naši předci, zopakovat. A přesně proto mohla proběhnout kolaborace českých politiků se sudeťáky, která vyvrcholila provokací se sjezdem v Brně. Má hluboké kořeny a zkušenosti z minulosti, na kterých dnešní pátá kolona v čele s vlastizrádcem Pávkem na Pražském hradě mohla stavět. V symbolické rovině šlo o plivnutí na hroby obětí německé okupace a bojovníků proti ní. V rovině politické to byl potom jasný vzkaz všem občanům České republiky. Ten vzkaz zněl: už jsme zase tady a nezastavíme se. Budeme chtít víc. Vždyť máme podporu bavorské i německé vlády a máme podporu i vaší části politické scény české, konkrétně celé současné parlamentní opozice. Zásadní příčinou průniku takzvaného sudeto německého revanšismu je spolupráce právě některých českých politických sil. Snaží se o revizi poválečného uspořádání naší republiky, což je nebezpečné pro samotnou českou státnost. Ostatně není to poprvé, opravdu nejde o žádný nový jev. Vždyť vazalské napojení části české politické reprezentace na tu část Němců, kteří se nesmířili se svou vinou na rozvratu naší republiky před i během druhé světové války, je smutnou realitou. Je třeba tedy studovat dějiny a šířit zkušenosti našich předků dál. A proto doporučujeme nový podrobný článek Tomáše Doležela. Najdete ho pod názvem Německá pátá kolona od Havla po Pavla.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: ztráty a nálezy.info.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Bratr Izaiáš pracuje v družstvu truhlářů a loni byl vyslán jako nejlepší pracovník až do Paříže. Marně se tomu bránil okolností, že neumí francouzsky. Jet musel. Po týdnu ve Francii se mu zalíbila prodavačka v domě, kde přebýval. Šel před výkladní skříň a na papír namaloval srdce. Prodavačka se na něho líbezně usmála. Druhého dne si Izaiáš dodal odvahy a nakreslil talíř a příbor jakožto pozvání na oběd. Dívka se opět usmála a přikývla. V poledne šli do restaurace. Po obědě vypili několik alkoholických nápojů. Dívka se pojednou roztesknila, vzala papír a udivenému Izaiáši namalovala postel. Ten zamumlal. To bych rád věděl, jak poznala, že jsem truhlář.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Vážení posluchači, slyšeli jste už někdy slovo telefunken? To je kouzelné slovíčko. Řeknete-li jej někde v radioobchodě, úžasnete, jaké překrásné aparáty uzříte. Ale nejen překrásné, ale též bezvadně reprodukující. Ale nejen bezvadně reprodukující a hlavně velmi laciné. Když byste si zašli v Praze k firmě Kreschl a spol. A ještě lépe k vašemu nejbližšímu radioobchodníkovi a zeptali byste se tam na ceny, dověděli byste se, že ku příkladu krásný pětilampový přijímač Telefunken 9W s celou výzbrojí a výstrojí dostanete za 5990 káče. Komu by se to snad zdálo mnoho, uvidí nový čtyřlampový přijímač Telefunken 40, který za 3900 káče je opravdu velmi laciný. Nakonec to nejlepší, a to je třílampový Telefunken, který stojí 760 káče. Uvážíte-li, že každý radioobchodník vám ochotně povolí tento přístroj na týdenní splátky po 12 káče 50 haléřů, vidíte, že když si dáte každý den o jedno pívko a 3 cigarety méně, že za nějaký čas máte rádio vlastně zadarmo. A to je přece ohromné.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: že jsme hvězda.
1: Když do ovoce dají se červy, ať už záměrně, anebo náhodou, to, aby sadař si dal do pořádku nervy, to, aby vůbec nepočítal s úrodou.

kde jsi byl, když jsem oral, když jsem sázel, houboval. Sever se táhni, odkud jsi přišel, nikdo tě sem nevolal. Když do ovoce dají se červy,

z Cadillacu s mlhou v očích probdělých dní a s povzdechem ranních vlaků.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Bývalý komunistický lampasák Pávek a převlékač kabátů sídlící toho času dočasně na Pražském hradě předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel totiž na summit do Bukurešti, takzvané Bukurešské devítky, kde horlivě ladil společný postup před summitem NATO v Ankaře. A to přesto, že ho podle všeho česká vláda do Ankary na jednání za žádnou cenu v rámci bezpečnosti České republiky nepustí. Absurdnější scénář by snad nevymyslel ani Franz Kafka. Na sociálních sítích se pak pochlubil, jak s Markem Rutem a dalšími partnery koordinuje obranu východního křídla Aliance. Ruské útoky prý nejsou vzdálená hrozba, ale, citujme, přímé ohrožení naší bezpečnosti. Konec citace. Tyto trapné lži ostatně opakuje už několik měsíců a nově, díky bohu, jeho sólové účinkování nezdílí už ani ministr zahraničí Petr Macinka. Pavlovi naopak opakovaně vzkazuje, aby se zahraniční politiky zdržel a nechal ji na vládě, která ji má jako jediná ostatně v kompetenci a nese za ní také politickou odpovědnost. Rozpolcené NATO však mezitím spolu s Pavlem chrlí další a další prohlášení o jednotě v bratrské soudržnosti. Připomeňme, že onu Bukurešskou devítku tvoří především země, které obkličují Rusko, jmenovitě tedy Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika. Měla se vedle evropské koalice ochotný stát blokem válečných štváčů, jenže situace se v realitě postupně mění. Slovensko pokračuje ve snaze vést s Moskvou dialog. V čele české vlády už není Fiala. V Bulharsku si

0: Rakušané nově zvolili euroskeptika Radeva a rumunská probruselská vláda se právě v přímém přenosu zhroutila. A my? Pustit prezidenta Pavla na jednání bylo sice chybou, na druhé straně však potvrdil, že s vládní zahraniční politikou prostě skutečně není kompatibilní.
1: Jo, pořád se něco děje.

jeden rok, anebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse. Ať už horor nebo pohádku,

0: finito.
1: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Nezdravé otužování. Náš starodávný dědeček se každé ráno vlévá do vany se studenou vodou a setrvá v ní 3 hodiny. Dá se to nazvat zdravým otužováním. To není zdravé otužování. Nachladne se a zemře. Dědečku, vylez z vany. Nachladneš se a zemřeš. Dědeček vylezl z vany. Nachladl se a zemřel.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

je plný sazí, města dusí věčný stín. Těsno je až mrazí asfalt místo kopretin. Není slyšet sedmihláska podél šedých cest. Jaký div

ti byla blíž. Já však vím, že jsou tam místa zaslíbený kout, kde si můžem z jasna čista volně vydechnout, kde tě nic nebolí a kde není svá.

0: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.
1: Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve dnech dobrých i zlých?

0: Je totiž neděle a mám dost času.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
1: Dnes od 6. večer.

0: hvězda.
1: Chmel, Humulus lupulus, vytrvalá dvoudomá bylina z čeledi konopovitých. Lodyha dorůstá až 10 metrů. Vážení trapeři, zlatokopové, digeři a vůbec 49. z doby velké zlaté horečky. Nugety, doly, to je tak do Buffalo Billek. Kde pak dneska Aljaška a Klondike? Žatec, Ústecko a Severní Morava, to jsou bonanzy, protože tam roste zlato na chmelových tyčkách.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud se nějaký národ neponaučí z vlastních dějin, nebo je zapomene, nebo je prostě ignoruje, bude si muset chyby, kterými si prošli naši předci, zopakovat. A přesně proto mohla proběhnout kolaborace českých politiků se sudeťáky, která vyvrcholila provokací se sjezdem v Brně. Má hluboké kořeny a zkušenosti z minulosti, na kterých dnešní pátá kolona v čele s vlastizrádcem Pávkem na Pražském hradě mohla stavět. V symbolické rovině šlo o plivnutí na hroby obětí německé okupace a bojovníků proti ní. V rovině politické to byl potom jasný vzkaz všem občanům České republiky. Ten vzkaz zněl: už jsme zase tady a nezastavíme se. Budeme chtít víc. Vždyť máme podporu bavorské i německé vlády. A máme podporu i vaší části politické scény české, konkrétně celé současné parlamentní opozice. Zásadní příčinou průniku takzvaného sudeto německého revanšismu je spolupráce právě některých českých politických sil. Snaží se o revizi poválečného uspořádání naší republiky, což je nebezpečné pro samotnou českou státnost. Ostatně není to poprvé, opravdu nejde o žádný nový jev. Vždyť vazalské napojení části české politické reprezentace na tu část Němců, kteří se nesmířili se svou vinou na rozvratu naší republiky před i během druhé světové války, je smutnou realitou. Je třeba tedy studovat dějiny a šířit zkušenosti našich předků dál. A proto doporučujeme nový podrobný článek Tomáše Doležela. Najdete ho pod názvem Německá pátá kolona od Havla po Pavla.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info

0: Zatracenej čáp.
1: O ne.
0: Zatracenej čáp.
1: To bude chlap.
0: Zatracenej čáp. Zatracenej čáp.
2: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
3: Povídá jeden, hele, já slyšel, že ti manželka dala klackem přes hlavu, je to pravda? On říká, no jo, je to tak. On říká, no prosím tě, a co jsi udělal? On říká, no co, no jako vždycky, no, dal jsem si na to studený obklad.
2: V bezpečí stanice Hvězda.

Maria, čerstvá smůla voní, tam, kde silných mužů paže vládne jen, kde sosny staleté se pod sekirou kloní, v kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stich, v noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal, když tu náhle výkřik zazněl.

koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč pět kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud Bill je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho čtyři muži, mrtví jen. Jako šestý s nimi, s nenabitou zbraní,

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: S úklidem je vždycky nejvíc práce. Máte-li vysavač prachu, uklízíte rychle a bezprašně. Očekáváte návštěvu a chcete mít brzy večeři? Pak vám nejvíce poslouží elektrický Grillux, na kterém ve chvíli připravíte chutné jídlo.
2: Práci a čas šetří elektrické spotřebiče z prodejny Jednota.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

kupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám, a pak ti ji dám. V úzkých uličkách na starém městě se procházívá. Má tam voňavkář na rohu maličký zapadlý krám. Na zlatých štítech

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 28. květen je letos svátkem Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Tento svátek je pohyblivým svátkem římskokatolické církve, který se slaví vždy první čtvrtek po letnicích. Je to poměrně mladý svátek. Poprvé se začal slavit ve Španělsku v roce 1970 na základě povolení papeže Pavla VI. A roku 1974 byl zařazen do tamního liturgického kalendáře. O jeho zavedení se výrazně zasloužil valencijský arcibiskup José María García Laiguera, přezdívaný apoštol kněží, který během španělské občanské války pomáhal pronásledovaným duchovním. Za tímto účelem založil také kongregaci oblátek Krista kněze. V roce 2012 rozeslala Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dopis všem biskupským konferencím s nabídkou zařadit tento svátek do jejich liturgických kalendářů. Na Slovensku se tak stalo v roce 2013 a v České republice byl svátek potvrzen 28. ledna 2015 jako závazný svátek v českém národním kalendáři. V 2012 rozeslala Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dopis všem biskupským konferencím s nabídkou zařadit tento svátek do jejich liturgických kalendářů. Na Slovensku se tak stalo v roce 2013 a v České republice byl svátek potvrzen 28. ledna 2015 jako závazný svátek v českém národním kalendáři.

Zdechova, tajemného starozákonního kněze, krále, který je v listu židům představen jako předobraz Kristova věčného kněžství. Na rozdíl od jiných svátků, které připomínají konkrétní událost Ježíšova života, Vánoce nebo Velikonoce, tento svátek oslavuje samu podstatu Kristova věčného kněžského bytí, jeho sebeobětování na kříži, kde dal sám sebe na místo starozákonního beránka. Svátek připomíná nejen svátostné kněžství služebníků oltáře, ale také tzv. Všeobecné kněžství všech pokřtěných, tedy skutečnost, že každý křesťan má podíl na Kristově kněžství a při mši svaté není pouhým divákem, nýbrž spoluobětníkem. Pro věřící laiky je tak tento den připomínkou slov apoštola Petra. Vy jste vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, boží lid. Liturgická barva tohoto svátku je bílá. 28. květen je však také svátkem svatého Viléma z Akvitánie. Vilém se narodil kolem roku 755 jako syn hraběte Teodoricha z Auteňu a vnuk slavného franského vojevůdce Karla Martela. Již od mládí vynikal statečností a poctivostí a brzy si získal důvěru Karla Velikého, který ho povýšil na hraběte Tuluského a povolal jej do státní rady. Když roku 786 vpadli ze Španělska do jižní Francie Saracéni a obsadili Akvitánii, postavil Karel Veliký do čela vojska právě Viléma, který nepřítele porazil a vyhnal ze země, za což byl jmenován akvitánským vévodou. Přes všechny vojenské úspěchy a světskou slávu se Vilém rozhodl založit v údolí řeky Želone kolem roku 804 benediktínský klášter a roku 806 do něj sám vstoupil jako prostý mnich. Poslední roky svého života strávil v klášteře jako poustevník a roku 812 zde zemřel. Jeho příběh se stal inspirací pro řadu středověkých hrdinských eposů, takzvaných chanson de geste, v nichž vystupuje jako legendární Vilém Oranžský, ochránce Francie před nevěřícími. Vilém je patronem zbrojířů, těch ovšem už dnes mnoho není, ale také patronem adoptovaných dětí, ochráncem proti horečkám a patronem města Montpellier ve Francii. Některé prameny ho spojují také s ochranou neslyšících a s přímluvou při epilepsii. Bože, ty jsi ustanovil svého jednorozeného syna nejvyšším a věčným knězem, aby tě oslavil a spasil lidské pokolení. Dej, aby ti, které vyvolil za služebníky a správce svých tajemství, v moci a síle Ducha Svatého věrně vykonávali svěřenou službu. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jednou mi bylo souzeno cestovatí v noci. Šlo o lůžkový povoz. O jedné z půlnoci byli jsme všichni probuzeni jednotvárnými slovy. Ach jo, to mám žízeň. Znova jsme zamhouřili oči, leč po chvíli se ozvalo opět. Ach jo, ach jo, ach jo, to mám žízeň. Naplněni nevýslovným napětím očekávali jsme stanici. Konečně přišlo zastavení. Jako jeden muž vyskočili jsme a v mžiku přinesli ubožákovi něco piva, vody, sodovky a limonády. Když ukojil svou žízeň a vlak se rozjel opět, spokojeně jsme usnuli. Zanedlouho však se ozvalo. Ach jo, ach jo, ach jo, to jsem měl žízeň.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si Hurikán.

0: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.
1: Jsi krupobytí v žitném lánu. Jsi vodní

co přivede mě do neštěstí. Jsi zárodná luna v první čtvrti,

vážených chlapů. Ještěrka naložená v lihu, ženská, co přivede mě do průšvihu. Si moje tajné hříčné snění,

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Rebelům z Euréky nad hlavou na věky bude pět bílých hvězd na vlajce plát. Každý z nich s odvahou stvrdil to přísahou, když psal se rok

poraněný koleno to místo jméno má. Krví spytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach. Země,

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Sjezd sudeťáků a jejich zdejších kolaborantů, který proběhl o víkendu v Brně, mobilizoval české vlastence. Akt jejich sněmu v moravské metropoli nelze charakterizovat lépe než jako invazi. Akce rozdělila národ a tím i politickou scénu na dva nesmiřitelné tábory. A to je dobře. Ano, je to dobře. I když nám to může znít paradoxně, protože, a dodejme, že naštěstí, česká společnost už nikdy nebude taková jako před touto brněnskou provokací. Sešli se Henleinovci a pátá kolona. Tečku evropského díla míru dle stínu Adolfa Hitlera pak tomu dal kolaborant z největších, tedy agent Pávek, když v neděli na sídle českých panovníků na Pražském hradě uvítal ještě bavorského premiéra. Bývalý prezident Miloš Zeman se k jeho osobě vyjádřil naprosto přesně, když řekl, citujme, nevolte znovu vlastizrádce, který dal sudeťákům záštitu. Přidal se též Jindřich Reichl, že přes všechny líbivé řeči svazu těchto prý krajanských spolků nevěří, že jim v prvé řadě nejde o restituce a miliardové majetky. Boj o existenci českého státu a jeho historických národů zkrátka stále pokračuje. Proto se za víkendovým sjezdem v Brně ohlíží Radek Pokorný a zmiňuje hlavně též protesty vlastenců, kteří dali důrazně najevo, že nedovolí podvolit se snahám kolaborantů vzdát se českého státu do rukou velkoněmecké čtvrté říše. V článku k tomu pak přináší i několik videí.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Na palubě primátora Dietricha zeptal se malý chlapec nejvyššího velitele spojených loďstev Sázavsko-Vltavských. Kdy zvedneme kotvy, komodore? Hned, jakmile budou všichni trampští náčelníci i se svým mužstvem na palubě Budulínku. Rozkaz byl jasný. Jsem zvědav, zda ještě poznám, řekl zamyšleně chlapec. Tak to čestný kapitán primátora Dietricha. Moře a tvář zálesáka se nemění, pravil drsně komodor Jahelka. Poté se dotkl lehce čáky a odešel, aby dohledl na rozsvěcování lampionů, jimž byla paluba primátora Dietricha kol dokola ověšena. Budulínek tiše hvízdl a z hromady plachtový vyběhl malý, ale čilý psík. Chlapec provázen odaným zvířetem se běhl do doku, kde dosud blikalo světlo v okně zatuchlé přístavní krčmy. Tam zakoupil 8 vuřtů proslulých pražských kouláků. Jeden požil, jeden předložil svému čtyřnohému průvodci a ostatních 6 schoval do chlebníku. Psisko spořádalo v bytě svůj příděl a očmuchávalo chlebník, tázavě stříhajíc ušima. Ty nejsou pro tebe, matla vůzku, řekl tajemně hrdina vzpoury na lodi primátor Dietrich. A oba se vydali na poslední obhlídku lodi.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Jsem robot. Jsem stělesněním přesnosti a mechanizace. Světlo světa jsem spatřil v laboratořích závodů Philips a to téhož dne, kdy byl vytvořen univerzální knoflík. Reaguji přesně a spolehlivě na každý jemný poput majitele přijímače. Nařizuji univerzálním knoflíkem veškeré ladící prvky přijímače tak dokonale a tak přesně, že by to lépe nedokázal ani nejzkušenější odborník. Každý majitel takového přijímače slyší více a činí méně.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

žije v palácích, trpko se dýše v chýši. Trpká je naše ornice, trpké je víno v číši. Trpká je sláva po otcích, přetrpké vzpomínání. Trpká je naděje v budoucnost, že až se hlava sklání. Trpce zní píseň národa, trpce vše slovo naše. Trpké jsou kletby z našich úst, trpké

seděl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět, tmavo-modrý svět.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji po noci.

Ptáci zvoní, na tisíc veršů básník píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořnický sen.

Když kvetou v krámku pod podloubím fialky pro štěstí, když taxikáři tiše troubí na rohu náměstí, zpívám si večer na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem.

Já však znám její slzy, jsou krokodýlí. Za tak krátkou dobu se přece nezměnili.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta šedesátá. Na stanici Hvězda.

čtvrtek, krátce po 6 hodině odpolední a od mikrofonu vás zdraví Václav Hrabák, který vás bude provázet následujícími 3 hodinami. Budeme si povídat například o právě proběhlém brněnském sjezdu Landsmannschaftu nebo o indickém půstu Ekadaší. A po 8 hodině mám pro vás připravené téma korunovačního ostatkového kříže, který je teď vystavován v jízdárně Pražského hradu. Tedy těším se na náš společný čas na stanici Hvězda a teď už si pustíme další písničku z 60. let. Naďa Urbánková.

Dnes máme 28. května a vy posloucháte Stanici Hvězda. Svátek mají všichni Vilémové a když se ještě podíváme do kalendáře dál, tak v neděli bude ve 10:45 dopoledne úplněk ve Střelci, který může být celkem ostrý. A také budeme tuto neděli slavit svátek Nejsvětější Trojice, o čem si více povíme v jednom z následujících vstupů. A co nás čeká za počasí? Celý následující týden bude pokračovat letní počasí, ale o víkendu má pršet, i když neměly by být žádné přívalové deště. Na západě Čech srážky kolem 5 mm, jinak jen asi 2 mm. Takže po týdnu veder spadne alespoň nějaká vláha. Právě hrajeme čtvrtfinálové utkání s Finskem a jestli to dobře chápu, jsme na konci druhé třetiny a zatím prohráváme 1-3, ale to vůbec neznamená, že se zápas ještě nemůže zvrátit. No a protože včera měl svátek Valdemar, tak si pustíme něco od Valdemara Matušky.

konce utkání s Finskem zbývá už jen asi 10 minut a Finsko vede nad Českou republikou stále 3-1. Ale my se teď budeme věnovat trochu duchovnějšímu tématu. Týden po letnicích, tedy po seslání Ducha Svatého na Kristovy učedníky, máme v neděli další důležitý svátek, svátek svaté Trojice. A je to vlastně celkem oříšek, protože pro mnohé je obtížné, co si pod tím vlastně představit. O svaté Trojici existuje celá teologická disciplína trinitologie. A v této trinitologii panovala již v prvním tisíciletí rozepře, která vyvrcholila v roce 1054 velkým schizmatem a trvá až dodnes. Právě na problému svaté Trojice se rozdělila západní a východní církev. Přebyla o to, jestli Duch Svatý vychází i ze Syna, anebo jen z Otce. Východní církev trvala na původním dogmatu, že Duch Svatý vychází pouze z Otce. No ale do těchto detailů se nebudeme zatím více pouštět. Ale co si pod trojjedinečností Boží vlastně představit? Evangelista Jan nám říká, přímluvce pak Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Tím, že Kristus, božská podstata, sestoupil na zem, musel se oddělit od Boha Otce, jinak by nemohl na zem sestoupit. A tím vznikla božská dvojice, Otec a Syn. Ale aby se toto vše mohlo dít, byla zapotřebí hybná síla. A tou hybnou silou je právě Duch Svatý. Je to spojení toho nebeského s pozemským. Ve svaté Trojici je tak obsažena dynamika, která by v jedinečnosti nebyla možná. Ve svaté Trojici je obsaženo to, že na počátku nebyl jen nějaký božský impuls, který od té doby nějak samovolně běží. Teorie o božském impulzu, který dál samočinně pokračuje, je velmi blízká zednářské ideologii, která se tím staví proti svaté Trojici i proti samotnému Kristu. Naopak svatá Trojice je realizace božího záměru a touze k tomu, aby se Kristovo světlo šířilo mezi lidi. A tak svátek svaté Trojice je vlastně ten úplně nejdůležitější křesťanský svátek ze všech, protože je o ukotvení člověka v láskyplnosti trvajícího božského záměru.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Přijde Pepa k Flekům a vidí tam Tondu smutně sedět u stolu a říká: ale Toníku, co se ti stalo, že tady tak smutně sedíš? Tonda říká: ale hochu, vždycky mám takovou žízeň a nemám peníze žádný. Dneska mám zase peněz dost, zase nemám žádnou žízeň.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Čeští hokejoví bojovníci bojují do roztrhání těla, ale dostali další gól a do konce zápasu zbývá už asi jenom 2 minuty, takže Finsko-Česká republika 4-1. Ale já chci zmínit jiného českého bojovníka a tím je Karel Kryl. Na začátku svého moderování jsem slíbil, že si po každé pustíme nějakou krylovku. A dnes jsem si připravil jednu z mých nejoblíbenějších, která se dotýká lidského srdce. A z této písně můžeme velmi dobře pochopit, jakou měl Karel Kryl jemnou a citlivou duši, přestože to byl i velmi drsný bojovník. Ale jeho velmi citlivá duše po listopadovém převratu velmi brzy pochopila, že ten převrat nebyl nic, po čem skutečně duše českého národa prahla. Že si za svobodnou fasádou skrývá něco úplně jiného. Ale teď už zpět k té jemné, citlivé písni. Karel Kryl a nevidomá dívka.

To byl Vladimír Merta a vy posloucháte Stanici Hvězda, kterou si můžete naladit na webovém prohlížeči nebo třeba v mobilní aplikaci. Český hokejový tým již s Finskem definitivně prohrál 4-1 a tak na mistrovství bohužel končí, ale přesto bojovali se ctí. Tak ať to příště vyjde. A my pokračujeme v hudbě 60. let.

0: společnost, kariéristů už máme dost.
1: To byla Ljuba Hermanová a já mám pro vás ještě jednu aktualitu z kalendáře, která se týká dnešního dne, a to nejen dne 28. května, ale každého 28. dne v měsíci. Jedná se o duchovní aktivitu, kterou vytvořila sestra Dominika, dřívější asistentka arcibiskupa Dominika Duky. Od roku 2013 každý měsíc 28. probíhají modlitby za český národ, který se může kdokoliv účastnit. Dlouhých 12 let tyto modlitby probíhaly přímo v katedrále svatého Víta. Současnému vedení hradu se však duchovní činnost na jeho území pravděpodobně nelíbí. A tak jsou tam modlitby již zakázány. Ale sestra Dominika ve společných modlitbách za národ dále pokračuje. A nyní probíhají u kapucínů v kostele Panny Marie Andělské v Praze, který se nachází na Loretánském náměstí hned pod pražskou Loretou. Pokud jste tam dnes nebyli, tak to již nestihnete, protože společné modlitby za národ začínají ve 16:45 odpoledne. Ale pokud vás tato aktivita zaujala a chcete se někdy zúčastnit, tak každého 28. měsíci jste u kapucínů na Loretánském náměstí vítáni.

Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo, nebylo,

0: Byla jedna malá holčička, kterou měl každý rád. Měla ji ráda maminka, tatínek a samozřejmě babička. Ta ji měla tak ráda, jako... Inu jako babička.
1: Jednou, když měla narozeniny, dostala od babičky mnoho pěkných dárků a mezi nimi také červený čepeček. Karkulku, který holčičce tak slušel, že jej stále nosila. A proto jí začali říkat červená karkulka.
0: Babička bydlela na samotě za lesem v malé chaloupce a karkulka ji s maminkou často navštěvovala.
1: Jednou zavolala maminka červenou karkulku a dala jí košíček, ve kterém byly koláče a láhev vína.
0: Karkulko, dones koláče a víno babičce. Je nemocná a slabá, víno jí posilní. Jdi pěkně pěšinkou, nikde se nezastavuj. A dej pozor, abys neupadla a nerozbila láhev s vínem.
1: Karkulka slíbila, že si dá pozor a šla.
2: Přišla k lesu a tam potkala velikého vlka.
1: Karkulka se ho nebála, neboť ještě nevěděla, jaké je to zlé zvíře. Pěkně pozdravila. Dobrý den.
2: Kam pak tak brzo, červená karkulko?
1: Ale jdu k babičce. Leží, je nemocná a maminka jí posílá koláče a víno, aby se posilnila.
2: A kde bydlí tvoje babička?
1: To není daleko, lehko to každý najde. Tam za lesem, co jsou tři velké duby, tam stojí její chaloupka.
2: Vlk si pomyslel, to je náhoda. Babička je sama doma, leží. A karkulka k ní přijde. Lehko je dostanu a s ním je obě. Olízl se a nahlas povídá. To jsi hodná, karkulko, že neseš babičce koláče a víno. Babička by však měla ještě větší radost, kdyby si jí přinesla také pěknou kytici. Podívej se, co všude roste krásných květinek.
0: Karkulka poděkovala za dobrou radu, začala trhat kvítka a udělala z nich velikou kytici.
1: Ta se bude babičce jistě moc líbit, řekla si karkulka.
2: Kde roste krásných květinek.
0: Karkulka poděkovala za dobrou radu, začala trhat kvítka udělala z nich velikou kytici.
1: Ta se bude babičce jistě moc líbit, řekla si karkulka.

0: Tam, ptá se babička.
1: A vlk slabým hláskem povídá. To jsem já, Karkulka, a nesu ti, babičko, koláče a víno.
0: Tak pojď dál, Karkulko. Otevři si dveře, nejsou zavřené, volá z postele babička.
1: Vlk, jak to uslyšel, otevřel rychle dveře, skočil do světnice
0: a milou babičku spalkal.
1: Potom si oblékl babiččiny šaty, na hlavu si dal její čepec a vlezl do postele.
2: Zanedlouho přišla červená Karkulka. Dveře byly otevřené, vešla do světničky a povídá: Dobré jítro, babičko.
0: Ale babička jí neodpověděla.
2: Přišla k posteli a tam ležela babička, čepec měla přes obličej a tak divně vypadala. Babičko, proč máš tak dlouhé uši?
1: Abych tě lépe slyšela.
2: Babičko, proč máš tak veliké oči?
1: Abych tě lépe viděla.
2: A proč máš tak velikou pusu?
1: Abych tě mohla naraz spolknout.
2: Vlk vyskočil z postele a už se to stalo.
0: Potom si lehl znovu do postele a jak byl přejedený, usnul a hlasitě chrápal.
1: Právě šel okolo myslivec. Poslouchá a diví se, cože babička tak chrápe. Vešel do světnice, podívá se do postele a co vidí? V posteli leží velikánský vlk a břicho má naduté jen prasknout. Hledá babičku.
0: Ale babička nikde.
1: To ji jistě spolknul tenhle vlk. No, jen počkej.
2: Vzal veliký nůž, rozpáral vlkovi břicho a z břicha vyskočila červená Karkulka
0: a za ní babička. Obě se ještě třásly strachem.
2: Myslivec přinesl veliké kameny, těmi naplnil vlkovi břicho a to pěkně zašil.
1: Vlk se probudil a měl velikou žízeň. Vyskočil z postele a běžel se k potoku napít. Protože však měl v břichu zašité těžké kameny, jak se naklonil nad vodu, převážil se, spadl do potoka a utopil.
0: Babička snědla koláče, posilnila se vínem
2: a všichni se pak radovali, že to tak dobře dopadlo.

Dospívali české řekyně sestry Eleftheriadu. Máme 7:15 a vy posloucháte Stanici Hvězda. A v tuto dobu se budeme pravidelně společně věnovat aktuálnímu společensko-politickému dění. První věcí, u které se chci opět zastavit, je brněnský sjezd Landsmannschaftu. Mluvil jsem před týdnem o špatném načasování a o tom, že se celá akce otočila jak proti Němcům, tak i proti jejich přisluhovačům na našem území. Sám sudeco-německý sjezd není cílem, ale pouze prostředkem k prosazování cíle podrobování našeho území rozpínavou germánskou kulturou. Takzvaný proces smíření probíhá již od 90. let a nejsou do toho zapojeni jen havlistické, fialové a pavlovské kruhy, ale i kruhy katolické církve. A souvisí s tím i vyvezení českého korunovačního kříže do Německa před 2 lety, o čemž budeme mluvit po 8. hodině podrobněji. Ale je důležité se na to podívat z historického odstupu. Odsun Němců nesouvisí pouze s druhou světovou válkou. Bez vnímání historických souvislostí jsme odsouzeni na věc pohlížet pouze povrchně. Problém snahy germanizace našeho území můžeme vnímat již od 10. století, kdy se kníže Václav s babičkou Ludmilou snažili nepodléhat západním diktátům a naopak šířit křesťanství byzantské větve, což se oběma stalo osudným. Karel IV. Se snažil o něco podobného, na což navázal Jan Hus, a to se stalo osudným jak jemu, tak i celému našemu národu. Proti českým zemím se spolčil celý západní svět a český národ byl značně zdecimován. Po husitských válkách přežila pouhá 1/3 obyvatel a to umožnilo postupné pronikání západního germánského vlivu na naše území. Paradoxně náš oslabený národ před úplnou germanizací zachránila říše Rakouská, která sice měla své mouchy, ale přesto náš národ zůstal zachován a dostal možnost se v 19. století opět nadechnout. A ve století 20. se opět tisíciletá snaha Germánů ovládnout slovanský svět rozhořela naplno. Odsunutí Němců z našeho území tak není jen pouhá odplata za jejich zločiny během druhé světové války, i když i to bylo zcela legitimní. Je to snaha o ubránění celého slovanského prostoru před tisíciletou snahou Germánů nás ovládnout. Bylo to znovu obnovení celistvosti našeho území po snaze zlikvidovat náš národ již v 15. století. Tedy to hlavní smíření bychom měli udělat sami se sebou. Odpusťme si to, že jsme se po druhé světové válce k některým lidem chovali hrubě. Ano, chovali, ale bylo to nutné a byl to pro naši zemi sice trochu bolestivý, ale hluboce léčivý proces. Je dobré si uvědomit, že se skutečně nejednalo o žádnou odplatu. Odplata totiž nemá dobrou energii a často se vrací jako bumerang. Byl to ozdravný proces, který byl nutný s ohledem na ochranu a přežití celého slovanského světa.

když je nohy prosí tě stůj. Kam odejít chceš? A kde domov tvůj?

s týdnem jsem mluvil o větrnicích a jejich zásadní škodlivosti jak pro přírodu celkově, tak i pro živé tvory, včetně člověka. A tak jen připomínám, že připomínky k akceleračním zónám je nutné podat do 1. června, tedy již do tohoto pondělí. Podrobnosti najdete například na webu zastavte.cz, který zpracovala Strana svobodných, která se tomuto tématu hodně věnuje. Tak ať vítr dál věje naší krajinou a větrná kola se netočí. A mimořádně jsem zařadil tématickou písničku z osmdesátek.

Posloucháte stanici Hvězda a my si pouštíme písničky ze sedmdesátek. A společně si po 7. hodině povídáme o aktuálním společensko-politickém dění. Před týdnem jsem mluvil o důležitosti vystavování ostatků svatých, protože z ostatků vyzařuje Kristovo světlo, což je velmi důležité jak pro věřící, tak pro celý prostor kolem. Pokud se člověk může dostat přímo do blízkosti ostatků, tak může přímo vnímat světlo, které z nich vyzařuje. Arcibiskup Přibyl se bohužel vyjádřil v tom smyslu, že lebka svaté Zdislavy bude po 30. květnu uložena do krypty. Zločinec tedy dosáhl svého údajného cíle. Záměrně říkám údajného, protože co chtěl skutečně s lebkou udělat, ví jen on, anebo případný objednatel krádeže. A je velká škoda, že katolická církev není schopná obhájit blahodárnost vystavování ostatků svatých a odvolává se pouze na tradici. Nicméně, lebka bude alespoň uložena pod kostelem, tedy kostel bude sice méně, ale stále prozařován jejím světlem. A je možné, že v budoucnu církev pochopí některé důležité věci, na které už začíná zapomínat.

Posloucháte stanici Hvězda a v našem pravidelném okénku péče o zdraví si dnes řekneme o velmi jednoduché, blahodárné metodě, kterou může dělat úplně každý a nic k tomu nepotřebuje. A je to metoda nejen levná, ale naopak s ní i ušetříte. Protože jsem profesí homeopat a zabývám se péčí o lidské zdraví víc než 20 let, budeme si v rámci našich společných čtvrtků povídat i o tom, jak svému zdraví co nejvíce pomoci. Všichni víme, že ve zdravém těle je zdravý duch a v tomto výroku je schováno možná mnohem víc, než všichni tušíme. On to je totiž jeden z hlavních principů homeopatie, která pomocí léčby lidského ducha léčí i tělo. Ale tak jako tak je důležité o tělo pečovat. A jedním z důležitých nástrojů této péče jsou půsty a hladovky. A v úterý, když jsem měl krátký vstup na stanici Hvězda, byl zrovna den indického půstu Ekádaší. A tak jsem vám slíbil, že o tom řeknu ve čtvrtek trochu víc. Indický půst Ekádaší se provádí dvakrát do měsíce, a to vždy 11. den lunárního cyklu, což znamená, že je to 11. den po novu anebo 11. den po úplňku. A toto načasování se velmi zajímavě shoduje s tím, co říká známý léčitel Gennadij Malachov. Pokud totiž chceme dělat krátké jednodenní půsty, tak je podle Malachova právě nejvhodnější doba mezi první čtvrtí a úplňkem, anebo mezi poslední čtvrtí a novem. A 11. lunární den je právě ta nejvhodnější doba. Indové mohou držet půst částečný nebo úplný. Pokud se rozhodnou pro částečný, tak mohou jíst třeba zeleninu, ořechy a mléčné výrobky, ale přísně mají zakázáno cokoliv z obilovin, luštěnin a maso. Pokud by někoho zajímala přísná pravidla indického půstu Ekádaší, na internetu najde spoustu materiálů. Ale my si po písničce řekneme, jak si udělat jednoduchý český půst. A protože mluvíme o lunárních cyklech a měsíci, tak si pustíme písničku Loudá se půlměsíc od Marty Kubišové.

Posloucháte stanici Hvězda, od mikrofonu vás zdraví Václav Hrabák a my si povídáme o velmi blahodárném způsobu, jak prospívat svému zdraví. A to můžeme dělat jednoduchým půstem. Jedna z důležitých věcí, proč dělat půst, je očista jater. Játra mají obrovskou schopnost regenerace a samočištění. Jenže v běžném provozu na to játra nemají zkrátka čas. Ale už po 12 hodinách po posledním jídle se játra přepnou do samočistícího a samoozdravného módu. Tedy v druhé polovině 24-hodinového půstu už začínáme svým játrům pomáhat. A je možné si udělat úplně jednoduchý 24-hodinový půst. Sám na sobě mám vyzkoušenou a praktikuju 24-hodinový půst tak, že naposledy sním večeři a následující den si dám svoji ranní kávu, jedna káva je povolena, a pak už jen vodu nebo bylinné čaje. Odpoledne je dobrý mírný pohyb, ale ne velká zátěž. No a každý na sobě může pozorovat, že se mění i psychika. Je dobré se věnovat modlitbám nebo meditacím. Všichni víme, že duchovní praxe často s půsty souvisí. No a po 24 hodinách je vhodné začít nejdříve malou porcí nějakého lehkého jídla a po půl hodině lze jíst již normálně. Ale je samozřejmě vhodné nejíst trojitou porci za celý den. To bychom celý blahodárný efekt o dost snížili. No a tyto jednoduché jednodenní půsty je právě dobré dělat 11 dnů ponovu nebo úplňku tak, jako v Indii. Ale určitě si to můžeme přizpůsobit svým potřebám a tak zkrátka někdy mezi 9. a 13. dnem po úplňku nebo ponovu je to zkrátka nejlepší.

otevřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná, sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo ho ho, ten kdo nepřekládá.

základem pil, ať se na huconský šípě najmou ptát. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kdo chce zhrnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípy najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: hosté na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Sjezd sudeťáků a jejich zdejších kolaborantů, který proběhl o víkendu v Brně, mobilizoval české vlastence. Akt jejich sněmu v moravské metropoli nelze charakterizovat lépe než jako invazi. Akce rozdělila národ a tím i politickou scénu na dva nesmiřitelné tábory. A to je dobře. Ano, je to dobře. I když nám to může znít paradoxně, protože, a dodejme, že naštěstí, česká společnost už nikdy nebude taková jako před touto brněnskou provokací. Sešli se Henleinovci a pátá kolona. Tečku evropského díla míru dle stínu Adolfa Hitlera pak tomu dal kolaborant z největších, tedy agent Pávek, když v neděli na sídle českých panovníků na Pražském hradě uvítal ještě bavorského premiéra. Bývalý prezident Miloš Zeman se k jeho osobě vyjádřil naprosto přesně, když řekl, citujme, nevolte znovu vlastizrádce,

0: historických národů zkrátka stále pokračuje. Proto se za víkendovým sjezdem v Brně ohlíží Radek Pokorný a zmiňuje hlavně též protesty vlastenců, kteří dali důrazně najevo, že nedovolí podvolit se snahám kolaborantů vzdát se českého státu do rukou velkoněmecké čtvrté říše. V článku k tomu pak přináší i několik videí.
1: Na stránkách protiprout.info.

10 chvílí, odbyla 8. hodina. Od mikrofonu vás zdraví Václav Hrabák a vy posloucháte Stanici Hvězda. A ve čtvrtky po 8. hodině se budeme věnovat různým tématům. A dnešní téma, které jsem si pro vás připravil, je částečně kulturní a částečně duchovní. Je to výstava korunovačního ostatkového kříže, který nechal zhotovit Karel IV. A který se nyní nachází jen pár kroků od Pražského hradu v hradní jízdárně. A kolem tohoto kříže se poslední 2 roky dějí velmi divné věci. Kříž, který nikdy neopustil naše území, byl najednou před 2 lety, navíc na výročí německé okupace našeho území, tedy 15. března, vystaven v Drážďanech. Navíc za přítomnosti prezidenta Pavla a navíc na výstavě, která korunovační kříž spíš dehonestovala, než oslavovala. V kontextu toho, co se nyní dělo v Brně, vidíme, že to rozhodně nebyl náhodný akt. Prezident Pavel 2 roky před brněnským sjezdem Landsmannschaftu odvezl do Německa na 0,5 roku nejposvátnější český předmět a současně jeden z nejdůležitějších symbolů české státnosti. Jenže oni si mysleli, že jim to celkem bez povšimnutí projde. Jenže neprošlo. Tou dobou jsem natočil video, které se začalo velmi spontánně šířit a vyvezení kříže vzbudilo velkou nevoli ve společnosti. Následně vznikla výzva za navrácení kříže a na Hradčanském náměstí před arcibiskupským palácem proběhla velká demonstrace.

Ale i v Drážďanech se děly velmi podivné věci. Pár desítek metrů od výstavní síně udeřil blesk v květnu toho roku do 10 lidí, z nichž 2 museli záchranáři oživovat. A přitom nikdo nepřišel o život. A v září se potom opět pár desítek metrů od výstavní síně zřítil hlavní drážďanský tranzitní most přes Labe. A opět přitom nikdo nepřišel o život. Obě události se přitom staly právě v době, kdy byl v Drážďanech vystavován český korunovační ostatkový kříž, vyvezený za velmi podivných okolností z naší země. A za chvilku si o tom řekneme víc.

Posloucháte stanici Hvězda a my si povídáme o korunovačním kříži, který je nyní vystavován v jízdárně Pražského hradu. Samotný korunovační kříž je spolu se svatováclavskou korunou nejdůležitější symbol naší státnosti. A do celkového významu je podle mnoha odborníků ještě hodnotnější než svatováclavská koruna. Je to nejvýznamnější duchovně církevní předmět, který je na území České republiky. Obsahuje ostatky svaté Anny a Jana Křtitele, tedy svědců přímo spojených s Kristem, ale současně i předměty spojené s Kristovým ukřižováním, tedy například část hřebu a dřeva z kříže, na kterém byl Kristus ukřižován. Pro tento kříž a korunovační klenoty postavil Karel IV. Hrad Karlštejn. Korunovační kříž v historii nikdy neopustil území České republiky a ani Němci za druhé světové války si ho nedovolili nikam odvést. A tu náhle 15. března 2024 na výročí německé okupace našeho území a bez jakéhokoliv předchozího varování se česká veřejnost dozvěděla, že český korunovační kříž byl spolu s velkou částí svatovického pokladu odvezen do Drážďanské galerie na výstavu současného umění. A na vernisáži na výročí německé okupace vystoupil dokonce český prezident Pavel. Podle kurátora Jiřího Fajta, výstava Fragmenty paměti propojuje středověké artefakty dnes již vzdáleného nebo cizího významu se současným uměním. Tedy naše nejvzácnější poklady jsou podle Fajta artefakty cizího významu. Další důležitou věcí je, že kříž spolu se svatovickým pokladem nebyl vystavován jako něco vzácného a posvátného. Byl vystavován jakože v dialogu se současným uměním. Ve výstavních prostorách hrála z projekce nepříjemná hudba i samotný výstavní prostor nebyl vhodný k vystavování nejcennějších sakrálních předmětů. Tedy jako by se náš nejcennější duchovní poklad snažili v Drážďanech co nejvíce pošlapat. A kurátorem této německé výstavy byl Jiří Fajt, bývalý ředitel Národní galerie, který byl odvolán v roce 2019 tehdejším ministrem kultury. Již jsem zmiňoval, že v květnu blesk uhodil do 10 lidí jen kousek od galerie a v září spadnul v Drážďanech nejdůležitější dopravní most. Těm, co kříž odvezli z našeho území spolu s Fajtem, byly z hůry vyslány celkem jasné signály. S ostatkovým křížem si není příliš dobré zahrávat. Kříž byl na podzim v září vrácen a dlouho o něm nebylo vidu ani slechu. A konečně letos na jaře byl opět spolu s částí svatovického pokladu vystaven v jízdárně Pražského hradu. Ale o tom si řekneme za chvilku.

Dnešní večerní téma na stanici Hvězda je korunovační ostatkový kříž Karla IV. A jeho vystavení v jízdárně Pražského hradu. Celý koncept výstavy byl z Drážďan přesunut do Prahy, a tedy celá výstava je stejně jako v Drážďanech nevkusná. V zadní části sálu probíhá jakási audiovizuální projekce, která sice nikoho nezajímá, ale ozývají se z ní velmi nepříjemné zvuky do celého sálu. Hned v úvodním velkém panelu výstavy je kruhový otvor, ve kterém jsou vedle sebe vystaveny dva objekty. Jedním z nich je relikviář svatého Václava ve tvaru ruky. Je to po korunovačním kříži jeden z nejposvátnějších českých duchovních předmětů. Uvnitř je část ostatku svatého Václava, tedy část jeho kosti. A vedle tohoto relikviáře je vystavena plechovka od barev, ze které čouhá jakási bezejmenná kost. Podle kurátora Jiřího Fajta je jedním ze dvou hlavních témat výstavy kritika církve jako instituce. Nad tím vlastně zůstává rozum stát. Proč svatovícká kapitula půjčuje naše nejsvětější církevní předměty na výstavu současného umění, jejímž tématem je kritika církve, na výstavu, kde si dělají legraci z ostatků patrona naší země. Ale na celé výstavě je nejdůležitější to, že každý z nás můžeme konečně korunovační ostatkový kříž navštívit a nechat se prozářit jeho úžasnou energií. A samozřejmě si užít i další úžasné předměty svatovického pokladu. Ten je vystaven v celkem vkusně zhotoveném pavilonu, do kterého můžeme vklouznout hned za vchodem. A tak zbytek výstavy můžeme snadno ignorovat. Sice do toho pavilonu pronikají ty divné zvuky z projekce a je tam také umístěn rotující obraz jakéhosi kardinála, což je také vrcholně nevkusné, ale přesto energii našeho pokladu to nemůže přebít. Tedy určitě si tuto část výstavy v Pražské jízdárně nenechte ujít. Bude tam až do 26. července. Zůstává však otázka, co bude s křížem dál. Jiří Fajt mi na mou přímou otázku odpověděl, že se uvažuje o vycestování do Německa a USA v horizontu následujících měsíců, což žádného soudného člověka nepotěší. Vývoz mimo hranice by však muselo schválit Ministerstvo kultury. Od přivezení kříže na naše území posílám opakované žádosti na Ministerstvo kultury podle zákona číslo 106. A asi před týdnem mi zrovna přišla čerstvá odpověď, že žádná žádost o vyvození kříže podána zatím není. Ale to neznamená, že nemůže být. A tak nezbývá, než kříž nadále hlídat a snažit se nedopustit, aby k opětovenému vyvezení mimo naše hranice došlo. A věřím, že s Boží pomocí se to podaří.

padá hvězda do tvých vlasů, je chvilku po deváté. Od mikrofonu vás zdraví Václav Hrabák a vy posloucháte stanici Hvězda a naše společné podvečerní čtvrtky mezi 6. a 9. odpolední. A v dnešním kulturním okénku bych vás rád upozornil na jednu kulturní akci s duchovním přesahem a tou je zítřejší noc kostelů. Pro mě osobně je to již několik let důležitý svátek. Během noci kostelů je možné se dostat na místa, na která se během roku člověk běžně nedostane a může procítit velmi silná duchovní místa. A chci se s vámi podělit o vlastní zážitek. Před 2 lety jsem se v rámci noci kostelů dostal i do Mariánské kaple na Staroměstské radnici. O této kapli jsem dřív vůbec nevěděl a přitom ji každý z nás venčí. Je totiž v prvním patře Staroměstské radnice a v gotickém výklenku, který směřuje k Mariánskému sloupu, je umístěn právě oltář této kaple. A stavitelem není nikdo jiný než Petr Parléř, který v Praze postavil ty nejdůležitější gotické duchovní stavby. A potom, co jsem si tam v koutku této kaple asi hodinu v tichosti poseděl, jsem zahájil setkávání každého 13. v měsíci u Mariánského sloupu v 6 hodin odpoledne k modlitbám za mír a český národ. Tedy vnímám to tak, že to bylo přímo přání Panny Marie. No a každého 13. měsíci se u Mariánského sloupu setkáváme už ty 2 roky. A tak všichni jste na naše setkání v 6 hodin odpoledne zváni. A ještě další pozvání, které přímo souvisí také se zítřejší nocí kostelů. Na Starém městě je celkem malá rotunda, ale je to velmi silné místo. Je to rotunda nalezení svatého kříže na rohu ulic Karolíny Světlé a Konviktské, tedy mezi Betlémskou kaplí a Vltavou. A zítra v rámci noci kostelů tam společně s Barbarou Slezákovou budeme zpívat křesťanské duchovní písně od 16:45 večer. Tak kdo by chtěl společně s námi prožít energii tohoto místa za zpěvu duchovních písní od středověku do současnosti, jste zváni.

0: jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podvodníka. Povídám, pochop, že svým karfiolem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa, z Konga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám répu a je mi do zpěvu, z Caracasu ananas a palma z Guajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany, pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná, metalizovanou jedli, oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší, v ložnici mám pět lian, spouštím se z nich na divan, americké brambory, těch mám plné komory, z Hokkaido sakuru, takovou mám náturu, bavlnu mám z Koloreda, když se doma sehnat nedá, tabák z Porto Rica mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl do guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám, vzal ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak sežeru seno. Znáš-li navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti. O jediném včelím mejdanu má včelář plné plásty. Modřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad spacenem.
1: Stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.

nám Iveta Bartošová. Blíží se 9. hodina a tak pomalu končí naše pravidelné čtvrteční setkání. A budu rád, když se za týden ve čtvrtek mezi 18. a 21. hodinou opět uslyšíme. Pokud byste měli nějaké otázky nebo náměty do příštího čtvrtečního vysílání, tak na mém webu vaclavhrabak.cz naleznete můj mailový kontakt. A také na tomto webu budu postupně umisťovat záznamy našich čtvrtečních témat, tedy kdybyste něco důležitého propásli, tak to tam najdete. Od mikrofonu se loučí Václav Hrabák. Přeji vám krásný večer. A pokud bychom se neviděli zítra na Noci kostelů, tak se těším na slyšenou příští čtvrtek na internetových vlnách stanice Hvězda.

někde cval. Stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a doposledka táhne.

0: Je 9.
1: Přesně tak, 9. hodina.
0: Se mění v noc.
1: Dobře, máme 9. hodinu, přesně tak, jak teď odeznělo na stanici Hvězda. Chtěli bychom vás upozornit jenom na docela zajímavou věc. A to je, že včera jsme na protiproudní televizi měli za hosta Michala Svatoše. Opravdu velice zajímavý rozhovor o aktuálním vývoji jak na frontě, na ukrajinské, tak ve všech ostatních konfliktech ve světě. No ale dnes přesně taky na protiproudní televizi byl hostem předseda poslanecké sněmovny a také předseda SPD Tomio Okamura. No a tématů bylo hodně. Buď všechno nebo nic, jak zní i v titulku na webu protiproudu. Také zda má máme možnost dosáhnout maxima toho, co SPD voličům slíbila. No a jak to vlastně bylo s bojem o Michala Zunu? Tak to všechno se dozvíte na stránkách protiproud.info. Tak to je jedna pozvánka na večer. A nebo druhá, že už potom, co dospívá za chvíli Valérie Čižmárová, tak bude tradičně četba na pokračování. Jak dobře víte, tak celý květen máme před sebou knihu France Werfla Píseň o Bernadette. Každopádně důležitá věc, ať si vyberete jakoukoliv možnost, tak my vám přejeme, ať se vám Hvězda pěkně poslouchá.
2: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme.

nedořekl nebo nedopsal. U něho přísudek následuje za podmětem a za větou se sází tečka. Kdyby musel povolit, to jest upustit od dalšího pronásledování, roztonal by se. Cítí vyložený odpor k Bernadetě Subirusové, ačkoliv ji nikdy neviděl. Je však přesvědčen, že v ní a jen v ní je zdroj o něch nekonečných rozmíšek. Dokud Bernadeta nevymizí z vědomí Francouzů, nebude v Lourdech a kolem Lourdes pokoj. Všechny dosavadní pokusy usvědčit tu dívku z podvodu nebo alespoň ze zjištného vykořisťování lehkověrných bližních ztroskotaly o její vychytralost a pošetilé nápady policejního komisaře. Ale baron Massy má ještě zbraň. Dnes je pravý psí den. Slunce praží do prostorné kanceláře jeho excelence. Prefekt má na sobě jako vždy dlouhý černý kabát, vysoký tuhý límec, který ho bodá do brady, tuhé manžety, kdežto úředníci na rozdíl od něho pracují jen v košilích. Všichni úředníci se potí, jen baron se ze zásady nikdy nepotí. Baron Massy studuje přípis, který mu došel už před několika nedělemi. Je to prohlášení komise lékařů, kteří koncem března vyšetřovali Bernadetu Subirusovou. Vital Ditur trval tehdy tvrdošíně na tom, aby do komise nezvali jejich vlastního lurdského okresního lékaře doktora Dozuse. Měl už dost na referátu, který ten nejistý venkovan přednesl o vizionářce v Café France. Zachmuřeně pročítá prefekt znovu a znovu elaborát. Mladistvá Bernadeta Subirusová, stojí tam psáno, je až na vrozené astma zcela zdravá. Má znamenitou chuť k jídlu a dobře spí. Patologické dispozice se u ní nevyskytují. Dívka je od přirozenosti nesmírně vnímavá a přístupná všem dojmům. Jde patrně o hypersenzitivní osobu, která se lehce může stát obětí přeludů ba halucinací. Možná, že jí nějaký paprsek světla ve skalním výklenku vykouzluje zjevení. Hypersenzitivní osoby mají často sklon podobné prožitky přehánět. Není však žádný důvod domnívat se, že tomu tak je u mladé Subirusové. Podepsaní jsou toho mínění, že takzvané extatické stavy u této dívky nejsou vyloučeny, že běží o psychický neduch, podobný somnambulismu, který jest až dosud málo probádán, který však pro pacientku nepředstavuje žádné nebezpečí. Možná, snad, patrně, vrčí baron Massy a štítivě od sebe odstrkuje opatrné prohlášení. V tom mu sluha v pravou chvíli ohlásí psychiatra. Psychiatra, který řídí ústav choromyslných v Po, si Massy dal schválně zavolat. Když se chce občas zbavit některého odbojného individua, potřebuje psychiatra. Psychiatr je líbivý zrzoun, má ohnivou, umělecky zježenou kštici. Mohlo by se o něm říci, že je hezký, kdyby jeho levý ústní koutek následkem svalového ochrnutí nebyl trochu povytažený vzhůru. Jeho šedé myší oči těkají sem a tam, protože lékař bláznů vždycky přejímá něco z bláznovství svých pacientů. Prefekt mu případ stručně vyloží a objasní mu stanovisko státu. Zrzoun má velmi jemný sluch, o čemž se baron k svému uspokojení přesvědčí. Ačkoliv sám je naprosto lhostejný, pokud jde o otázky filozofické, všechno, co proráží díru do definitivní vysvětlitelnosti světa, ho popouzí. V jeho očích nemá Bernadeta jiné volby, než onu dobře známou volbu mezi podvodem a šílenstvím. A protože šílenství je jeho obor, přimlouvá se raději za šílenství. A nenahlíží také, proč by v těchto těžkých dobách mělo být nebeským mocnostem dovoleno beztrestně fušovat lékařům do řemesla. Prefekt poukazuje na zákon z 30. června 1838, který zmocňuje státní zastupitelství k tomu, aby zajistil

U každého občana podezřelého z duševní choroby, je-li lékařská diagnóza postačující a pacient může být veřejnosti nebezpečný. Psychiatr se usměje. Vaše excelence, nemusíme se v žádném případě definitivně rozhodnout. Mezi úplnou svobodou a dokonalým internováním existuje pravoplatná střední cesta, po které se v obtížných případech vždycky pouštím. Dám prostě pacienta na pozorování. Psychiatr není konec konců žádný ortoped, který zlomenou nohu spraví hned na místě. Výborně, milý profesore. Přikývne baron vlídně na souhlas. Obávám se, že se takové pozorování ukáže nezbytným.

Hned druhého dne dopoledne se psychiatr objeví v lurdské nemocnici. Doprovází ho svalnatý ošetřovatel, jako by šlo o to zajistit zosobněného Goliáše. Hned mu Bernadetu předvedou. Její oči jsou chladné, rozvážné a velmi ostražité jako vždy ve chvílích boje. Zrzoun se chová jako strýček, jemuž lze důvěřovat. Okouzleně se směje, špulí křivé rty, hladí Bernadetu. Ta s nevolí uhýbá jeho rukám porostlým zrzavými chloubky. Psychiatr ji zapřede do obšírného rozhovoru, který svým způsobem sleduje týž cíl jako křížový výslech Žakometův. Rád by Bernadetu vlákal do různých léček, aby se projevila její slabomyslnost. Bernadeta mu to neudělá kvůli. Dává své stručné, zdrcující odpovědi, jako vždy. Ví, kolik má den hodin, kolik dnů týden, kdy v červenci vychází slunce a kdo vládne Francii. Ví, kolik je 7x5. Kolik je 17x38, neví, ale řekne psychiatrovi rovnou a docela vážně. To jste si přece předem vypočítal, pane. Soud dotázána na události posledních dnů, vypravuje je pěkně chronologicky. Dvě mladší sestry ošetřovatelky, které jsou rozhovoru přítomny, se začnou chichotat. Bernadetino staré umění se zas jednou osvědčuje. Její odpovědi popletou tazatele, který chtěl poplést jí. Psychiatr prosí, aby směl zůstat s pacientkou o samotě v setmělé místnosti. Matka představená vyhoví jeho žádosti, je však natolik moudrá, že vzkáže rodičům a děkanovi. Bernadeta sedí pozorně na posteli, zatímco se před ní v šeru, jímž proniká trochu letního slunce, zrzoun pohybuje jako stín. Napřed vytáhne z kapsy metr jako krejčí, krejčovským dojmem působí i ta spousta špendlíků, které má zapíchnuté pod výložkou kabátu. Anatomie lebky a mozku slaví právě velké triumfy. Objevila a ohraničila přesně jednotlivá duševní, pocitová i pohybová centra mozku. Na těchto centrech člověk tak říkajíc visí jako nějaký čiperný mechanický tahací panák. V celku znamenají to, co vyjadřuje zastaralé slovo duše. Psychiatr změří Bernadetinu lebku a číslice si zapíše do notýsku, jako to dělávají krejčí. Potom jí píchá špendlíky do různých částí těla. Au, naříká Bernadeta. Ty to tedy silně pociťuješ, když tě píchám? Konstatuje psychiatr radostně. Není jasné, je-li to pro pacientku výhoda nebo ne. Ovšem, každý to silně pociťuje, odpoví Bernadeta podle pravdy. Zrzoun vyšetřuje svalové reflexy a především reakci zornic. Poroučí Bernadeti, aby kráčela dopředu i pospátku s očima otevřenýma a v zápětí se zavřenýma. Proč tak vrávoráš? Ptá se jí. Protože mě unavujete, pane. Tak se posaď, popovídáš si trochu se mnou, řekne psychiatr, který se zas mění v strýčka. Ty vídáš v jeskyni panu Marii? To jsem nikdy neřekla, pane. Tak co vlastně říkáš? Vídala jsem v jeskyni dámu, odpoví Bernadeta a zdůrazňuje tvar minulý. Ta dáma musí přece někdo být, dotírá zrzoun. Dáma je dáma. Kdo vidí dámy, které neexistují, ten je chorý, milé dítě, ten není normální. Bernadeta se na chvilku odmlčí, potom důrazně vysvětluje. Vídala jsem ji, už ji neuvidím. Odešla. Proto o mě dnes už nemůžete říci, že jsem nemocná, pane. Psychiatra na okamžik zarazí tato nezvratná logika. Poslyš, dívenko, řekne posléze. Jsou tu jisté náznaky, že s tebou není všecko v pořádku. Ale slibuji ti na svou čest, že tě brzy vyléčím. Chceš se uzdravit, chceš se zbavit těchto stavů pro tebe tak škodlivých.
Budeš krátký čas bydlet v překrásném domě ve veliké zahradě. Budeš se mít jako knížecí dcera. Piješ ráda čokoládu se šlehačkou? Nikdy jsem ji nepila. No, taky okusíš třeba hned k první snídani, když budeš chtít. Lépe než u mne se v životě nikdy mít nebudeš. Všechno dostaneš zadarmo. Rodiče za tebe nic nemusí platit. Budeš zaopatřena a tvá budoucnost se vyjasní. O čokoládu se šlehačkou nestojím, namítne Bernadetta. Bude mi už brzy 15. Zůstanu raději zde. Zrzoun s úsměvem zavrtí hlavou. Milé děvčátko, uděláš dobře, když se mnou půjdeš dobrovolně. Věř, že ti to nebude na škodu. Nebude to na škodu ani tvým rodičům, s kterými si promluvím. Pochopil jsem už, že jsi moudrá osůbka. 3-4 týdny déle to trvat nebude. Pak budeme s tvými stavy jednou provždy hotovi. Nebudeš už vídat žádné dámy v jeskyních, ale za to z tebe bude nádherný člověk utužený pro životní boj. Vždyť já se životního boje nelekám, řekne Bernadetta a schlédne na své malé ruce, které se v životě už dost napracovaly. Ale potom, dřív než se psychiatr vzpamatuje, vyskočí, vyběhne ze dveří a utíká bez překážek domů.

0: Za 2 hodiny vchází psychiatr v průvodu císařského státního návladního do žaláře. Oba pánové se nemálo uleknou, když těsně u dveří proti nim stane nikdo menší než Maria Dominik Peramal. Obrovská postava jim neúprosně zastupuje cestu, takže se hovor musí odbít mezi nízkými dveřmi. Rodina Subirusova se bojácně tlačí v pozadí světnice u ohniště. Zrzoun se rozpačitě ukloní. Mám čest mluvit s lurdským panem farářem? Máte, pane. Čím mohu sloužit? Nebylo by lépe uchýlit se někam jinam? Odkašle si Vital Ditur. Toto místo k jednání si zvolili pánové, ne já. Odbude je Peramal a neuhne ani opíť ze svého místa. Svědectví rodiny Subirusovi je mi velmi vítáno. Pana státního návladního znám. Vás, pane, neznám. Jste bez pochyby lékař z blázince v Po, kterého nám ráčil poslat pan prefekt. Jsem mimořádným profesorem psychiatrie a nervových chorob. Řekne křivohubý zrzoun s důrazem, který se mu nedaří. Obávám se, že v Lurdech nenajdete vhodné pole pro svá studia, vážený pane profesore. Praví s politováním děkan. Pane faráři, jednám z příkazu okresního zdravotního ústavu. Je tu lékařský nález z 26. března, který konstatuje u mladistvé pacientky jisté anomálie. Pan prefekt si přeje, abych tento nález přezkoumal a vzal si na čas dívku k sobě na pozorování. Proto jsem přišel. Peramal jakoby od vteřiny k vteřině rostl a mohutněl. Znám ten bezvýznamný nález z konce března, řekne. Vy jste, vážený pane profesore, tu dívku vyšetřoval. Jaké anomálie jste zjistil vy? Jsou anomálie, které nebijí zrovna do očí, zaváhá zrzoun. Peramalův drsně zastřený hlas počne zaplňovat světnici. Připomínám vám přísahu, kterou jste složil jako lékař, vážený profesore. A ptám se vás, je Bernadeta Subirusová duševně chorá, zuřivá a veřejnosti nebezpečná? Ale, pane faráři, vykrucuje se psychiatr, kdo mluví o zuřivosti a ohrožování veřejnosti? Jakým právem chce tedy pan prefekt zbavit Bernadetu Subirusovou svobody? Právem vyjádřeným francouzským zákonem, podotkne Vital Ditur s vydražďujícím klidem. Děkan několikrát nadechne, než se má natolik v moci, aby byl stoříci. Francouzský zákon stojí příliš vysoko, aby nabízel ruku překrucovačům práva. Ale vážený pane děkane, usměje se zrzoun smířlivě. Chceme-li použít zákona z roku 1838, bude to jen a jen ku prospěchu malé pacientky, kterou máme z nařízení pana prefekta určitou dobu pozorovat a všemi moderními prostředky léčit. Teď je s děkanovým sebeovládáním konec. Rozehrají se všechny rejstříky jeho prudké prchlivosti. To je nejnestoudnější podvod, s jakým jsem se kdy setkal. A ujišťuji vás, pánové, na svou čest, že vašemu podvodu strhnu masku a rozpoutám před tváří celé Francie takový kravál, že tarbeskému prefektovi zalehnou uši. Pojď sem, Bernadeto Subirusová. Bernadeta se už před chvílí instinktivně přiblížila k děkanovi. Černý strašák jejího dětství ji pevnýma rukama uchopí a přitiskne k sobě na důkaz, že ji ochrání. Já to dítě znám, burácí Peramal. A prokurátor je zná také. Oba jsme s ním obšírně mluvili. Ten, kdo by řekl, že Bernadeta Subirusová je blázen, je buď sám blázen, anebo padouch. Smysl onoho zákona z roku 1838 je namířen proti zuřivcům a běsnivcům. Pánové, troufáte si ho ještě i teď použít? Dobrá. Ale vezměte na vědomí, že já se od tohoto dítěte nehnu. Tak. A teď můžete poslat pro četníky. A co když četníci přijdou, pane děkane? Zeptá se Vital Ditur s nadutým klidem. Když přijdou? Peramal se dá do smíchu. Když četníci přijdou, řeknu jim, nabijte na ostro, pánové. Cesta vede jen přes mou mrtvolu. Po tomto šachmatu vycouvají státní zástupce i psychiatr ze světnice, kam se jim zásluhou děkanovou nepodařilo vniknout ani na dva kroky. Vital Ditur ví, že Peramal je člověk schopný uskutečnit každou hrozbu. Této nečekané změny lurdského faráře se císařský státní návladní nenadál. Bernadeta je pravá čarodějnice starého stylu. Bude muset zatelegrafovat do Tarbe pro nové pokyny. Nedlouho po jedné hodině zastaví na rohu Rue de Petite Fosse a náměstí Markadal zvláštní uzavřený poštovní vůz. Město je v tu chvíli jako vymřelé. Luisa i Bernadeta Subirusovi vstupují do vozu. Děkan už v něm sedí. Vůz odváží mlčenlivé cestující do hor, do lázní Kotre, kde v malém domku, který přináleží k tamnější faře, Peramal ubytuje Bernadetu i její matku. Kotreský kolega je převezme pod ochranu a do své péče. Bernadeta zmizí. Její útočiště nevypátrá ani prefektova policie.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Část 34.
0: V těch dnech pobývá na léčení v Kotre monsignor Thibault, biskup montpellierský. Tento starý pán se na faře seznámí s Bernadetou. Monsignor Thibault je pravým opakem monsignora Lorance. Šedivé hedvábné vlasy má hezky dlouhé. Jeho ústa nejsou sarkastická, nýbrž dětsky měkká. Oči má překrásné, modré jako chrpy. Montpellierský biskup je povaha přístupná, povaha poetická. Můžeme vám dokonce prozradit, že ve volných chvílích skládá dosti dobré francouzské a latinské verše na oslavu Boha, Panny Marie, přírody, nebes a přátelství. Monsignor Thibault zná lurdská zjevení jen z novin, jako každý. I on sdílí mínění veškerého francouzského duchovenstva, že církev se zřetelem na vládnoucí duchovní zaměření nemůže být dosti opatrná a zdrženlivá vůči podobným mystickým příhodám. Není většího nebezpečí, myslí si i on, než směšovat svatou hranici oddělující náboženství a duchaření. Přesto však požádá Bernadetu, aby mu všecko podrobně pověděla. Co se stane, je podivné. Bernadetu, která podobné prosby nikdy nezamítne, ale vyhovuje jim obvykle mechanickým odříkávavým tónem, inspirují zářivé oči jejího posluchače. Připadá jí, že se poprvé v životě setkává s duší podobnou její vlastní duši, která chápe stejně intenzivně tajemství její radosti, lásky a vytržení. Hned po prvních slovech vypadne z konceptu obvyklého odříkávání. Vyskočí, poklekne, začne hrát sebe samu. Hraje dámu. 11. únor. Zde je potok. Tam jeskyně. Její zpřítomňování je tak silné, že Bernadeta sama cítí, jak svou dámu neznámými silami k sobě přitahuje a takřka vtlačuje do pravého výklenku pokoje. Její tvář zesiná a Luisa Subirusová se už obává, že Bernadeta upadne do vytržení. Když Bernadeta představuje dámu a s pažemi spola rozpřaženými, tónem líbezně vážným sama sobě říká: buďte tak laskava a přicházejte sem po 15 dní. Monsignor Thibault náhle vstane a vyjde z pokoje. Oči starého muže jsou plné slz. Venku na zahradě se Thibault opře o strom a znovu si pro sebe šeptá: Bože, jaká báseň. Jaká báseň.

Dva dny poté odjíždí biskup montpelierský do Lourdes. Tam se ubytuje v Kaznávově hotelu a ihned žádá děkana, aby k němu do hostince poslal několik důvěryhodných svědků Bernadetiných zjevení. Peramal pošle doktora Dozuse a Estráda. Estrád před biskupem prohlásí doslova: Monsignore, obdivoval jsem v životě největší herečky francouzských jevišť, mezi nimi i takovou umělkyni, jako je Rachel. Proti Bernadetě byly všechny jen pitvořící se sochy, přehánějící trapné vášně. Ta malá vizionářka z Masabiel nám však zrcadlila blaženost, pro niž není v jazyce slov. Děkan Peramal se chápe příležitosti a řekne: Monsignore, měl byste promluvit slůvko s biskupem Tarbeským. Monsignor to udělá. Ačkoliv mu lékaři po namáhavé lázeňské léčbě předepsali 2 týdny naprostého klidu, rozjede se místo domů do své diecéze do Tarbes. Tam má 3hodinovou rozmluvu s Bertránem Severem Lorancem. Zakrátko lurdského faráře telegraficky povolají do biskupského paláce. Nedostane se mu jako jindy přátelského pozvání k obědu a do biskupovy holé ložnice. Musí 2 hodiny čekat v kanceláři, než ho biskup přijme. Monsignor rozlobeně tluče holý obsací stůl. Chcete mi poštvat na krk celý francouzský episkopát, lurdský faráři? Dřív než se Peramal zmůže na odpověď, podá mu biskup jeden z těch impozantních, pečetěmi ověšených svitků, jakých se užívá na pastýřské listy a jiné pastorální vyhlášky. Lege, poroučí monsignor latinsky. Čti. Peramal se zadosti učiněním vidí slavnostní pergamen, pozoruje, že se s beztvarým konceptem v biskupově zásuvce zatím udál značný pokrok a že má před sebou krásně napsaný čistopis. Ustavení biskupské vyšetřovací komise? Ptá se tiše. Sede et lege! Osopí se na něho biskup, jehož mrazivou vlídnost vystřídala jakási vřelejší drsnost. Děkan poslušně usedne na jednu z kancelářských židlí a čte latinský nápis, namalovaný krásnými modrými, červenými, zlatými, okudrlinkovanými písmeny. Ordonance biskupa Tarbeského k jmenování komise pro vyšetření událostí souvisejících s domnělými zjeveními v jeskyni západně od města Lourdes. A pod tímto starobile nakadeřeným titulem Bertrán Sever Lorance z Božího milosrdenství a z milosti svaté apoštolské stolice biskup Tarbeský. Pozdrav a požehnání duchovenstvu a věřícím naší diecéze ve jménu Pána našeho Ježíše Krista. Děkan pohlédne na biskupa, ten však okamžitě jeho oči zaplaší zpátky k listině. Po římském pozdravu následují četné, přečetné řádky stlačeného písma. Peramal je dalekozraký a jeho oči mají co dělat, aby rozluštili text. A nejen oči. I mysl musí Peramal napínat. Hluboce zahalena do jasných slov pastýřského listu, projevuje se v textu skoro úzkostlivá biskupova nedůvěra. V úvodu probírá Bertrán Sever Lorance všechna jak a proč lurdského případu. Peramal vyciťuje z těchto argumentů, že monsignor tu dává úmyslně na srozuměnou, že jeho rozhodnutí nevychází z vlastního popudu. Nýbrž z vnějších příčin, jednak z nenávisti popíračů a jednak z fanatismu lehkověrníků. Znovu a znovu naráží Peramal na výhrady, které se skrývají pod hladkým povrchem pastýřského slohu. Bez vážného a střízlivého přezkoumání nemůžeme nic uznat a priori, praví se v listě. Proto bude lépe upustit pokud možno od subjektivních tvrzení a obrátit co nejostřejší pozornost k přírodovědeckému probádání takzvaných zjevů uzdravení. Snadněji lze lidstvo zmást, než přesvědčit, píše biskup doslova. A Peramal čte mezi řádky ještě něco víc.
Nové zmatení by zasadilo novou ránu křesťanství, které v přítomné době obhajuje v jednom z nejprudších historických bojů věčné pravdy. Moderní duch i tam, kde Boha nepopírá, je uspůsoben tak, že není ochoten uznat ani rozumem, ani citem výjimky z obecného přírodního zákona. Jestliže církev vždycky a provždy k tomu ochotná takovou výjimku uzná, posílí tím nepřátele Boha a vyvolá v nejširších kruzích rozhořčení. Nežli tedy církevní komise připustí působnost nadpřirozených sil, musí zúplna vyčerpat všechny druhy přirozeného vysvětlení všemi prostředky moderní kritické vědy. Proto je v prvé řadě třeba, aby se komise neskládala jen z profesorů dogmatiky, morální teologie a mystické teologie, nýbrž měla i stejný počet profesorů medicíny, chemie a geologie. Peramál čte a čte a nedochází ke konci. Drobné písmo skáče děkanovi před očima. Monsignor začne být netrpělivý a vezme mu list z rukou. Kdo popírá zázrak, není pravý katolík, zabručí biskup. Kdo upírá Bohu moc zacházet se všehomírem podle vlastního uvážení, ten není věřící člověk. A přesto, zázraky tohoto druhu jsou pohoršlivé. Pro mne. Nechci žádné zázraky. Nějaké ubohé škvrně z jakéhosi bídného hnízda, dítě pijana a pradleny. Boží milosrdenství je nezměřitelné a jsem jen bezvýznamný člověk, ale mně se to, Bůh odpusť mé duši, příčí. A vy všichni mě do toho ženete. My vás neženeme, monsignore. Žene vás věc sama, jako do toho vehnala i mne, namítá Peramal. Nejsem na mou duši přívržencem lehkomyslného a tupého babského mysticismu. Ale kdo vám vaše milosti vysvětlí tenhle šílený vývoj? Dcera lidí, kteří přišli na mizinu, ano. Nevědomé dítě, které nemá skoro zdání o nejjednodušších náboženských poučkách, které se nikdy neoddávalo blouznivým snům, to dítě vidí nějakou dámu, kterou zpočátku zdaleka nepovažuje za zjevení, ale za skutečnou lidskou osobu z masa a krve. Vypravuje o tom sestře a spolužačce. Sestra to zaspoví matce, přítelkyně, kamarádkám. A z tohoto nicotného domácího tlachání dětí a malých lidí naroste v několika dnech lavina ze samých ano a ne, lavina, jež se snese na celou Francii. Váš vlastní kolega, biskup Montpellierský, to nazval nejkrásnější moderní básní, monsignore. Můj kolega, biskup Montpellierský, zasměje se pohrdlivě Bertrand Sever. Je pán, který se snadno dojímá. Ale já se tak snadno nedojmu, monsignore, řekne Peramal. A přesto mě tento nepochopitelný vzrůst dětského nic naplňuje neustálým vzrušením. Teď však jste povolal muže, kteří nás poučí. Hic est digitus Dei, anebo v tomhle není prst boží. Biskup svěsí koutky úst a povytáhne obočí. A mezi těmi povolanými muži je i lurdský pan farář s celou svou nejistotou. Děkan se hluboce ulekne. Rád by ten úřad odmítl. To však není možné. Kdy poroučíte, aby se komise sešla, monsignore? Zeptá se zastřeným hlasem. Ještě ne. Ještě ne! Odpoví zlobně biskup a položí obě ruce na svitek, jako by si jej nehodlal dát vyrvat. Ale ordonance už je připravena k tisku, připomíná děkan. Stařec nevlídně zavrčí. Ordonance počká. Ještě tam není vepsáno datum. Vysvětlíte mi snad, lurdský faráři, jak mají přírodospitci z komise, chemikové a geologové pracovat, když je jeskyně uzavřena? Váš pastýřský list si vynutí, aby ji otevřeli, monsignore. Odváží se podotknout velmi neprozřetelně děkan. Biskup pozdvihne hlas až do řezavé výšky. Nechci si nic vynucovat. Odpírám vykonávat sebemenší nátlak na světskou moc. Ať napřed císař jeskyni otevře.
pak ať se s Pánem Bohem sejde komise, ale ne naopak. Vymínil si císař osobně rozhodnutí, monsignore? Císař rozhodně, už proto, že ti druzí slaboši to neskoncují. A po další přestávce biskup skoro šeptem dodá. Dávám tím dámě poslední šanci. Chápete, lurdský faráři? Ne, nechápu. Tak vám to vysvětlím. Dávám dámě šanci, aby buď císaře přemohla, nebo se od něho dala přemoci. Zvítězí-li dáma, dá se komise do práce. Bude-li dáma přemožena a zůstane-li jeskyně uzavřena, je jasné, že dáma není Panna Maria. A pak, ať se dáma i celá komise rozplyne vniveč.

Po těchto slovech začne monsignor pročítat odstavce jednotlivých statutů. Na Peramalův sluch narážejí jména řádně ustanovených kanovníků, jimž se svěřuje řízení komise, a jména profesorů ze seminářů, kteří mají prozkoumat vědeckou stránku věci. Konečně biskup děkana propustí, ale ode dveří ho ještě jednou zavolá. A co bude s Bernadetou, lurdský faráři? Ha? Jak to vaše milost myslí? Ptá se Peramal, aby získal čas. Docela jasně to myslím. Jak si to děvče představuje svůj budoucí osud? Zdá se, že jste jejím rytířem. Jistě jste se jí na to už ptal. Peramal odpoví velmi opatrně. Bernadeta je nejprostší tvor na světě. Nemá zamák cti žádosti. Jejím jediným přáním je vrátit se do neznámého lidského davu, z něhož vyšla. Chce žít jako všechny ženy jejího stavu. Pochopitelné přání, dá se biskup do smíchu. A vy jako teolog věříte, že se taková idylická budoucnost v skutku potom všem dostaví? Doufám v to z celého srdce. A přece tomu nevěřím. Řekne nakonec Peramal stejně dvojznačně, jak cítí v srdci se zřetelem na Bernadetu a její dámu. Biskup vykročí se svou holí zpoza psacího stolu a stane před děkanem. Můj milý, komise může vyřknout jen trojí rozsudek. Buď to řekne, holčičko Subirusová, si podvodnice a patříš do polepšovny. Nebo řekne, Bernadeto Subirusová, si blázen a patříš do blázince. A nebo řekne, nejsvětější pana si tě vyvolila, dívenko Subirusová, z tvého pramene vycházejí zázraky. Postoupíme tvá akta kongregaci rytů do Říma. A tudíž? Tudíž co? Maria Dominik Peramal dává přednost mlčení. A tudíž, zvýší monsignor hlas, si jedna z vyvolených smrtelnic, která smí vznášet nárok na poctu oltářů, a proto musíš zmizet, neboť světice nenecháváme běhat po světě. Světice, která by se třeba stýkala s mládenci, vdala se a měla děti, by ovšem byla pěkná novinka. Biskup náhle změní tón a jeho hlas změkne a zamyšleně stichne. Proto církev převezme o tebe péči, holčičko Subirusová. Proto si tě zasadí jako vzácný květ do jedné ze svých nejlepších zahrad, ke karmelitkám, ke kartuziánkám, kde vládne tuze přísná řehole, ať chceš či nechceš. Nechce, monsignore, skočí mu skoro neslyšně do řeči Peramal. Bernadeta je přirozené dítě světa a nemá, pokud vím, sebemenší vlohy k duchovnímu životu. A je ještě tak strašně mladičká, není jí ani 15. Však ona zestárne, prohlásí krátce biskup. Ale ordonance dosud není vydána. Dosud se nesešla permanentní komise. A jestli jednou zahájí svou práci, bude zasedat a zasedat hezkých pár let. To vám, můj milý, slibuji. Protože já se spokojím až úplným objasněním. Do té doby, ať si vaše chráněnka, to děvčátko, žije ve světě, ale pod přísným dozorem, to žádám. A jste-li tomu děvčeti nakloněn, lurdský faráři, přemluvte jí, ať včas odvolá, pak se to odbude polepšovnou. To by bylo jak pro ní, tak i pro církev v dnešní době nejmoudřejší.

0: desátá večerní je fuč.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: mám zlatý klas a zrno v něm, co bych si víc přál, co bych si víc přál.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: Šéfredaktor Protiproudu Petr Hájek se v pondělí potkal tradičně s tvrdým jádrem nepodvolených a probírali se opravdu závažná témata. Tak především 50 odstínů protestů v Brně, kdy jsme zhodnotili, že Zeman byl skvělý, stejně tak Jindřich Reichl. Rozvědčík na Hradě naopak stupňuje rozdělení společnosti a otázkou je, zda nás zaberou dřív Ukrajinci nebo Němci. A proč chce jet tak vehementně na sraz válečných štváčů NATO v Ankaře? Možná proto, že válka s Ruskem je jejich poslední nadějí. A co slovenský holokaust, proč na něj zapomínáme? Otázky pak také padly nad krádeží lebky svaté Zdislavy a mělo to opravdu zajímavou konotaci. Otázkou pak ještě je, zda sudeťáci skutečně zakoření v České republice a zda příští rok, jak se vyjádřili, nebudou mít další sjezd, nejspíše na severu Čech. Více pak tedy doporučujeme v celém záznamu pondělní porady.
2: Na stránkách protiproud.info

Někdy si říkám, on byl přece prýma. A lhal a kradl, že mě miloval.

0: noc s hvězdou.
1: Když už vám vpadám tedy
2: znovu,
1: no, do řeči, tak já si vzpomínám, že jeden velmi, velmi schopný a talentovaný a jeden z našich nejlepších filmových režisérů, já ho mám velice rád. Ano. V době svého mládí byl velice temperamentní a vyžadoval opravdu jaksi maximum z lidí a režíroval něco z folkloristického, řekl jsem to...
2: Skoro dobře, no. Ale my vám rozumíme.
1: Vy jste to pochopil.
2: Ano.
1: Prostě ze Slovácka.
2: Ano.
1: A protože byl důkladný, tak si skutečně přivez tam odsud 150 lidí v těch pravých krojích, jenže oni nebyli zvyklí na tu práci v ateliérech a nevěděli, že jak si to trvá strašně dlouho, než se to zasvítí. A, takže v situaci, kdy už došlo k tomu natáčení vlastnímu, že, kdy je několikrát jaksi znovu a znovu, jak si po nich chtěli ten výkon, tak oni už byli utahaný k smrti. A on dal takový, tak pojedeme na ostro, byl tam takový verbuňk, že to na playback, tak říkal kamera a říkal, prosím vás, vesele, playback. A tak verbuňí, a oni ty ruce takhle, ale zvadlí úplně tak. Stop! A byl už jaksi nervózní a říkal jsem, vesele, kamera. Že oni zase jaksi...
2: Já to vidím.
1: Prosím, já nevím, jak bych vám to řekl. Vesele. Kamera. Playback. Tak on už to nestopoval.
2: Říkám, vesele! Vesele! Uškrtil šohaje.

0: Noc plná hvězd.
1: Vážení přátelé, já bych rád s vaším dovolením nahlédl do soukromého deníčku Luďka Soboty, do deníčku, který se mi dostal náhodou do rukou. Začneme kapitolou puberta, ta se mi vždycky zdála taková nejzajímavější. No prosím. No tak jestli je to tvoje přání. Pardon, Luděk mě žádá, abychom nechali deníček být a že bychom se soustředili na jeho nejzajímavější novou příhodu, novou známost tvojí. No ale Luďku, to je tvoje věc. Já myslím, že ti neporadíme. To si neměl hlavně přestat mluvit, když se ti ta dívka líbila.
2: No jo, ale právě když já jsem nenalézal slov, jak se mi líbila.
1: No prosím, to chápu a řekl si aspoň, že je hezká.
2: Dobře.
1: No, jak si jí to řekl?
2: Řekl jsem, krása, krása.
1: A řekl jsi tak, jak jsem ti poradil, že jsi vědec?
2: No řekl, nejsem hloupé.
1: A tak to vím, že nejsi hloupé, ale přesto, jak jsi to řekl?
2: No hned potom krása, krása jsem říkal, slečno, já jsem z ústavu.
1: Luďku, to není ta nejlepší formulace. Ty jsi měl říct, že jsi nějaký vědec, že jsi nějaký doktor.
2: No nějaký, ale jaký? No,
1: ten samý.
2: No jaký ten samý, když jsem ještě žádný nebyl.
1: No o to jde, kdyby jsi byl doktor, tak jí to nemusí říkat, to by poznala, že jsi doktor, ne?
2: A já?
1: No jak asi přemýšlej.
2: A jo, nosil bych bílý plášť.
1: Ale prosím tě.
2: No nebuď hloupej, to dávají doktorům zadarmo, když jsi doktor. Proč myslíš, že na to studujou tolik let?
1: Kvůli plášti.
2: No jistě, kvůli čemu jinému.
1: Tak kvůli plášti rozhodně ne. Kvůli titulu ty.
2: Cože?
1: Kvůli titulu ty.
2: Kvůli tyhle tudle. To dávaj taky doktorům zadarmo k tomu plášti.
1: Co?
2: Co? Ty tydly dáte.
1: Ty tydly dáte.
2: No ty tydly, jak jsi říkal teďka.
1: Já jsem o žádných nemluvil.
2: Ne? A proč si to teda říkal?
1: Já jsem mluvil o titulu ty.
2: Tak on říkal, teď říkal, že o nich nemluvil a teďka znova o nich mluvil, že jo?
1: No, já ti nechci nic zapírat.
2: No to zapírat.
1: Ale nic, já jsem mluvil o titulu, ty, ne? O titulu 5 let studuješ a máš ho titul.
2: Já jsem z toho blázen, tak já 5 let, nebo kolik, 6 studuju a...
1: No 6, správně 6.
2: No. No a mám ho titul nakonec.
1: No. Titul máš.
2: Co?
1: No 6 let studuješ a máš titul, já nevím.
2: A ty?
1: Co já ho nepotřebuju. Já se s tou dívkou seznámit vůbec nemíním. Ty potřebuješ upoutat, ty jsi kvůli ní doktor.
2: No tak to je teda nejdřív ty lidáty a teď jsem doktor.
1: No, že ty jsi doktor bez titulu.
2: A co je to za chlapa?
1: No to jsi ty, člověk, který není doktor, ale vydává se za ně.
2: Tak já nejsem doktor a vydávám se.
1: Správně.
2: Tak to jsem teda podvodník, to ti děkuju.
1: No svým způsobem no. Ano. No zase si z toho ale nedělej hlavu, protože to není žádný velký podvod. Ty jenom řekne, že jsi doktor, aby si ji upoutal.
2: No?
1: A po letech, až bude ruka v rukávě, no tak si na to zavzpomínáte jako na dobrý vtip?
2: No to bych jí radši řekl rovnou nějaký dobrý vtip. Třeba o tom chlapu, jak se převlíkl.
1: No tak ten už vůbec ne, prosím. Vtipy můžeš začít říkat, až se seznámíte, jo? Pro začátek řekni, že jsi doktor, dej na mě, ničeho se nebojí.
2: Dobře, tak já to tak udělám.
1: No, buď ta hodnej.
2: No, ale co když bude chtít ukázat občanku?
1: Prosím tě, co pak na první schůzce se ukazují občanky?
2: Na první ne?
1: No to bych řekl, že ne.
2: A na kolikátý?
1: No co já vím, možná na 6. na 7. tam už se ukazuje leco.
2: No tak dobře, tak. No ale co když je to příslušnice?
1: Cože? Příslušnice?
2: Příslušnice. Tak bude chtít ukázat v občanku hned ta první schůzce. To je její služební povinnost. A ještě bude chtít, aby se nafouk do balonku a ze zelené.
1: To je možný. No. Ovšem to musíš vědět ty, jestli tvé nové děvče je příslušnice.
2: A jak to mám poznat asi tak?
1: No měla například uniformu?
2: Neměla.
1: No tak to nebyla příslušnice.
2: No ale a proč teda měla tu pistoli?
1: Počkej,
2: měla pistoli. A tu pistoli.
1: Jakou pistoli?
2: No jak s ní střílela potom chlapovi v tom zlatnictví? Jak za ní běželi ty dva příslušníci? Oni asi měli nějaký cvičení.
1: To je neuvěřitelný. Luďku, nezdálo se ti to?
2: No, nezdálo, dej, tady mám ještě tu aktovku, co mě právě dala, abych ji odevzdala, až se sejdeme.
1: To je její aktovka?
2: No.
1: A co je v té aktovce?
2: Jo, to já nevím, kamaráde, to ona zakázala, že se do toho právě nesmím podívat.
1: Tak se tam podívám já. Podrž mi ten deníček.
2: No to nezakážu. No
1: tak vidíš.
2: Tak se tam podívej, já to jsem sám zvědavý.
1: Tady je zlato, drahý kamení,
2: zlato, šperky. Drahý kamení. To mám bohatou holku, vy? To si koupíme družstevní výstavu.
1: Počkej, ono to nebude tak jednoduchý, nic si nekoupíte. Luďku, kdy máš vidět tu dívku?
2: Zítra ve 23.
1: A chtěl bys si vidět už dneska?
2: Já už se nemůžu dočkat, no, ona je věřím. Tak hezká.
1: Hele, půjdeme ke skutečným příslušníkům. Ty jim dáš tu tašku, odpovíme jim na nějaké otázky a oni ti tu holku sami už dneska přivedou.
2: Jo,
1: no, určitě
2: to bys, no, to bys byl hodnej, teda ty jsi hodnej a
1: co
2: chytrý.
1: To je
2: ty
1: tohle? To, tady je i pistole.
2: Pistole, no ještě, že jsi mi to připomněl.
1: A co?
2: No jo, teď já jí slíbil, že odprásknu ještě jednoho chlapa.
1: No to se má,
2: to jí nemůžu neudělat, no to jí musím udělat, to protože mi ten
1: chlapa?
2: Já to mám napsaný tu adresu někde u sebe. To bude hned, to je za chvilku hotový, to uděláš. Prásk a je to. Ty máš smůlu.
1: Proč bych měl smůlu?
2: No jo. Šimek Miloslav pod kamenem 10 Praha.
3: Vlázni, to je plná moc, to jsem ti dával, aby si mě vyzvedával plat.
2: No právě to ona myslela, abych tě odprávěl, že ten plat budeme vyzvedávat za tebe.
1: Ne, ale dej mi tu pistoli, než provedeš nějakou hloupost. Luďku, to děvče je nějaký strašně chytrý, veď?
2: Je a hezký.
1: Hezký. Těšíš se na ní, veď?
2: Těším, strašně se na ní těším.
1: Na tu holku se těší asi už víc lidí. Budeme na okrsek a oni ti seženou. Ty možná budeš ještě slavnej, když to všechno
2: jo,
1: dobře dopadne.
2: Slavnější než ten doktor z titulu,
1: no, určitě, o tobě se bude psát i v novinách.
2: Tak to já se těším. Vzhůru za nevěstou.

0: Noc s hvězdou.
1: Tak Jeníku, já se ti hlásím, tady je Voskovec. A sice v 39 and a half Washington Square South, New York City, čili v tom domě 39 a půl, přesně u téhož okna, u kterého ses tak rád díval před pouhými 14 měsíci a pozoroval ten ruch na tom potřeštěném nároží, které mne dělí od parku na Washingtonově náměstí.
2: No a já jsem tady u nás doma na kampě, v Praze, adresu ti říkat nebudu, to znáš stejně dobře jako já. A nestojím u okna a nedívám se ven, protože tma prší. My jsme tady o něco napřed, než vy tam. U nás slunce o 6 hodin dřív vychází a o 6 hodin dřív zapadá. Tam u tebe je den, já slyším auta jezdit. A tady je už noc, jenom v dálce poeticky šumí jez. No, ale dívej se z toho okna pozorně. Tam v tom parku přes ulici mají takový betonový šachovnice a tam u té jedné šachovnice seděli dva dětkové, když jsem tam byl, a hráli šach, porád. Co tam zas?
1: Jsou na svém místě, porád ještě tu partii nedohráli.
2: No a tak vidíš, a my jsme taky takový dětkové a máme taky rozehranou partii přes oceán. Já doufám, že ještě dlouho budeme hrát. Ale napadá mě, že bych jednou si měl sednout a napsat něco kloudného o tom, jak vlastně vznikly ty naše dvě klaunské figury. Vlastně proti komu vznikly?
1: Co by se s tím psal? Řekni to tady rovnou.
2: Aby si mě dobře rozuměl, mně nejde tak ani o fyzické začátky osvobozeného divadla. O tom se hojně píše a hlavně pošetile. Mně spíš jde o to, jak bych to řekl, o tu pravdu. Že ty naše dvě figury, že tedy my dva jsme povstali snad ze vzdoru proti hloupému stáří. Proti hloupému stáří. Proti stáří, které volá na mladé, quos ego, jak si to dovolujete být mladý, když já už jsem starý? Jak si dovolujete poslouchat písničky, které já jsem za svého mládí neznal? Jak to, že vás dojímají věci, o kterých já ve svém mládí jsem neměl ani páru? Ano, pane kolego, Picasso. Picasso, kam se hrabe na Marolda? Proti tomuhle vzniklo naše klaunství. Kolegové, co jsme je k radosti svých tenkrát spolu mladých představovali ve Westpoketrevi, tihle kolegové páprdové, co mají začerněnou pleš mezi řídkými vlasy a domnívají se, že tím oblatnou fyzický zánik, tak tyhle blbnou po celém světě. A mladí lidi chtějí klizu. A rychlejc, než bývalo dřív zvykem. Jeď život rychlejší a proto kratší.
1: Já s tebou jako obvykle naprosto souhlasím, Jeníku. Ale taky mě zase napadá tohle. On teda pokročilý věk sice vede neodvratně k zániku toho, kterého jedince, ale konec konců tak se tomu má od narození. A dokonce lze říci, že nemluvně spěchá k smrti relativně daleko rychleji než stařec. Jen se, pane kolego, podívejte, čemu všemu se naučíte za první dva roky života u srovnání s těmi zbývajícími 50, 60, 70.
2: No, pokud si vzpomínám, snad chodit, mluvit. Sice blbý, ale aspoň trošku.
1: Dále ještě než dosáhne prvního roku, se naučí děcko užívat palce, tedy vratiprstu, čelné to přednosti před nižšími tvory. Což pak ve věku dospěle, vyvineli se děcko v Cezara, mu přijde vhod, když obrácením palce tu vzhůru, tu dolů, jak nálada spolu s mocí káže, může buď omilostnit, či usmrtit spolu člověka.
2: A nebo nejsi-li Cezarem, staneš-li se lidem, jenom stejně se můžeš naučit ten palec naslnit a počítat, za kolik by se vyplatilo vyzrát na Cezara, anebo třeba na spolulid. Dále se pochopitelně můžeš naučit ničit potřebné věci, cenné věci, zvedat je, upouštět křehké předměty, brát, co tě napadne.
1: Kterémuž to umu se mnoho blížních do smrti neodnaučí.
2: Dlaničku bacilotou nastavit původně na pokroutky, později na bankovčičky.
1: A dokonce i embryonálně primitivně myslet se dítě dvouleté mnohdy naučí.
2: A tomu zůstane až do smrti.
1: No vidíš, tohle kapánek rozvez přítomnosti publika, měli bychom i přes oceán docela slušný dialog na předscénu.
2: Hlavně, že jsi si to pochválil. Ale co vlastně, drahé nemluvně, si chtělo říci, když si začalo mudrovat o stáří?
1: Chtělo jsem říci dědečku, že staří dědečku nám i o tom stáří mnoho dědečku napoví, tu zepřesní, tu ujasní, jak se blbě říká dědečku.
2: Máš na mysli, drahé nemluvně, staří ve smyslu latiníci a klasikově vůbec?
1: No zkrátka, že jsou tu zářný příklady fyzického stáří, které se dále blejská duševní a vůbec tvůrčí mladistvosti. Vždyť se na to podívej. Tizian, Voltaire, Michelangelo.
2: Bernard Shaw, Picasso, Tolstoy.
1: Sokrates taky nebyl mladík a toho na tebe neotrávili.
2: Jenže on se otrávit nedal a radši se otrávil sám. O tom jsme konečně už zpívali.
1: Tomáš Masaryk, F.X. Schalda, Einstein.
2: Robert Frost, Anatole France, Matisse. André Žít, Pavlov, ostatně jsou jich zástupy.
1: Dětku, co do roztrhání těla dělali, vymýšleli.
2: Nesouhlasili. A pokud jsou ještě naživu, dosud nesouhlasí.
1: Obraceli na ruby, co kdysi řekli a udělali.
2: A jenom proto, aby začali třeba znovu. Trefili se líp. Což je nejskvělejší privilegium pana člověka, trefovat líp tak dlouho, pokud lze mířit.
1: A hlavně, jak se řekne, nectili stáří, nýbrž mládí.
2: Ano, mládí, jediný to zjev na této země, kvůli který je ctihodný, neboť zdánlivě hloupé rčení, ať se mládí vydovádí, je recept pro celý život.
1: To máš úplně pravdu. Nic jiného, než se vydovádět, nám nebylo dáno. A vyměřen nám k tomu byl lichvářský lokýtek času. A tak nezbývá, než ten lokýtek času k dovádění plně využít. A pochopitelně dovádění míním nejenom Big Beat, ač to taky. Nejbrž i neeuklidovskou geometrií, studium odpadových vod, černý humor, parapsychologii, sbírání mincí či známek, biochemii, cyklistiku, boj za lidské svobody, jak uvařit lepší guláš, antidivadlo, cybernetiku a...
2: Jenom ne jubilejnit, neboť čím méně času starci zbývá, tím má být rychlejší a pilnější. A hlavně nehledět dozadu.
1: Snad nejlíp, abys naspět nehleděl a šel radši něco dělat.
2: A ty taky. Tak se ti klaním.
1: A já tobě taky. A zavři na kampě v okno.
2: A ty na Washington Square. Ať nemáme přes Atlantik.

0: Za hodinu bude půlnoc.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým svět.

zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit, po dlouhé noci najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Thompson i Chamberlain.

prožít něžný sen, pak přes balkon seš vyhoštěn a ve slípech jdeš noční ulici. V trenkách je to hned jiná,

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud se nějaký národ neponaučí z vlastních dějin, nebo je zapomene, nebo je prostě ignoruje, bude si muset chyby, kterými si prošli naši předci, zopakovat. A přesně proto mohla proběhnout kolaborace českých politiků se sudeťáky, která vyvrcholila provokací se sjezdem v Brně. Má hluboké kořeny a zkušenosti z minulosti, na kterých dnešní pátá kolona v čele s vlastizrádcem Pávkem na Pražském hradě mohla stavět. V symbolické rovině šlo o plivnutí na hroby obětí německé okupace a bojovníků proti ní. V rovině politické to byl potom jasný vzkaz všem občanům České republiky. Ten vzkaz zněl: už jsme zase tady a nezastavíme se. Budeme chtít víc. Vždyť máme podporu bavorské i německé vlády. A máme podporu i vaší části politické scény české, konkrétně celé současné parlamentní opozice. Zásadní příčinou průniku takzvaného sudeto německého revanšismu je spolupráce právě některých českých politických sil. Snaží se o revizi poválečného uspořádání naší republiky, což je nebezpečné pro samotnou českou státnost. Ostatně není to poprvé, opravdu nejde o žádný nový jev. Vždyť vazalské napojení části české politické reprezentace na tu část Němců, kteří se nesmířili se svou vinou na rozvratu naší republiky před i během druhé světové války, je smutnou realitou. Je třeba tedy studovat dějiny a šířit zkušenosti našich předků dál. A proto doporučujeme nový podrobný článek Tomáše Doležela. Najdete ho pod názvem Německá pátá kolona od Havla po Pavla.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: Ztráty a nálezy.info.

0: noc s hvězdou.
1: Přiznávám se sebekriticky, že jsem všechno zavinil já. Já jsem první začal kritizovat Hubbardu. Já povídám Hubbarda? To u mě není žádnej poslanec Hubbarda. Stará on se o nás? Nestará. Byl u nás někdy? Nebyl. Ví on vůbec o nás něco? Tedy mezi námi řečeno, on neví ani něco. Já první, docela obyčejný člověk, první, jsem si dovolil kritizovat poslance. Já jsem dokonce proti němu přímo štval. Tak nám řekli, když jste si ho zvolili, tak si ho můžete zavolat a zeptat se ho, co děláš, Hubbardo? Poslancuješ, poslancuješ, jo? A jak to, že o nás nedbáš, Hubbardo? Jedno. Že dokonce máme právo ho taky odvolat. Aby si teda nemyslelo, jo? Hubbardo.

0: stačí svolat veřejnou schůzi. Tak jsme ji svolali. Poslanec Habrda přišel včas a usměvavě.
1: Buď zdrav, Bukovský.
0: Povídal Havránkovi. Pak si stoupil za předsednický stolek a spustil.
1: Jsem ze Soušky! Je tomu 2 roky. To jsem tady před vámi stál jako váš kandidát. Narýsoval jsem tedy před vámi jasnou budoucnost obce, okresu, kraje, republiky, ba celého světa i přilehlých galaxií. Jsou na Soušky! Co se od té doby změnilo? A teď mi dovolte se na Soušky, aby se krátce zmínil o mezinárodní situaci.
0: Vyndal objemnou aktovku, z které vyndal neméně objemný fascikl skládající se z denního tisku materiálu okresní poradny volně ložený čtvrtek popsaných soudruhem, od kterého si to všechno vypůjčil, s karikaturami Haďákovými a s podlepenými články Jiřího Hochmana. Ty karikatury nechal kolovat. Pak se na chvíli zamyslel, přímo hlavou. A řekl.
1: Jsou za Soušky! Domníváte se, že imperialisté dobrovolně ustoupí ze svých pozic?
0: Tak tohle jsme se nikdo nedomníval, tohle nikdo. Takže Habrda mohl pokračovat, mohl. Před námi defilovala řada neznámých jmen, tedy popravdě řečeno poněkud známějších, protože před týdnem totéž tady říkal jiný odborník na téma zvýšení dojivosti. Ovšem Habrda je. Habrda uměl svůj projev proložit básnickými, dramatickými pauzami, dokonce sarkastickým smíchem.
1: Ha! Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.
0: Ostře a nebojácně kritizoval lorda Homa. Zmínil se z mnoha otazníky o rejdech Britů s Kuvajtem. Vynechal stránku o Suvana Pumovi, protože to nemohl přečíst. S budovatelským nadšením se rozhovořil o pěstování kukuřice v Maďarsku. Pak se stočil do sousední Afriky, jak povídal.
1: Jsou za Soušky! Řekněme si upřímně! Myslíte, že situace v Randa Urundi je růžová? Nikoliv, za Soušky, je špatná. A s tebou, no kdy jim dijeme, tak jednou zatočíme. Zatočíme.
0: Jak se zatočil, ztratil souvislost.
1: Zatočíme.
0: Souvislost nenašel.
1: Zatočíme. A co, za Soušky, má snad na závěr někdo k mé práci nějaké připomínky nebo dotazy?
0: Dotazy jsme neměli. Ona byla stejně půlnoc. A šli jsme domů. A já doma říkám své ženě Jaroslavě, čověče holka, já říkám čověče, aby viděla, že si jí vážím. Čověče holka, ten ti má starosti. Třeba s tou Ruandou Unundi. To já se vůbec nedivím, že pak na nás nemá čas.
2: Převez mi, příteli, na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek z dola, jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět. Kdo mě volá?

Nalož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý den, pane referente, dobrý den.
2: Pan Lustvisia.
1: Dobrý den.
2: Co pak mi nesete, snad nemám ve vrátnici návštěvu.
1: No, teď ne, ale ráno tam byl nějaký chlap.
2: No a?
1: No jo, ale nic nepřines, tak jsem ho rovnou vyhodil. Hledajte, já jdu za váma dneska úředně.
2: Úředně, vy mi přímo lekáte.
1: No tak sláva, konečně se mě taky někdo bojí. Pane referente, já jsem pověřený momentálně jako podnikový statistik, víte?
2: Vy statistik?
1: No jo, ale to se nemusíte lekat. Hledajte, statistik to je vlastně takový lékař, před kterým se nemusíte slíkat. Jo, kdybyste byl taková ta vendulka Hidousková z zemzdovýho oddělení.
2: No tak to bych musel.
1: No nemusel, ale špatný by to nebylo, špatný by to nebylo. Tak hejte, no. Vy mi jenom tak odhalíte duši a já vám do ní tak kapánek číhnu, jo? Tak koukněte, tady mám pár takových otázeček.
2: No tak ukažte, ukažte.
1: Nešahat, nešahat, no, nekoukat, to je přísně důvěrný tohleto.
2: A dovolte, když mě ty otázky stejně musíte přečíst. Tak bych si je mohl aspoň promyslet.
1: A to právě nesmíte. Milej zlatý, kdyby si každý všechno napřed důkladně promyslel, tak jsme tady třeba my dva ani vůbec nebyli.
2: Jak to myslíte?
1: No, já myslím jako vaši rodiče, víte? Kdyby tehdy tušili, jak dneska budete vypadat, tak šli radši do kina. Tak hejte, i tady otázka, jo? Jedna, jo?
2: Jenom jedna?
1: Ne, číslo jedna, číslo
2: no,
1: jedna.
2: Číslo jedna, no.
1: Tak a ta otázka zní, co čtete?
2: No já...
1: Hele, Safra, vy tady máte knížku nějakou zrovna, no to... s dovolením, na to mrknu. Co pak to je? Komtesa Hortenzie, souce pouze v kombiné, se bránila chlípníkovi, seď mohla. Nebo to je nějaká sprostěrna tohleto. A nakonec neměla na sobě nic, než to dvě růžových poupátek, který se chlípník zmocnil a plenil je jako krtek zahrádku. A to bych si vypůjčil s dovolením tohle, až to přečtete. Tak co napíšeme, co čtete? Já napíšu krtek zahrádkář, jo? No, tak otázka číslo dvě.
2: Prosím.
1: Jak jste spokojen s platem?
2: A je, to by člověk plakal.
1: Dobrý, píšu spokojen až k pláči. Dále otázka číslo tři. Co si myslíte o svém nadřízeném? To je pitome, co?
2: Jo, vy ho znáte.
1: Ne, to já píšu rovnou tohle. Taky pije, pije?
2: To nevím, já jsem ho nikdy pít neviděl.
1: Nevadí, já napíšu pije, ale přede mnou to tutlá. No. Dále, otázka číslo čtyři. Kam byste nejraději příští rok na dovolenou? No. Takhle někam daleko od starý, víte?
2: No, takhle k moři.
1: Do Bulharska.
2: Ale ne, k moři.
1: Do Rumunska.
2: Ale ne, počkejte, k moři piva.
1: No tak konečně první solidní odpověď. Píšu k moři piva. Tak.
2: Počkejte. To o tom pivu tam nepište. Ne. Napište doma má je.
1: Dobrý, píšu k moři piva nechce, jo? Má je doma.
2: Ne, má je doma. Doma má je.
1: No to je jedno, doma má je nebo má je doma. Já na nějaký ten slovosled nekoukám. Tak dál, je tady otázka další.
2: No prosím.
1: Jak máte velký byt?
2: Byt?
1: Byt.
2: Tak malý, že když domů přijdu s opicí, tak se tam oba nevejdem.
1: Aha, takže milostivá paní bydlí dosud u rodičů.
2: Já bych nutně potřeboval pracovat, abych mohl i doma trochu pracovat ve svém oboru.
1: Ale milý zlatý, to nesmíte být taková fajnovka. Pracovno, prosím vás, teď máte takový hospod kolem sebe, ne? Jako tuhle za mnou přišel jeden malíř, víte, že prej by chtěl ateliér, že by potřeboval ateliér. Tak jsem mu řekl, milý malíři, maluj takový mrňavý obrázky jako ten Aleš, jo? A nebo maluj známky, to můžeš i na záchodě, ne?
2: A co vám řekl?
1: No tak, myslím, že mi zrovna chtěl něco dát, ale já už musím odejít.
2: Jo.
1: Tak dál, je tady otázka číslo 6, tady bezprostředně po otázce číslo 5, víte?
2: Ano.
1: Jak vychováváte dětka?
2: Dětka?
1: Ne, jak vychováváte děcka?
2: Já děcka nemám.
1: Počkejte, to mi v tom nesmíte dělat takovýhle zmatek. Tady není otázka, jestli máte děcka nebo nemáte děcka. Tady je otázka, jak vychováváte děcka.
2: A kde bych je chudinky mohl mít? Bydlíme v garsoniéře, v 7. patře. Babičky nemáme. Ví, tak 2 roky nefunguje.
1: Je, tak moment, já to napíšu takhle. No. Vychovává chudinky, jo?
2: No.
1: Aniž by je měl, víte?
2: Jo.
1: Bez babiček, jo?
2: Jo.
1: A výtah nefungujíce.
2: No. Ano, ano. Tak. Ale to je nesmysl.
1: To nevadí, hlavně, že se mi to sem vejde. Otázka číslo 7. Chodíte na ryby?
2: No, jednou jsem chytal štiky.
1: Jo, kolik se chytil?
2: Žádnou.
1: A jak to víte, že jste chytal štiky?
2: Protože kamarád vedle mě chytil 3.
1: No vidíte, to je můj případ, to se mi stalo taky, podívejte se. Celý den u vody, jo?
2: Jo.
1: Já nic a kolega vedle tahal jednu za druhou.
2: Ano.
1: Tak jsem vstal druhý den ráno ve 3, abych tam byl sám, jo?
2: Ano.
1: A ono vám 7 hodin nic, 8 hodin nic. 9 hodin, nic. Ve 9:45 na mě vykoukne jedna ryba z vody a povídá. Tak co je? Pan kolega vedle nepřijde?
2: Víte, mě je vždycky divné, jak se někdo může uživit rybolovem.
1: Milý pane, kdyby jenom někdo, ale celý národy se tím živí, jo? Chytání ryb, to je strašný nervák.
2: Nervák?
1: Já to vím podle sebe.
2: Nervák mě to naopak uklidňuje.
1: No jo, protože máte rybářský lístek. Dále, otázka číslo 8. 8. No, no. Jak se díváte na současnou mordu?
2: Mordu?
1: Ne, modu, to tam někdo napsal, rozhodně. Modu.
2: Vy myslíte maxi sukně, mini sukně, tak mini se mi moc líbí. Moc, moc to mini, má jo, moc.
1: Mě taky, ano, pojďte sem, ale mezi náma, moji starý jsem to zakázal. Mini, jo, jo. Víte?
2: A proč?
1: No, ono není hezký, když se odkraje 109 kilo na jednou. To by se ta erotika mohla omrzet taky, víte? Je tady další otázečka, která souvisí s tou předcházející.
2: Ano, ano.
1: Jaký je váš erotický život?
2: No prosím vás, co je komu do toho?
1: Milý pane, statistika jde za člověkem všude. S tím mám jakožto statistik bohatý zkušenosti.
2: No a jak už dlouho tu statistiku děláte?
1: No dlouho.
2: Jo?
1: Já jsem začínal, počkejte, kdy já jsem to začínal?
2: No?
1: Včera dopoledne.
2: No, ta...
1: No, tak co tam napíšeme k tomu erotickému životu? Uspokojivý nebo neuspokojivý nebo
2: no,
1: méně?
2: No, jak kdy? Vy to znáte. No,
1: je, jak bych to neznal. Spíš jak, než kdy.
2: No a kde stojí psáno, že na tohle musím odpovídat?
1: No, tady v tomhle dotazníku.
2: No to vidím, ale co se z toho bude vyvozovat?
1: Jo, to já nevím, to je asi takovej koutek pro zasmání, jo. Víte? Hledy, já tam napíšu, že je nejvyšší čas, aby vám přidělili sekretářku.
2: No, to byste udělal dobrý skutek. No. Poslední dobou mě přibylo strašně práce.
1: Fajn, tak já píšu. Erotický život na ústupu,
2: jo.
1: Že jo? Nutno řešit personálně. A je tady konečně poslední otázka, a sice otázka poslední. Sázíte Sportku nebo Matesa?
2: Pravidelně a dokonce vášnivě.
1: No jo, milé zlaté, když tu vášeň takhle profrcáte, to vám nezbyde nic na sekretářku.
2: A myslíte, že by mi mohli na základě tohohle dotazníku přidělit?
1: Vy jste jak malý, co pak si myslíte, že tohle bude někdo číst?
2: Tak proč to píšete?
1: No přece kvůli premiím.
2: Aha, víte? No a co když přece jenom si to bude někdo chtít přečíst? A
1: to buďte klidnej, po mně to stejně nikdo nepřečte.
2: No tak.
1: Tak pojďte, podepíšete mi to, tady levou rukou, jsem pravou rukou, tady oběma, tak, já vám děkuju a teď jdu za naším přednostou, to se zase spolu služebně zasmějeme.
2: Naschledanou.

0: noc s hvězdou.
1: Byl jednou jeden král a ten měl strašně ošklivou dceru. Princezna byla tak ošklivá, že v celém království nebyla ošklivější. Taková to byla krása. Navíc ještě byla zlá, ukvičená, měla ákné, senou rýmu, psát neuměla vůbec a číst jenom ženské časopisy. Prostě hloupá tak, až oči přecházely. A právě do tohoto království, kde se vzal, tu se vzal, přiletěl strašlivý drak. Řval, klel, nadával, mával křídlama a zaletupil rum.
2: Den po drakově přistání přišel ke králi komorník, jehož úkolem bylo přinášet jenom samé smutné zprávy. Říkali mu katastrofiol.
3: Přináším velmi špatné zprávy vašemu vysokému urození.
4: Já vím, ty starý ponurý černý pavouku. Blídnám jsem drak. No, chce se žrat princeznu. Máme nějaká opatření?
5: Ovšem, že máme vaše sáhodlouhosti. A dokonce jenom jedno.
2: No?
5: Dát můj.
2: Co?
5: Teda. Já bych mu ji třeba jenom ukázal a obluda se zděsí a odletí.
2: A to nejde. Přece princezna neumí létat.
5: Ale ne, já myslel draka.
2: A tak, ale i to se mi zdá poněkud riskantní. Tenkrát si králové říkali my stejně samozřejmě, jako my si dnes říkáme já. Pravda, naše princezna už není hezká. Ona dokonce už není ani ošklivá. Ono prostě na ní ještě nebylo vymyšlené slovo. Ale konec konců je to naše dcera a není vyloučeno, že bychom ji oplakávali. A my důrazně neradi oplakáváme. Ergo čuvix. To pak se tady nejde nějaký princ, který by se drakovi postavil? Nebo nějaký chuťas s vidlema, pluhem? Kurník šopaný to nebude dělat zadarmo. Dostane půl království a princeznu za ženu, no.
5: Je, to poslední bych jaksi vaše osobní odpovědnosti vůbec nezdůrazňoval. Hrdina by se mohl zaleknout a utéct.
2: Tak teď začínáme být zuřivé, teď začínáme být nepříčetné. To, co my tady máme, vlastně co děláme? No, co děláme?
5: Ten drak vaše pracovní neschopnosti zdá se mi být poněkud blbý. Co kdybychom ho odbili nějakou jinou dívkou? Tedy ne. Ve smyslu, že bychom lapili nějakou poběhlici, za princeznu ji převlékli, no ne. A máme vyhráno. Obluda se nažere a vaše koza zůstane celá. Tak co? Jsem váš malý sladký intrikant?
2: Dítě jo, co pak o to, ale ono to není jen tak vzít nějakou holku a udělat z ní princeznu. To musí být inteligentní děvče, musí mít maturitu, musí umět 3 jazyky, musí mít několik vysokých škol, musí umět hrát tenis a zpívat arie u piano. Máme vůbec něco takového v našem feudalistickém revíru?
5: Z toho, co jste s dovolením, jak si vaše záchranná brzda ráčila jmenovat, nemá naše princezna vůbec nic. Dá se říci, že obstojně hraje rugby, slušně střílí z minometu, ale jinak vůbec nic.
2: No, teď to je taky v pořádku, je to naše dcera, ne? Ale já mluvím o té, kterou bychom si jako naadoptovali, jako dceru.
5: A uvědomuje si váš nechráněný přejezd, že ta poběhlice by byla vaší dcerunkou jenom na chvilku? Na malou chviličku, potom se objeví obluda, drak, chrám s ňám zkoust a holka má tak říkajíc po funkčním období. Tak co, neslevíme trošičku?
2: No, já nevím, poslouchej, a je to opravdu takový blb?
5: Koho má na mysli vaše podlahová krytina?
2: No toho draka, je to opravdu takový blbec.
1: Oh, no to je velehňup. Extraliga tupců, super mogul s hvězdičkou.
2: Co vám mám povídat, na třikrát přistával ve vaší oboze. A přesto, že viditelnost byla úplně dokonalá, stejně byl na přistání dlouhý. Co vám budu povídat, jedna hlava vygumovanějš než druhá. A popravdě řečeno tu sedmou, tu má jenom kvůli rovnováze. Já vám garantuji, ten nerozezná princeznu od pošty.
6: Katastrofy, jo, to já rád slyším. Poslouchej, že tak hovoříme. Já tě viděl včera hrát tenis. No, dobré to bylo.
1: Pravda, trochu jsem se rozpinkával u zdi a zkoušel servis, ale vaše osvětová beseda je příliš laskavá.
6: A zpívat taky umíš? Ne. Jednu školu máš vyšší ne. Než druhou. Ne. My tě zkrátka adoptujem na princeznu.
5: Dovoluj si blekotat. Prosím to ne.
6: Ticho, babi dám. Ty kuří noho. Nosíš mi se jednu zprávu za druhou. Jednu špatnější. Než první a teď budeš najednou fňukat.
5: Milost, vaše vysokoškolské stipendium, milost. Prosím, dejte mi milost.
6: Ne, konec, již jsem řekl.
5: Nebo mi aspoň dejte krejt, aby lidé věděli, že jsem princezna, tedy vaše dcera, aby mě chátra neopiválaval, až půjdu převleku.
6: Ale to prosím, je nápadíček, dejte mi krejt. To je nápadíček, letit ti dáme na tu chvíli, co by ne, dokonce ti ho dáme i s královským razidlem. Večer přišel komoří do obory, kde drak byl na mol, dvě hlavy spaly, pět jich řvalo. Komoří se postavil před draka, drak se ho prohlídl a lekl se. Povídá.
7: Ty jsi ten, ta princezna? Ano.
6: Odpověděl komoří sváně hnusným hlasem.
7: Jsem zlá, stará, šlachovitá princezna. Samá flaxa a v kloubech mám revmatické změny.
6: A dodal téměř slavnostně.
7: A navíc jsem chlap. Rad ti říkají. Mě říkají česneková panenka.
6: Co se na to vykašlu, kde je tady první hospoda s držkovkou? Komorní mu ji ukázal, drak se vznesl, rozbil si několik rypáků o věž a zmizel. Mezitím seděl král na trůně, šťastně se usmívaje přemýšlel, když v tom se rozletěly dveře a dovnitř vesele vběhl komoří jako princezna.
1: Táto, tatínku, já jsem tak šťastná. Statečný komoří mě zachránil a ty mu dáš půlku království. Já jsem tak šťastná, tačko.
6: Co si to dovoluješ, ty vohráblo? Ty šlajšno, ty tuho, ty tunele, ty horochu v týna.
1: Ale já jsem přece vaše dcera, dcerulinka a statečný komoří mě zachránil.
6: Co ty to tu... Ty jsi komoří.
1: Nejsem. Jsem tvoje dcerulinka při dívčím penzionátu a stokrát jo. A mám na to glejt.
6: Už tomu rozumím, jenom že já mám tadyhle, víš? Za ušima, tak chci vidět komořího. A hned, aha.
1: Tady jsem vaše posuvné bednění.
6: Tak chci vidět svoji adoptivní dceru.
1: Tady jsem, tato, tatínku. A dáš mě komořímu a dáš mu tu půlku království. A ne tu zaostalou, tu progresím, jak tam mají manufakturu komína retenční nádrž.
6: Já jsem tě upozorňoval, že mám za ušima. Ceruško, ukaž mi ten glejt, až si ověřím jeho pravost.
8: Ale my nic nevidíme. Ne. My žádný glejt nevidíme. A v tuhle dobu královská dcera bere hodiny boxu v zámecké gorilí kleci.
2: Takže ty jsi podvodnice a my tě dáme otrávit rybím tukem žluklým.
9: Milost, milost, jsem to já, váš černý pavouk, váš černý kořen, Radik Snigger, to já jsem, komoří, to já jsem zachránil princeznu.
2: No vidíš, že to jde, komoří. No tak mi teda to království, tedy půlku toho království dáme.
9: Díky, vaše osvobozená domácnosti.
2: Ale zároveň k tomu ti přidáme taky svoji jedinou apokalyptickou dceru.
9: Pomoc? Ne, Hilfe, draku, prace, já chci být sežraný, pomoc!
2: Milé děti, jistě jste si všimli, že tato pohádka ze začátku byla hloupá. Nicméně ke konci byla mnohem hloupější. A víte proč? No protože se jmenovala Hloupá pohádka. Dobrou noc.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: A vy, páni muzikanti, ničeho nehleďte. Nech všetci poručají svoju vždycky veďte. Nech sa třeba všetci bijú, kdo ude mne solo. Muziky nepošťajte chytrým.

0: Noc plná hvězd.
1: Začalo to chrůstama. Rozvykládali se stařeček Pagáč. A zavinil jsem to já, lebo když byli našemu Franckovi 2 roky, dal jsem mu do ručenky chrůsta a ten ho na dlaněce tak lechtal, že sa malučký Francek aj počural. A od té doby byl za chrůstama jak zdivočelý. No, včírkaj už má 7 roků, ale co provedl, s tým jsem nepočítal. Bylo to jaksi v 2. týdni května, když jeho tata vybřeskli na dvorku. Co tady ještě

0: zvůňáš, hybaj na Májovu. Francek proletěl vrátkama jak splašené hříbě a když zahýbal kolem starostového sádku, uhlédl chrůsta, jak krůží nad malou trnečku. Honil ho baranicu, dokáď ho nesrazil. A potom ještě třepal stromkem lestine, který nespadne. A spadli. Pět chrůstů si nesl jak poklad. Čtyři v kapci, jedného v hrsti. Ještě ani neozvonilo a už čapěl mezi klučískama u křtitelnice. Najednou co si frnglo Franckovi nad hlavou. Chrůsti se mu vyškrábali z kapce a jeden už krůžil jak jestřáb kolem světelek u svatého Josefa. Francka polil horko a ustrašeno se rozhlédl. Vtem zakrůžil druhý chrůst a nabral si to rovnou k hlavnímu oltářu. Jak kostelník Míšek uhlédli chrůsta, zaťali hubu, že se jim brada obtulala s nosem, láb za šák, našponovali se jak žaba na obrovnání a smích po něm a smích ještě jednu. Jenom to hvízdlo a trefili tři svíčky a květináč. Přitom zakopli otepich a zvalili se jak poťatý. Když se postavili na nohy, natahli krk jak žirafa a rozhlédli se kolem. Jedno oko přivřeli, že ho měli jak důrku od kabáta a druhé vypleštili jak kačený vajce. Proletěli mezi milistrantama a vpadli mezi klučiska jak hrom. A v této chumelenici ten somár pastýřů jak jedovaté hadisko zasičál.
1: To henkaj Francek!
0: Hrozný ortel byl vynesený. Lutoval jsem Francka, který se svrkl, že nebyl větší jak chrůst a strýc kostelník nad ním zase vyrůstl jak vemblůd. Snádaj ty dva hrby měli. Co si zavrčali o sviňách, krev se jim navalila do hlavy a z toho zbělal jak archanděl. Ani zerzavé dvěrsa od márnice by tak hrozivo nezavrzali jak kostelník zubama. Míšek už měli včilkaj obě očiska vyvalené jak kocůr, když tlačí doplev a skočili na chudáka Francka. Lízo z jedné strany, líz z druhé, hnedka mu z nosa vyletěla svíca jak travnica. Chlobo po krku, géc do chrbta, gáb za uši, smí kolem oltáře a už ho tahli do zákristie jak sísla. Tak za sebou přibůchli dvěrca, že věčné světelko v červeném kalíšku zhaslo, přitískli Francka k ornátovej almaře a mlátili ho hlava nehlava s hřevem.
2: Tož ty tak, ty antikriste, toto se dělá na místě posvětěném, co ty Lucifere? Puštět chrůstí somáre jeden, já tě naučím.
0: A plézk ho po hubě, hnedka mu v gaťách vrzlo. To ale neměl být ještě konec jeho utrpení, lebo když ho kostelník tahli, jak zařmění před hroznou bůřku bylo zavrčání oca jeho rodného.
2: Hej, dočkaj, raubířu, až dolezeš dom.
0: Až do tmy čapěl Francek za humnama a potom se šúral kolem chlébu, když ucítil za krkem tlapu jak ladivo. Tata ho stískli jak koťacko a vyzváňali, že ho zřežu až sa celý, ale s těma řečima stejnak došli pozdě, lebo Francek už měl navalené plné gatečky a smrděl jak dudek. Nakonec ho hodili na pec a šli na obecní zapít zlost. Mezitím, co mamička vyšli nahlédnu do chléba, slézl Francek potichučky z pece a hýbaj do síně. Tam opatrno zděral gatečky a namočil si zadeček do putenky z vodu, lebo mu tak hořál, že to jenom zasičalo. A potom trap zpátky na pec, zalézl po duchnu a usnul. Uběhl týden a otec byl ještě furt s Franckem na válečné noze. Jednu kača, teda Francková mama, vyšla z chléva a že
1: starý musíš jí zavést jalůvku k Bíčkovi.
0: A to se otec Pagáč vypravili a vyvedli jalovicu z chléva. Díval jsem se z výměnku a najednou vidím, jak sa Francek přitočil potichučky k jalůvce a posadil jí pod oca z chrůsta.
2: Otec jedným okem do fajky, druhým na jalůvku zavrčali. Soj, potvoro!
0: Na ba, stát můžeš ty, myslel jsem si, lebo nemáš u zadku chrůsta.
2: Jalůvka postavila ocas jak hromosvod a tak škubla hlavu, že tatovi přeletěla fajka i ze sirkama přes hlavu a baranica jim spadla přes oči. Včírkaj začal kolotoč. Jalovica oběhla třikrát dvorek z hlavu důle jak v býší aréně a tahla oca za sebou, lebo provázek sa jim zasekl kolem ruky a nejaného vysmeknout. Francek nahlédal za drvama jak tujík a čekal, jak to dopadne. Najednou proletěla jalůvka i s ocem kolem Francka a rovnou proti zahrádce. Bránka uletěla jak řepa a tata urazili hlavou kamenný hrnec, který byl napichnutý na paléze u plota. Francek sa jenom uščůřil a pronesl.
1: Včírkaj bych sa měl tati obtat, kam mají tak napilno.
0: Otec v letu zapackovali ohrabě a zapichli sa nosem do zahrádky, hnedkaj vyvalili hnízdo krtku aj s mladýma. Jak si sa jim podařilo dostat sa na nohy, ale jalůvka jela jak šnelcůk rovnou proti zavřenej mlatevni. Uvráca ale zarazila, otočila špagáca úškubl, a tata velikým oblúkem proletěli s hnilýma deskama do mlatevně. Ostala po nich jenom černá díra jak po zlodějovi. Řvali jak z nápovědy a když vylézli ven, byli dodrápaní, jak kdyby na nich vletěl pelech koček. Vypluli plevy aj z hlinu a ze sakrama letěli do izby v proflintu, že tu potvoru rohatu zastřelil na fleku jak schoža. Francek z úctivej dálky vynesl rozsudek.
1: Tož tak, to máte za ty kostelové chrůsty. A kostelník, ten to ještě chytnú, však dočkajte.
0: Tata jalůvku nezastřelili. Neměli doma ani jeden patrón. A kostelník, když jednu odzvonili na věži, zpátky už nešli, ale jeli po zadku až důle. Lebo jim kdosi na schody vylil erteplovou máčku.

podle souřadnic. Hledej místo mimo stisk chapadel chobotnic. Tady v

Mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je.

pak dopadne docela naopak.

0: protože ani ten pes není dnes definitivní. Neví se, zdali se, zepsal dnem, že stát.
1: No, moc krát děkuji. To je fakt dobrý text. Zvláště teď před těma volbama, jestli je to u nás, nebo jestli je to v Německu, nebo všude jsou nějaký volby, Francouze, že jo. No, tahle píseň tu by mohli přeložit do všech jazyků. To se prostě hodí. My se s váma pomalu rozloučíme. Ale neradi, že jste hrozně sympatický všichni. Jo? Tak to jsem ráda. Krása. Rozloučíme se krásnou skladbou, kterou napsal Sting.
2: Noc s hvězdou.
3: Tak jsme jeli do Châteauneuf du Pape, to je 10 km před Avignonem, takhle doprava. A to je nádherná krajina a nádherný hrad. Tam sídl papež, jak název praví papežské víno, že jo? Tam sídl papež v době, kdy církev měla dva papeže. Byla stejně zajímavá doba, jak se to rozdělilo a teď jeden obvinoval druhýho z kacířství a ten zas toho a neuznávali se.
4: To je... tři papeže, tam
3: tři... Já vím, tři papežové byli. To je právě podivný, jak může vzniknout v takový jednotný koncepci trojí hlava a teď navzájem se nenávidějí. A ten právě jeden bydel v Avignonu a na toho vzpomínám nejradši, protože založil vinice. To byl asi z nich nejmoudřejší papež, ten založil vinice. O těch druhých nevím, co v té době založili. Několik požárů. Ale dokonce kolem lidí, jak je známo. A tak tam jsme se zastavili a já jsem s drzostí vlastně jen českému turistovi vešel do sklepů châteauneufských papežského vína a tam seděl pán, který něco počítal, asi inventura byla, a já mu svou francouzštinou vysvětluji, tedy že jsem z Československa a že chci koupit nějaké víno. A on tedy v domnění patří, že někdo přijel udělat z Československa objednávku, tak přivolal slečnu nějakou, říkal, tenhle pán je z Československa a chce koupit víno. A slečna mě vzala do sklepu, kde jsem skoro se rozplakal, protože tam byly kilometry vína, tedy sudů, flašek, všeho možného. A tak jsem procházel těmi sklepy s takovým dojetím, skutečně poutníka, který narazil na svaté místo. A ta slečna mě přilákala k takovému stolečku, nalila mi skleničku, podala. Já jsem řekl, a votr santé, vypil jsem to. Ona to tím též vínem vypláchla, vylila, já jsem okamžitě propočítal, co to asi stojí. Jo, to jedno deci vylitýho vína. A ona mi nalila druhou skleničku, tak jsem ji zase připil. A při pátý nebo šestý skleničce povídám, moment, co to slavíme. A ona říkala, nic neslavíme, já vám ochutnat, abyste si vybral ročník, který máte koupit. A já jsem říkal, tak to jste ovšem neřekla, tak znovu. Tak jsme tam nádherně ochutnávali, tak jsem potom koupil k jejich velikému překvapení tři lahve toho nejlacnějšího ročníku. Ale musím přiznat, že se chovali výborně a přesto jako mě nádherně to a byli hodní na mě. No. Tak jsem je přivez potom do Československa, ale hlavně jsem si přivezl relikví kořen vinné révy ze Châteauneuf du Pape. Takový nádherný, vyhozený byl už z vinice, uschlej kořen, překrásně prokroucená taková révovina, ale právě tuhle révu mě našel celník náš na hranici v kufru, zvedl kufr a tam viděl jenom kořen. Říkal, co to je? A já, protože vždycky říkám pravdu, jsem řekl, to je kořen vinné révy ze Châteauneuf du Pape. A ten celník na mě koucha povídá, ha, a vy si myslíte, že se vám to tady ujme? On měl strach, abych neohrozil mělník produkci. No tak to tedy bylo, tak jsme se vrátili potom i s těmi vrtochy, i s tou kapotou a v obojí už nemám. Vzpomínám někdy na oktávíny, vrtochy. Tak další dotaz si dáme, že? Prosím.
5: Vy jste byl v Marseille, ochutnal jste bujabézu.
3: Bujabézu, můžu jít k vám? Bujabézu jsem neochutnal, vážená slečno. A je to chyba, protože... protože člověk má ochutnat všechny bujabézy všech krajů. Totiž má jíst to, co se v tom kraji dělá. Já myslím, že když už se cestuje, tak se má poznat nejen jiný kraj a jiný mrav, ale taky jiná kuchyně. V tom je taky smysl cestování. A já myslím, že čeští turisté dělají chybu, že všude požadují knedlíky. A zlobějí se vždycky. S Čedokem se zlobějí, že nejsou knedlíky, že není, že jo? Vy jste byl teď na Sicílii a taky se zlobili Češi, že jo? Jste říkal.
4: Dostali jsme chobotnice, mě to moc chutnalo, ale mezi lidem bylo pobouření.
3: Jo?
4: Žádný chobotnice.
3: Vepřový.
4: Vepřový.
3: A přitom to prase je ošklivější než chobotnice. Kor ve vodě. No já jsem jedl chobotnici, ale netušil jsem, že to je chobotnice. Dozvěděl jsem se to až druhý den, že to byla chobotnice. No taky to byl šok. Protože ona ty pohyby, ono se to ekluje trošku, to vnění těchto. Ještě máte nějaký dotaz? Tady se fajn sedí, no.
5: Na nejpodivuhodnější jídlo v cizině.
3: Na nejpodivuhodnější jídlo v cizině. No tak já se snažím ochutnat všude, kde co je zvláštního, ale nejpodivuhodnější jídlo jsem jedl v Libanonu, které je překrásné jako země, ale pozvali nás tam na večeři známí, a tedy Libanonci, a říkali, jestli chceme jíst evropsky nebo arabsky. My jsme říkali, no jsme v Libanonu, tak libanonsky. Tak nám dali, tam je zvykem jíst třeba 23 chodů, to jsou takové misky, ne po sobě, nejbrž najednou. Přijde jsou asi 23, 25 misek, to jsou takové kaše různé, říká se tomu taheny, a to je třeba, nevím, zelenina, maso, ryby, koření, nejrůznější věci, saláty takový. A k tomu se fasují takový veliký placky. Ty placky se ulamují a z těch tahen se bere a to jeden druhý mu to podává přes stůl a rože ochutnej tohle to a tohle. 23 mis tam bylo a ani jedno mě nechutnalo.
6: Je prosím vás něco, co vám tak jako vysloveně nechutná?
3: No to ano, jsou takové věci. Já například svádím takový marný boj sám se sebou s olivama. Já jsem slyšel, že olivy jsou strašně zdraví. A jsou lidi, jsou na ně fančbekři a mají rádi někteří. A já bych je rád se naučil jíst olivy. A bojuju se svým vlastním tělem a se svým vlastním tedy ústrojem, svým chuťovým a nejsem schopen si na olivy zvyknout. No to je opravdu jiná chuť a mě to vadí. Ale snažím se přemoci se a na ty olivy si navyknout, protože člověk by měl lámat svůj vkus, víte, nejen v jídle, ale i v kumštu třeba. Když člověk nemá něco rád, tak by měl se donutit, říct nic, musíš to ochutnat, musíš tomu přijít na chuť, takzvaně. I když to jde těžko, někdy. No u mě s olivama rozhodně.
4: A jsou třeba nějaký dopravní prostředky, který nemáte rád?
3: Jo, takhle dopravní. No tak já už jsem zažil kde co, já jsem třeba, jako mladý jsem cestoval hlavně kolmo. Já jsem byl vášnivý cyklista a já jsem jezdil daleký tratě, já jsem až do Beskyd, tenkrát jsem měl právě z Plzně, to je velice daleko, jestli víte, kde je Plzeň, jo? A kde jsou Beskydy?
4: Beskydy to vím.
3: To vím.
4: To jsou na Moravě. To...
3: No a tam končí vaše znalosti, ano. Tak Plzeň je naopak v Čechách, jo? A potom jsem tak rád cestu letadlem. Nejhorší dopravní prostředek, který já bych si mohl tedy vybrat jako příklad, je velbloud. Já jsem jel na velbloudu asi 8 metrů. A to je obrovský, že oni na tom jezdí i veliký vzdálenosti. A tryskem, oni mají celý oddíl jezdecký a tryskem na velbloudu. To je strašné na velbloudu. Protože on, ten Arab ho donutí, aby si leh kvůli turistovi. A teď ležící velbloud, že ho člověk na něj nasedne, tedy nějak se uvelebí mezi ty dva hrby a teď ten velbloud leží a vstává tím způsobem, že napřed stane na jedny nohy, takže vy padáte dozadu a sotva se zachytíte, tak on stane na ty druhý a padáte dopředu. A teď jde, a to je jako když vás posadí do přístroje, a který s váma dělá takový různý pohyby a vyzvedne vás to zase dolů a to. Já byl nervózní. Já bych na tom nedojel ani do Průhonic. Ne, na velblouda už nikdy. Ne, to už.

0: Noc plná hvězd.
1: Někteří lidé snad již při vstupu na tento svět si nesou velikou lásku k nějakému povolání, jemuž potom věnují celý svůj život. U mne to bylo divadlo. Jelikož jsem se narodila v minulém století, roku 1871, nevybrala jsem si to asi dobře, poněvadž tenkrát slovo herec, jak se na venkově říkalo aktér, znamenalo komedianta a člověka, který se uhýbá práci. Ale žádná moc mě nezadržela, abych mezi ně neodjela, protože jsem slýchala, že u venkovských společností je nejlepší škola pro herce. Opustila jsem tedy Prahu, všechny své doma a vyřadila se tak z rodiny. Dlouho mě nemohli odpustit hanbu, kterou jsem jim udělala, utéct ke komediantům. V roce 1896 jsem se provdala za hodného muže a vychovávala děti jedno po druhém, jak přibývali, a nebylo jich málo, bylo jich 6. Byli jsme u venkovské malé společnosti a cestovali každých 14 dní ze štace na štaci, jak jsme říkávali, a v duchu Tylově a jeho šlépějích rozdávali našemu lidu na vesničkách a malých městečkách to nejkrásnější. Lásku k naší drahé vlasti a rodnému jazyku. U společnosti žili jsme opravdu jako jedna rodina a snášeli pohromadě všechno dobré i zlé. A stalo se kolikrát, když nebyly peníze, a to bylo často, když divadelní sál zel večer prázdnotou, sehnalo se přece to nejpotřebnější a ředitelka nám všem uvařila bramborovou polévku. A pane, jak nám chutnala! A na mou duši žádný nereptal a nálada byla pořád. Vtipy byly někdy hodně šibeniční, no ale ty patřily k věci. A zajímavé je, že nikdo nereptal ani proti repertoáru, ani proti obsazování. Ředitel s režisérem hru obsadili, rozdali se role a hotovo. Tehdy totiž někde bylo zvykem, že vrácení role znamenalo výpověď. No a to si každý moc dobře rozmyslil, aby úlohu vracel, když se mu nelíbila. A teprve po létech nahlédl, jak mu to bylo dobré, že musel hrát všechno. Jak mu to bylo ku prospěchu, tím, že vlastně vyrůstal. Večer, když jsem uložila děti a šla do divadla, nastala pro mě ta nejkrásnější chvíle. Tam jsem po celé představení žila jiným životem. Životem té osoby, kterou jsem představovala, a zapomněla na všechny starosti a denní trampoty. Ale dohráli jsme, opona spadla a vrátila jsem se do skutečnosti k své rodině, která byla druhou polovicí mého života. A nebylo málo té práce. Ráno zkouška, uvařit oběd, nachystat, vyžehlit šaty do divadla, večer pak uspat to nejmenší děcko, než jsem odešla. A kde bylo praní prádla, spravování, pakování beden, když se tak často cestovalo? Přiznám se vám, že při veškeré té práci sílila mě jen myšlenka na večerní představení. Až se ocnu zase v divadle a na ostatní svět zapomenu. A často jsem také, když byly děti ve škole a to malé usnulo a já měla chvíli ticha pro sebe, přemýšlela o tom, je-li možné, aby se mě někdy splnila všechna ta moje tajná přání, o nich jsem už v mládí při té své veliké lásce k divadlu snívala. A vidíte, dočkala jsem se. Dlouhá to byla doba. Celých 60 let. A tu bych vám ráda, moji milí posluchači, pověděla některé krásné chvíle z těch vyplněných snů. Osud mne žádných ran neušetřil. Léta ubíhala, plynul rok za rokem, až jsem se dožila osmdesátky a slavila jubileum. Dříve však musím vzpomenout na nejtěžší ránu, kterou jsem v roce 42. utrpěla. Na smrt mé milované dcery Anny Letenské. Zlatou mojí Andulu, jejíž umění bylo uznáno a oceněno, kterou pro její bodrou povahu a humor měl každý rád, zběsilí nacisti umučili v plynové komoře Mauthausen. Ani hrob nemá chudinka. Po téhle kruté ráně začaly se konečně vyplňovat mé dávno toužené sny. Nejdříve v roce 51. v Českých Budějovicích jubilejní představení 80 let života, 60 let u divadla a 30letý pobyt tamtéž. Hrála se znovu vzkřísená Jiráskova Samota za přítomnosti mnoha vzácných pražských hostí, kde byla oceněna moje životní práce nejen krásnými slovy, ale i dary. Na to v Praze v Tylově divadle v dubnu žatevní představení Samoty, které jsme na celé čáře vyhráli. A ještě jednou v sezóně 52-53 Samota v Tylově divadle a krátce na to jsem byla pozvána zprávou Národního divadla, abych hostovala v Samotě za ochoravělou paní Dostálovou. A tady bylo vyvrcholení. Tady se uskutečnil ten největší sen mého života. Hrála jsem na první naší scéně v Národním divadle, na které jsem se jako školačka dívala se slzami v očích v zástupu plačících, když je ničil strašlivý požár. Hrála jsem v té naší zlaté kapličce, kterou jsme si znovu postavili a která byla a pevně doufám, je i dnes nejvyšším cílem všech herců. Kdybych dovedla, chtěla bych vypovědět všechno to krásné, co jsem zažila ten večer při hraní té mé milé staré mámy Vejrové. To se však povědět nedá. Takové chvíle se mohou jenom procítit. Byl to nejkrásnější večer mého života. Splnění všech mých snů. Byla to odměna za všechny ty oběti a lásku, kterou jsem divadlu věnovala po celý svůj život. 6. prosince v témže roce byla jsem pozvána opět do Národního divadla zahrát ve svém představení Jiráskovy Vojnarky starou Havlovou. Zase pro mě nová radost, nové nadšení a duševní omládnutí na několik příštích let. Po představení jsem si v klubu Národního divadla se všemi starými, milými přáteli a hlavně s milým Smolíčkem zavzpomínala na dávné, těžké doby u divadla a upřímně se seznámila s mladšími, kterým snad až neuvěřitelně znělo moje vypravování. A nakonec ještě v Mánesu nečekané setkání po 30 letech s Vašíčkem Vidrou. Když mě spatřil, popadl mě do náruče a stiskl on takový silák a já malá nepatrná, že jsem ani dýchat nemohla. A pak jsme se posadili a jako veliký pestrý vějíř otevřel se před námi konec minulého století, kdy jemu bylo 19 a mně 24 let. Viděli jsme se zase jako divadelní a životní zelenáčci, mladí, plní elánu, plánů a snů. Jako na kouzelném koberci létali jsme z místa na místo, od člověka k člověku, od události k události a věříte, že jsme oba plakali slzami radosti a teskných vzpomínek? A byly to vzpomínky poslední. Už jsme se nesešli. Předešel mě. A v té chvíli, co jsme byli pospolu, byla bych nejraději začala všechno znovu. Třeba bych věděla, že ten můj život nebude o nic lepší a pohodlnější, než byl ten, který jsem žila. A vy mladí, kteří jdete za námi, milujte divadlo jako my staří z celého srdce a přinášejte mu i ty nejtěžší oběti. Přesvědčila jsem se, že pomalu se vám ani nechce věřit, jak těžko se žilo za čeledního řádu. Jak tvrdě jsme museli bojovat o každé české slovo, jímž jsme z jeviště posilovali klesající a malověrné. Já nejsem žádná hrdinka, ale mám zkušenosti mámy kupy dětí a mohu vám povědět, jak se divadlo hrávalo, za jakých podmínek. A poprosit vás, abyste si uvědomili, že dnes na vás nikdo nechce, abyste bojovali za uplatnění a za existenci divadla. Nemusíte se také zapírat, prodávat a slevovat ze svých velikých cílů. My jsme tehdy, pravda, upravovali cestu českému divadlu. Upravovali jsme ji vám, mladým. Ale neměli jsme přímý vliv na celé české divadelnictví, na jeho růst a rozkvět. Dnes už ve většině případů lidé nechodí k divadlu jen tak z laciné senzace a módní výstřednosti. Dnes tam chodíte za prací, která je mnohdy těžší, než si nezasvěcený dovede představit. Stejně špatným výstřelkem by však byla víra, pohodlný a laciný život u divadla. A tento dojem někteří ještě mají, a leckdy se jim daří, že je divadlo živý a oni mu jako protihodnotu odvádějí míň než nic. A tady bych těm divadelním darmojedům přála, aby prožili několik neděl u dřívější venkovské společnosti. Nesmíte zapomínat, že divadelní dráhu mohou nastoupit jen opravdové talenty. A to proto, že herec má na jevišti veliké poslání, že je mu svěřen veliký úkol vychovávat a vzdělávat, vést a řídit. Divadlo je těžký boj. A je třeba vybrat jen zdatné a silné a těm dát do ruky zbraň. Věřím ve vás, mladé, protože ve vás vidím budoucnost té práce, již jsme začali a tak dlouho se jí prokousávali. Vzpomínky na můj divadelní život, na celou tu dlouhou, někdy krušnou cestu jsou krásné. A chtěla bych se dělit o ně se všemi lidmi na světě, otevřít jim své srdce, protože je mám ráda. Dobře víte, mladá máma má ráda své děti. Babička už raději vnoučata a prababička zase ty nejmladší. A já mám všechno, děti, vnoučata i pravnoučata a mám je ráda, ale mám také ráda ještě tu celou velikou rodinu diváků a posluchačů, pro které jsem žila a hrála a pro které bych chtěla. Mám všechno, děti, vnoučata i pravnoučata a mám je ráda, ale Mám také ráda ještě tu celou velikou rodinu diváků a posluchačů, pro které jsem žila a hrála a pro které bych chtěla ještě hodně.

0: Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Sjezd sudeťáků a jejich zdejších kolaborantů, který proběhl o víkendu v Brně, mobilizoval české vlastence. Akt jejich sněmu v moravské metropoli nelze charakterizovat lépe než jako invazi. Akce rozdělila národ a tím i politickou scénu na dva nesmiřitelné tábory. A to je dobře. Ano, je to dobře. I když nám to může znít paradoxně, protože, a dodejme, že naštěstí, česká společnost už nikdy nebude taková jako před touto brněnskou provokací. Sešli se Henleinovci a pátá kolona. Tečku evropského díla míru dle stínu Adolfa Hitlera pak tomu dal kolaborant z největších, tedy agent Pávek, když v neděli na sídle českých panovníků na Pražském hradě uvítal ještě bavorského premiéra. Bývalý prezident Miloš Zeman se k jeho osobě vyjádřil naprosto přesně, když řekl, citujme, nevolte znovu vlastizrádce, který dal sudeťákům záštitu. Přidal se též Jindřich Reichl, že přes všechny líbivé řeči svazu těchto prý krajanských spolků nevěří, že jim v prvé řadě nejde o restituce a miliardové majetky. Boj o existenci českého státu a jeho historických národů zkrátka stále pokračuje. Proto se za víkendovým sjezdem v Brně ohlíží Radek Pokorný a zmiňuje hlavně též protesty vlastenců, kteří dali důrazně najevo, že nedovolí podvolit se snahám kolaborantů vzdát se českého státu do rukou velkoněmecké čtvrté říše. V článku k tomu pak přináší i několik videí.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Noc s hvězdou.
1: Jo, já býval vždycky romantik a cestovatel. No my Češi už to máme nějak v krvi, to už je snad po prapřecích. Ono to snad začalo už u pravce Čecha. Ono se dneska přišlo na to, že kdyby byl neměl Birgera, tak se nestavěl na řípu, ale šel dál. No, a když si představím, že bych musel dneska jezdit od Salzburku na Sázavu na chatu, Herko, to by se to prodražilo. Tohle je veliká výhoda, když se chce člověk podívat na Jungfrau, teda na panu, ale i na panenku, no tak to stojí jenom pár šilinků. Jo, když člověk před 45 lety neměl peníze, tak to je taky nemohl utratit. A přitom před ním ležel celý svět. Za 2 koruny odfrčel Pacifikem do Nevady na Sázavu, za 3 koruny do Kansasu na Kocábu, za 3,50 parníkem na Yukon do svatojánských proudů. Je, fantazie člověka odnesla, kam si vzpomněl. To bylo vždycky moje. Hory, džungle, prérie, pralesy, ostrovy hříšné lásky, moře, přístavy, je. Já měl slečnu v každém přístavu v Hamburku, v Marseille, v Šanghaji, ve Štěchovicích, na Maninách, akorát v Děčíně. V Děčíně jsem se do ničeho nepouštěl, protože tam je povolený jenom malý pohraniční styk a to já to zase nikdy neodbejval. Zažil jsem na cestách všelijaký hrozný chvíli, jako tenkrát na Nový Kvinej, teda to bylo peklo. Na lodi už plno hladu, na Azorech to ještě šlo. Pak přišli Kanárský ostrovy, no to víte, takový mrňavý ptáci, ty moc posádku nezasytějí. A ještě se námořníci báli, aby nedostali z týhle stravy žloutenku. Pak přišli Velikonoční ostrovy, Vánoční ostrovy a my tam přistáli právě po Mikuláši. A tam lidožroutí lovci lebek a oni zrovna fasovali k Vánocům roli toaletního papíru na hlavu. Na hlavu? Ano. Tak to stálo v té jejich vyhlášce. A to víte, divoši. Oni mysleli, že ten toaletní papír, že opravdu na hlavu je. No ne, uříznutou a usušenou teda na zabalení. A než jsem jim to stačil vysvětlit, už jsem byl v kotli nad ohněm v té jejich závodce. A ta kuchyňská ficka povídá, taky jste mohli sehnat něco prorostlejšího. Tohle je nějaký frajer libovej. Ten bude tvrdej. Jen se nebojte, dnes vaří šéf kuchař, povídal kuchař. Vidím, on změkne. Voda už pode mnou začínala bublat, já duši na jazyku, jazyk na vestě a najednou bubny, tam, já koukám kde. A ona náčelníkova dcera. Ten je můj, já ho baštím. A to mě zachránilo život. Nebo takhle jednou v Hongkongu. My přistáli až k večeru, trafiky zavřen, tak povídám, skočíš si někam zakouřit a tak jdu po hlavní ulici a zpívám si, přístavní krčma je smutná, taká smutná, až je čudná. Najednou mě někdo bafne za ruku, Číňan. Že prej u nás študoval agrotechniku a že je tady majitel opiovýho doupěte. A hned po oštění za chvíli už jsem ležel, troubel v hubě, nadspal mi fajfku. To byla noc, to byly sny, já když si vzpomenu, to byly sny. Mně se zdálo, že Sparta vyhrává s Liverpoolem ve finále poháru mistrů 8-0. Na Spartě návštěva 120 000 lidí, nabito k prasknutí. Obecenstvo křičí na soudce, pískej, ale zůstaň člověkem. A Berger mu dává žlutou kartu, že nedal Angličanům odechovej čas. Já se probudím spocený jak 3 narkomani a křičím, to je strašná droga, ten hašiš. A ten Číňan povídá, hašiš došel, tak se vám tam nacpal 3 rozdrobený Sparty. Jo, jo. Moře a přístavy, to je drahá věc. a nejdražší je ten manželský přístav. Je. Mě už romantika přešla, ale tu moji to drží tuplem. Říkám jí pořád, doma je doma, budeme tábořit, ale žádnou chatu, to už jsem měl taky. Ale tak malou, že když jsem vařil mlíko, tak jsem s ním musel předchovat, aby mi nezdvih škralou střechu. Příroda, to je klid, pěkně u lesa, u vody, žádný moře, žádný Tatry, je, kde pak Tatry. Co se tam stalo loni mojí manželce, ani co nechci zatiš. Dostal jsem telegram, hned přijeď, jsem ve velkým nebezpečí, a letím nejbližším letadlem z letiště taxíkem, z taxíku honem do hotelu, kde moje bydlela, vletím do jejího pokoje, ona leží na gauči a listuje si v burdě. Já si nejdřív odech, pak mě popad stek a křičím, co jsi se zbláznila, co ti tady hrozí za nebezpečí? Představ si, povídá ona, potkala mě strašná příhoda. Mám z toho úplnej šok. No jaká, mluv sakra. Šla jsem člověče ráno do lesa, nikde nikdo a najednou mě tam přepad nějaký urostlej, vysoký mladík. Nemohla jsem se bránit. Ježíš Maria, kdy se to stalo? V pátek. V sobotu a v neděli. A to se stalo v Demenových, v Nízkých Tatrách. A teď si představte, co by se mohlo stát ve Vysokých. A od té doby ona jenom moře.

začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit, za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nadstavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všit. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání.

aby vstoupily kapacity všech vyspělých zemí. A karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient. Pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.

0: Noc plná hvězd.
1: Vrchní inšpicient Národního divadla Cintl mě jednou po představení chytil za ruku a povídá: Rolande, chceš si vydělat 150 korun? No jak pak ne, chci. A co za to budu dělat? Konferenciéra ve Variete. Je tam modní přehlídka, já potřebuji někoho, kdo by uváděl ty manekinky a ohlašoval je. No nic to není, sem tam do toho můžeš dát něco svýho, nějaký vtip, to se vždycky dobře poslouchá. Kouky, dostaneš takové cedulky, srovnané za sebou, a na nich bude vždy popis toalety, z jakého je materiálu, jaká je obuvní, doplňky a vůbec celá ta ženská paráda. Poučoval mě, jak manekinka přijde, otočí se jako holub na báni, to nic není, a zasvětil mě do všech podrobností. No, znělo to lákavě. Přišel jsem do Variete a Cintl jsem je hned zmocnil. To je dobře, že už jdeš, Rolande, to je fajn, to je fajn. Tak kouky, tady máš ty lístky. Víš, a začni asi takhle. Vážení, teď něco uvidíte, co jste v životě ještě neviděli. Nebo tak nějak podobně. Já se na tebe spolehlám, ty jsi šikovný. A tak dále, řeči měl jako vody. Zeptal jsem se, kdo to pořádá, ale několik firem odpovídá. Podíval jsem se zběžně na ty lístky, čtu francouzská, anglická pojmenování. Jak tě živ, jsem to ani neslyšel. Krep, moire, breitschwanz. Nemohl jsem to ani přečíst, ale hlavně to anglické, copak francouzsky, to jsem ještě trochu znal ze školy. No tak a už to začalo. Opona se rozhrnula a já volám. Číslo první. Bílá plesová toaleta bez rukávů, dlouhé glaze rukavičky, bílé atlasové střevíčky se zlatými prskami, firma ta a ta. A jak jsem to řekl, vyšla dáma oblečená, jak se mi vylíčil. Bílá jako holubička, jen se třpitila. A tak to šlo dál, vždy jsem dal lísteček do spodu a četl jsem další. Když měla přijít asi desátá manékinka, ohlásil jsem: Nevěsta v bílých atlasových šatech s čelenkou, myrtový věneček nad pravým ouškem, bílé atlasové střevíčky, v rukou lilie a bílý bez. Obecenstvo i já se díváme v očekávání a najednou se objeví dáma od hlavy až k patě v hlubokém smutku. Cintl šeptal skvůz, hluboký smutek, Rolande! Hluboký smutek, jaký se nosí, když zemřou rodiče anebo manžel. Já tedy honem ohlásil, opravuji, hluboký smutek, jaký se nosí po smrti rodičů. Malinký smích, který zazněl, když smutečně oblečená dáma vystoupila, stichl. Hlásím další. Mladá dívka oblečená do divadla, malá večerní toaleta ve vlasech fialky. Látka, barevný krepdešín a vyšla dáma oblečená v krátkých černých šatech. Cintl zase z kulis. Rolande, polosmutek, Rolande, ty přehazuješ lístky, ty troubo, dávej pozor. Ale já si nebyl ničeho vědom. Já četl poctivě lístek za lístkem, jak byly složeny, a nic jsem nepřehodil. A hned jsem opravil. Opravuji! To je prosím dáma v polosmutku. A přidal jsem si. To je poloviční smutek, jaký se nosí, když zemře starý manžel. To je takzvaná veselá vdova. Když jsem tohle řekl, obecenstvo propuklo v huronský smích a Cintl si pochvaloval. Ty fajn, ty fajn, člověče! A už to šlo dále. Ani jediná manekinka, kterou jsem popsal, nepřišla správně. Lidi čekali s napětím na barvy. Anglická pojmenování, no ty jsem vždycky zamumlal. Nemohl jsem to vůbec ani přečíst. Obecenstvo se svíjelo smíchem a přímo řvalo. Volám, dáma v podzimním upjatém plášti, kostka, hnědá kabelka a anglické střevíčky. Obecenstvo napjatě očekává, a v tom přihopsá růžolicí buclatá blondýnka v koupacím úboru. Cintl v kulisách jako blázen říkal, to je fajn, jej, to je fajn, ale já byl spocený hrůzou. A tak jsem skončil. Měl jsem ohromný aplaus jako v opeře. Musel jsem se několikrát děkovat a když naposledy spadla opona, přišel ke mně Cintl a povídal, to je fajn, Rolande, to bylo moc dobrý. Podívej se, povídám já, ty ubohé manetinky, jak pláčou. Jak můžeš říct fajn, takovouhle vostru jste nikdy nezažili. Ale on povídá, to nic není, z toho si nic nedělej. Koukej, jeden z pořadatelů nás chce žalovat. Nic se neboj, nic se, ať žaluje. Ať žaluje. I on to sám všecko zavinil. Přišel opilý, měl ty též lístky jako ty, přeházel je. No a tím to všecko zavinil. No. A stejně lidi, člověče, ty se bavili. Tady máš Lande 150 korun honorář. A já mu na to povídám. Ale co já vytrpěl, to za těch 150 korun nestojí. Já vždycky s hrůzou přímo se třásl, která barva zase jde.

Asi zapomněl to, co si koupit měl v samoobsluze. Všechno, co jsi po cestě postrácel, zmizelo jak vlaky na trati. Tahle

0: jsem tvoje minulost. Na větvích jabloní nerostou fíky a z kopřiv nevzroste les. To, co si nesnědl včera a předvčírem, musíš dojíst dnes. Solené mandly nasládlé hrozny máčené do medu. Ty sedíš u stolu a ona nese ti jídlo k obědu a říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Rozestel postela ke zdi si lehni, ona se přitulí. Dneska tě navštíví ti, kteří byli a kteří už minuli. Každého po jménu oslovíš, nebo si vzpomeneš na jména. Ráno se probudíš a ona u tebe v klubíčku schoulená řekne ti, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozval jsi mě dál. Teď už mě znáš, jsem tvoje minulost.
1: Hvězda.

Teskou zvěří vyšlapanou, ač ráda zvířátka mám znovu, obětí si žádá lovu, vášeň vyšla, jsem si vyšlapanou.

plakala. Dlouho jsem se načekala, byl roztomilý však, že plakala, jsem po spatření šakala, já dojetím se rozplakala. La la la la la la la la la la la la la la la la la, dojetím se rozplakala. Hrál si se mnou nahoněnou, chtěl mi asi dát babu. Hrál si se mnou nahoněnou, nebylo to bez půvabu. Ku podivu, avšak ale, zmýlila jsem se však ale. Pozdě jsem volala maminku, zbaštil mne jako pralinku, to jsem odšakala, nečakala. La la la la la la la la la la la la la la la la la, to jsem odšakala, nečakala. Jenomže zapomněl před dobrým jídlem.